ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

let pryč, nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku. Nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku. Moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušný. Zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, já jsem dostal krásnou pozvánku do cyklu Desky, pásky a vzpomínky. Já se jmenuji Zdeněk Barták, jsem hudební skladatel a těším se, že spolu prožijeme několik týdnů dobré hudby.

Jak jste určitě zaregistrovali, tak jsme slyšeli takovou jednu ze slavných mých melodií z Divočá země, ale já se chci vrátit úplně na začátek. Do svého dětství, kde jsem vyrůstal v hudební rodině, protože můj otec měl orchestr Zdeňka Bartáka, slavný vedle pana Karla Vlacha, a vždycky vlastně u nás doma se zkoušelo se takzvaně po sekcích, to znamená 4 trumpety, pak 4 trombony. Takže od malička jsem byl obklopený hudbou. A jakou měl orchestr Zdeňka Bartáka znělku? Pojďme si ji schválně připomenout.

Já jsem se rozhodl, že na začátek potěším hlavně posluchače, kteří jsou třeba staršího ročníku. Ale u táty začínalo spousta výborných muzikantů. Jedním z nejslavnějších byl třeba Libor Pešek, slavný dirigent Liverpoolské filharmonie, který si představte, že u táty začínal na trombón. Další velkou hvězdou byl Václav Hybš, který bohužel nedávno odešel. Ten zas tam u něj hrál na trumpetu. A takový mohl jmenovat celou škálu muzikantů, pana Žižku, třeba bubeníka a tak dále, který se proslavili. A vždycky to byla taková konkurence orchestr Barták, orchestr Vlach. Jo. A pan Vlach byl o 10 let starší než můj otec, takže ten už měl takový větší portfolio a vždycky si ty muzikanty kradli. Takže táta je našel, stejně jako našel prostě třeba Milana Chladila, a k tomu se dostanu za chvilečku, ale objevil taky, budete se divit, Ivetu Simonovou. A Iveta Simonová mě provázela opravdu od kolíbky, protože to je zase taková informace, kterou asi neznáte. Kromě toho, že teď v listopadu bude slavit 98 let, tak Iveta Simonová je mojí kmotrou. A já jsem si zamiloval její písničky a tak zaspomínáme na jednu, kterou určitě znáte.

0: lásku samozřejmě do tebe.
1: Takže Iveta Simonová byla zamilovaná od malička už do mě. A jsme přátelé do dneška, chodíme spolu vždycky na Čínu jednou za měsíc do hostivic a je pořád elegantní, udržovaná, super ženská. No a jak jsem říkal, tak dalšího člověka, kterýho objevil táta, nebo on se vlastně objevil sám, protože on je Brňák a orchestr mýho táty tam hrál na nějaký prostě slavnosti v amfiteátru a byl tam takový klučík, který pořád to pozoroval, až se odvážil a šel za tátu a říká, jestli by si ho neposlech, že jako zpívá a tak dále. A tato říká, no ale tak tady není na to teďka prostředí a my ráno brzo odjíždíme autobusem prostě do Prahy. A představte si, že on si našel, kde bydlej a ráno před tím autobusem stál s kufrem. Odjel do Prahy a stal se posléze slavným. A když uplynula doba, kdy já jsem začal sám tvořit, tak to bylo zase krásný gesto od pana Vlacha, protože první dvě věci, které jsem já složil, tak mi natočil paradoxně orchestr Karla Vlacha. A úplně první se jmenovala Tvá ústa medová a zpíval ji kdo jiný než Milan Chladil.
2: Tvá ústa medová,

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byly Tvá ústa medová, můj první single, kde na druhé straně této desky byla písnička Lásko, lásko od Váta, což byl velký hit a díky tomu i moje první písnička zaznamenala úspěch v podobě zlaté desky. Bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že za můj hudební život se to párkrát podařilo zopakovat, takže pojďme si ji připomenout.

Takže lásko lásku odvátá. Láska není nikdy odvátá, láska je pořád potřeba k životu a myslím si, že to všichni chápete. A tou druhou písní, kterou mi orchestr Karla Vlachana natočil, tak byla písnička tehdy ještě nemoc známého zpěváka, který se potom hodně proslavil, a ten se jmenoval Viktor Sodoma. A já jsem s ním natočil možná takových 10 písní. A ta první, která se nám podařila udělat, tak měla taky takovou svoji zajímavou historku, protože textař ji nazval Hej zahradníku. A tehdy byl orchestr Československé televize, který vedl Václav Zahradník, tak se to stalo v televizi populární a muzikanti si z pana Zahradníka říkali, hej, je to Zahradníku, a si vždycky z něj dělali srandu. Takže i takové osudy jsou někdy u písniček, které vznikají v dávných letech.

To byla písnička Hej zahradníku a teď chci vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, hlavně skladatele, který se jmenuje Jaroslav Vikrn. Bohužel se jmenoval, protože už není mezi náma, tak Jardo do nebe, tě zdravím. A on napsal velký šlágry, to málo kdo taky ví, že za takovýma hitama jako je Láska od paní Rotrový, a jeho největší šlágr, co on si napsal pro sebe, tak ten určitě taky znáte. Bylo to svýho času velmi populární a myslím si, že on měl cit pro hezký slova a líbivou melodii.

0: Takže Růžová pentle Jaroslava Wikenta dozněla. Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním taky mohl spolupracovat. Později jsme se stali velkými kamarády a vždycky jsme se měli rádi. A první věc, kterou jsem s ním natočil, tak tehdy byla taková soutěž písničky pro hvězdu. To byla stanice Hvězda, která vysílala populární hudbu, vlastně non-stop, kromě zpráv. A my jsme tam s ní vyhráli asi, teď nevím, druhý nebo třetí místo. A ta písnička se jmenovala Človíček. A zas to má takový poetický název, ale když si ji poslechnete, tak hned budete vědět, o co se jedná.
1: Pokorně čekám na chodbě, snad přijde doktor včas. Chtěl jsem jí toho tolik říct, neřekl

Tak to byl človíček od Jaroslava Vikrenta. A musím se trošku vrátit k tomu, jak já vlastně jsem se k té muzice dostal. Protože samozřejmě táta chtěl, abych prostě hrál na něco, tak jsem chodil nejdřív na housle, který jsem nenáviděl. Ale zase musím říct, že protože jsem na to hrál už, přátelé, ve 3 letech a 8 měsících jsem měl první vystoupení. No vystoupení. Drželi jsme notu E, jo, to znělo asi takový 40 malých koťátek tam hrálo. Tak ty housle jsem nenáviděl, ale tehdy klavír byl takový poměrně nedostupný. Tak až od 6 let nazpátky prostě mi maminka vzala klavír domů a začal jsem na něj hrát. Hrál jsem na něj dlouhý leta, vystudoval jsem tu LŠku 7 let, jo, a dostal jsem se do toho věku takového pubertálního a nechtěl jsem jít vůbec na konzervatoř a nechtěl jsem vůbec hudbu dělat. Takže jsem si podal přihlášku, bylo to tak daný trošku tím, že ve třídě jsme byli takový kolektiv a všichni jsme chtěli zůstat po 9. třídě spolu. Jo. Takže jsem prostě si dal přihlášku na ekonomickou školu a druhý musel být obor, tak jsem si dal prodavač elektrotechnického zboží. V Kotvě jsem mohl dělat. No. A vrátil jsem se z tábora 27. srpna a táta na mě čekal u toho autobusu a řekl mi, že jdu na dodatečné zkoušky na konzervatoř. Já jsem kladl odpor trošku, že ne, že už prostě to... A tak jsem dostal pár facek, když to řeknu lidově, a druhý den jsem šel na zkoušky na konzervatoř. A jak to dopadlo, to vám řeknu v příštím vstupu.

S další zpěvačkou, s kterou jsem měl možnost spolupracovat, byla Marcela Králová, která vám právě zaspívala písničku Řeka mi zpívá. Byla to taková trošku experimentální skladba, protože jsme chtěli používat nástroje, které tady nebyly zvyklí, ale to se vyrábělo velmi těžce, protože ty nástroje ještě ty zvuky neměly, takže my jsme si je vyrábili. Třeba jsme hi-hatu točili pospátku a trumpetu v oktávu vejš a pomalejší rytmus a tak dále. No prostě taková alchymie to bylo, čarodějství. Ale teď vám chci pustit píseň Poděkuj slunci, kterou vám zaspívá Josef Štáger.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tak, to jsme slyšeli písničku Poděkuj slunci, kterou zpíval Josef Štáger. A s tou písničkou jsme soutěžili taky v populárním pořadu, který se jmenoval Intertalent. A s tím se jezdilo po celé republice, hlasovalo se a tahle písnička získala druhé místo u diváku. Ale abych se vrátil ještě k té konzervatoři, než jsem se dostal jako na Intertalent, tak jsem musel tam udělat zkoušky, že, na tu konzervatoř. Tak jsem se tam etabloval na klavír, to jsem uměl hrát docela dobře, ale když už na konzervatoř, tak jsem vždycky chtěl chodit na skladbu. Jenomže skladba, protože ještě jsme nebyli zralého věku, tak byla až od třetího ročníku. Takže já ty dva roky jsem tam potřeboval. Na klavír jsem zase tam nechtěl chodit jako hlavní obor, protože bych skončil někde jako vážený profesor možná na Lidové škole umění a to bych se zbláznil. Ale přálo mi štěstí, protože ty místnosti, kde se zkoušelo, tak obcházel takový menší, silnější člověk, kterýho já jsem do té doby neznal, ale ukázalo se, že to je první tubista České filharmonie a vešel do té třídy a scháněl žáka nějakýho, protože jinak by mu neodevřeli ten ročník první. A tak jsem se dostal na konzervatoř vlastně takovým zvláštním způsobem. Protože on ke mně přišel a ty komisaři říkali, hele, tady je docela takový šikovný, umí harmonii, tohleto, no ale nevíme, co s ním. A on ke mně přišel a říká, Barták, aha, znal zase tátu mýho, Barták, odevř hubu. Tak jsem odevřel hubu a on říká, zuby dobrý, jde na tubu. A takhle jsem se dostal, že on se do mě zamiloval. A já jsem potřeboval přežít jenom ty dva ročníky. A on prostě se rozhodl, že ze mě udělá tubistu svýho náhradníka ve filharmonii. Tak tomu taky nevyšlo. Ale nicméně, já už jsem při té konzervatoři začal spolupracovat s různýma kapelama a s různýma souborama. A jedním z nich byla taky skupina Beatings, později Fontána, protože jsme se museli přejmenovat. A než se dostanu dál k tomu pokračování mého studia, tak si vám dovolím pustit jednu písničku, která má taky svůj osud a ten vám řeknu, až zazní. Jmenuje se Sestřenice z Rokytnice a zpívá jí Pavel Sedláček.

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Roketnice, od mé statné sestřenice.

to byla sestřenice z Rokytnice a tam u ní je jedna zajímavá věc, protože tehdy nebyl moc rock and roll a tohle to jako oblíbený, když to řeknu slušně, tak jsme si museli pomoct. A vymyslel jsem s textařem takovou věc, že to je vlastně sestřenice z Rokytnice. Jo. A v tom refrénu proto je rok, rok, Rokytnice a už jsme tam ten rok měli. No, tak nicméně já jsem potom od třetího ročníku na státní konzervatoři začal chodit na tu skladbu vysněnou a přitom jsem takhle jezdil a tam byla taková poměrně volná výuka, protože musel člověk umět ty nástroje a chodit tam pravidelně, což mě vyhovovalo, protože pan profesor byl velmi akční, tubista, takže hrál každý den někde a říkal, hele, Bartáčku, nevadilo by ti, kdyby si chodil v sobotu ráno a uděláme si 4 hodiny do oběda, aby mohl jet na kšet a já taky, jo. Takže to bylo úplně super. No a představte si, že já jsem chodil do denního studia státní konzervatoře a přitom jsem absolvoval někdy takových 15 až 20 koncertů po celé republice. No, ty známky některý to odnesly, ale byla to krásná doba. Dokonce se na škole na chodbě taky kouřil ještě. A když se vrátím teďka zpátky k dalším písničkám, které mají svůj nějaký příběh, tak je to písnička To se nesmí stát. A to byl velký můj první úspěch, protože snem každého skladatele bylo se dostat na Bratislavskou liru. A tehdy to byly 12 písniček, muselo být slovenských, 12 českých, takže mezi ty autory 12 se dostat, tak to nebylo tak úplně snadný. A mně se to podařilo s písničkou To se nesmí stát a zpíval jej kdo jiný než Viktor Sodoma.

0: Tak to nám dozněla písnička To se nesmí stát, kterou na bratislavské Lyře zpíval Viktor Sodoma. A já vždycky jsem měl takový nápady vyzkoušet nějaký nový zpěváky. A představte si, co se mi povedlo. Patří to mezi rarity. Teď tady mám zpívajícího doktora. Představte si, tuhle píseň naspíval doktor František Janeček.
1: Vzduch je teplá hříva, podívej se výš, budeš-li se dívat, něco uvidíš.

Tak to byl zpívající doktor František Janeček a píseň Krouží, krouží. Druhý rok jsem se na tu bratislavskou liru dostal znova. A to bylo vždycky sranda, protože to muselo mít razítko 31. ledna. Jo. A my jsme se vždycky na hlavní poště v Praze sešli všichni skladatelé, kteří tam stáli ve frontě a upláceli, aby to vyšlo, aby tam bylo 24. Jo. Nesmělo tam být už další datum. No a tahle písnička měla krásný osud, protože dostal jsem zprávu telefonicky nejdřív Zdeněk Mará, taky slavný skladatel, který tam prostě byl předsedou té poroty. A tehdy jsme se ještě vůbec neznali, že? Tak samozřejmě jsem slušně mu vykal a všecko, že má pro mě výbornou zprávu, že zkrátka písnička Kamarád byla vybrána do hlavní soutěže. Tak jsem zajásal, ale hned jsem byl schlazený, protože on mi říká, no ale má to takový malilinký problém, protože máme tam potřeba nějaký úpravy v textu. A jsem říkal, no tak to tehdy bylo běžný, jo, takže prostě jsem to nebral tak nějak moc jako v potaz. A o co jde? On říká, no nesmí v té písničce být slovo kamarád. Protože to mělo nějaké historické souvislosti prostě za války a tak dále. Takže myslím druhý světový, teda první jsem taky nepamatoval. A normálně to bylo trošku problém, jak to nahradit, že jo, tu písničku, která se potom stala mým prvním velkým hitem, tak prostě bez toho slova se to nedalo udělat. Tak naštěstí zas mi přihrál osud do cesty nějakého člověka, který mi z tohohle toho problému pomohl. A potkal jsem Karla Wagnera. A Karel říká, prosím tebe, no, já jsem původně myslel, že Hanka Zagrová tu písničku bude zpívat na liře. Jo. A když jsem mu tohle řekl, co se stalo, on říkal, víš co, stáhni tu písničku z liry, já to s Hankou natočím a než bude bratislavská lira, tak to bude šlágr. A jak se ukázalo, tak měl na tohleto velký čich. A ještě to bylo takový zajímavý, smutnou příhodu, protože v den toho natáčení, kdy už jsem se těšil, jak budeme, jo, to bylo podsta dělat s paní Zagorovou a tak dále, tak prostě se stala taková věc, že Karlovi umřel tatínek. Tak jsem si říkal, no tak to asi se točit nebude. Ale on profesionál přišel, natočili jsme to a měl pravdu, protože to byl můj opravdu první velký hit, který zpívala Anna Zagorová a jmenuje se, jak jsem říkal, Kamarád.

0: mám rád.
1: No a přátelé, jsme u konce prvního dílu z cyklu Desky, pásky, vzpomínky, kde jsem měl tu čest se s vámi poprvé seznámit a těším se příští týden, že opět se uslyšíme u nějakých nových písniček z mojí dílny. Zdraví vás Zdeněk Barták.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdruda?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači, hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
5: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky, i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
0: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No,
1: protože... To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí, ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem.
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka Polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem Polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No byl tak nevěřící, ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže on nikdy nebyl v kostele, no dobře, no, pan Čtvrtníček, ano. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnout kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženich, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jí vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kandidovici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zauslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak ji na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte. Nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ona, ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Slavenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte, nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženík prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml to, protože jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
1: Ano.
0: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy... splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Dobrý. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím. Ano. Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka, Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No,
1: Majka,
2: že
1: určitě.
2: Máte krásné pořady.
1: Jo, tak.
2: Krásné
3: pořady, já myslela samozřejmě. Pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavla i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: Je, to je hezký. Děkujeme.
1: Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Halo. Halo.
3: Hola.
5: No, prosím.
1: No, prosím.
5: Tady Janíčka z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Děkuji.
3: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
6: Paní Tomsovou, zdravíte.
3: Děkuju, děkuju.
6: A vybírám pana Polívku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano?
7: Dobré odpoledne, zdravotě z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych, Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana Zrapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do Humoriády. Bolek Polívka to vyhrál. A mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale v konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu?
3: Češtiny, ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, ano? Že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Takže tři fantastické filmy a já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat, teď uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj: proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče, z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. ale Majce docela jde a Věra Chytilová.
3: No já nevím. No, radši se do toho nebudu pouštět.
1: Nedá se na imitátorku z hlasatelky?
3: Ne, radši ne. Dobře. Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
8: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech, u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkudohoši Guten Tag, jo. A Věra Chytilová režiruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem jedno?
9: Neříkal jsem jedno? Povídej.
8: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že Dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom slyším, stop, stop. Se zastavím. On říká, proč necháješ? A když jste říkala stop. To byla slepice, ty blbče.
10: No. Říkal to filmovaně, jak se o člověka starý, to jsi mě jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo. A byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparas a všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken a byli připravení, nastupovali, jak měli. A jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to nějak... Nový nařízení.
8: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfer i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No, dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
1: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let, 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo, kdo?

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová, tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy a já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji, takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet a teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A jak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože tak říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo, že tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak já jako netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Asi občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem šel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně. A pak jsem stal ještě jedno, protože to bylo ostrý. A je teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stal ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodíme ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. Vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A tak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene, tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale to tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová.
3: Děkuju.
2: Z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a Dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek. Já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
3: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Tož, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
3: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel ta také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačovicích. No vidíte, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme dohromady.
3: Taková seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Dnešné odpoledne přeji vám, Pavle, tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý
3: ano.
6: Den. A srdečně zdravím vás, Majko.
3: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
3: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří. A vybírám, Pavle, Bčko.
3: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
3: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
3: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Naslyšenou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury. Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdybych těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co

0: novinářskou knížku o takovém hodném finském chlapci.
1: Výborně, jak se to jmenovalo?
0: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
1: Hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
0: Nejoblíbenější knížku, kterou se týká čet, to je Spořitelní.
1: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
0: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
1: Jo, a co heslo?
0: Orel je v láhvi.
1: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
0: Máte ho vzadu napsaný tuškou, abyste ho nezapomněl.
1: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
0: No a teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
1: Výborně, všichni už tomu rozumíme, ano. To je normální červená knihovna.
0: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. My o literatuře, vy o nábytku, co je mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
1: Alois, zelený regál na rozdíl od červené knihovny nemá s literaturou nic společného.
0: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
1: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
0: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
1: Jo, a v čem, prosím tě?
0: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
4: no to je
3: typ.
4: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
3: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte

0: Ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: A
1: Mary.
2: Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně, děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře,
4: ano.
1: Děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádný jeho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? Ano. No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Tak
6: ale
7: dobrý.
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane
7: sedět.
5: Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: To máme.
7: Hezká paní dozorkyně.
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Josívkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Josífek?
7: Ano, já jsem Josífek.
5: Zlatý kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? U brázdů kape, u Nováků dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatéra pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, Jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Nové trolejbusy v Teplicích si poradí i s namrzlou trolejí. V Liberci skončilo vypouštění veseckého rybníku. Cenový strop na naftu dnes mírně klesne, u benzínu zůstane stejný jako v pondělí. Po ránu místy mlhy, přes den jasno, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Do výbavy nových trolejbusů v Teplicích patří taky rozmrazovací systém trolejí. Město koupilo za více než 350 milionů korun 17 nových nízkopodlažních vozidel s bateriemi. Díky nim můžou trolejbusy jezdit i v úsecích, kde troleje nejsou, ale poradí se i s jejich námrazou, řekl ředitel dopravního podniku František Stožický.
2: Nám se třeba občas stává, že nám namrznou troleje a pak nemůžete s tím trolejbusem po té trati jet, protože prostě nemá jak sbírat proud, tak tahle ta postřikovací soustava postřikuje tu tekutinu, která té námraze zabraňuje, tvorbě námrazy.
0: Povodí Labe dokončilo vypouštění libereckého veseckého rybníku. Bez vody bude nádrž kvůli rekonstrukci necelé 2 roky. Povodí ji také nechá odbahnit. Státní podnik začal rybník zvaný Tajch vypouštět minulý týden. Více řekl mluvčí povodí Aleš Prokopec.
3: Na dně rybníka čekala potopená pramice, sud a nečekaně také větší množství registračních značek vozidel. Protože vesecký rybník historickým vodním dílem, jeho obnažené břehy přitáhly zájem archeologů Severočeského muzea, kterým jsme tímto rádi poskytli součinnost.
0: V Česku bude v tomto týdnu pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty i do 24 stupňů Celsia. Rána už jsou ale chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se pak má měnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 nebo až 15 stupňů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu zůstanou teploty pod 20 stupni už i o víkendu. Maximální povolená cena nafty dnes mírně klesne. 1 litr mohou čerpací stanice prodávat na nejvýš za 48 korun a 38 haléřů, tedy o 16 haléřů méně než v pondělí. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se nemění. Maximální cena zůstává na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo má maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce.
1: Sport.
0: České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní volejbalová federace potvrdila 32 účastníků šampionátu a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září příštího roku organizují Spojené státy americké a Kanada. Šampionátu se zúčastní i reprezentantky z Ruska.
1: Počasí.
0: Po ránu místy čekejte mlhu nebo nižší oblačnost, během dopoledne se bude rozpouštět, jinak bude převládat jasno nebo skoro jasno, teploty od 19 do 22 stupňů, na horách dnes do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Do konce listopadu musí řidiči počítat v Teplicích s uzavírkou v ulici Jana Koziny. Projíždí se Kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak tohle byly zprávy v 5 od Františka Janačíka a máme tu úterý, dneska je 6. října, pokud s námi vstáváte, něco o dnešním datu si povíme už za chvíli v našem kalendáriu. No a pak se budeme zajímat o aplikaci, vědci vytvořili, pomáhají obcím takzvané improvizované kryty evidovat, tedy kam ukryt obyvatele Česka při ozbrojeném konfliktu, to bude otázka, o které budeme mluvit před 17:30. Teď ovšem písničky, které nestárnou. Lenka Filipová nebo No Name.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zamilovaná Lenka Filipová. Dobré ráno, Český rozhlas Sever. Stáváte společně s námi. Dneska máme úterý, je 6. října. Zajímavosti ke dnešnímu datu našel Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
3: Hello, can you hear me?
2: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
3: Hang on.
2: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol, u nás známé jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin a 15 minut, čtvrt na 6, pěkné úterní vstávání společně s námi. Jak to máme s počasím? Většinou teploty okolo 7 stupňů Celsia. Na radaru v tuhle chvíli žádné srážky. Předpověď mluví o tom, že i dneska ráno, a bude to velmi podobné jako včera, můžete narazit na mlhu nebo nízkou oblačnost, která se bude během dopoledne rozpouštět. Jinak přes den potom bude převládat jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami 19 až 22 stupňů Celsia.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a Ústavem slovansko-germánských studií. Čím je Ústecká univerzita unikátní? Jaké má plány do budoucna? A jak využívá přeshraniční spolupráci se Saskem? Na to se budeme ptát rektora Jaroslava Kouckého. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut už bude 17:30. Na světě je nová aplikace, která má pomoci s plánováním improvizovaných krytů českým obcím. Jmenuje se iKryty. Vyvinulí vědci z Univerzity obrany VUT a Univerzity Tomáše Bati. Takže pomáhá vyhledávat a taky evidovat prostory, které lze využít třeba při ozbrojeném konfliktu, zohledňuje jejich kapacitu i ochranné vlastnosti. A obyčejné sklepy nebo pozemní garáže by tak mohly v krizové situaci zachraňovat životy.
1: Právě vcházíme do objektu Anenská 10.
2: Bronislav Špaček z magistrátu města Brna odemyká jeden z brněnských prostorů vhodných k improvizovanému ukrytí.
3: Tady vidíte, jak to vypadá, že to prostě straniště.
4: Rožli jsme, vcházíme prakticky do sklepa.
1: Je to prostor vhodný k improvizovanému ukrytí. To znamená suterénní prostor, který má parametry na to, aby se zde lidé mohli schovat po dobu několika hodin a přečkat tak případný útok typu leteckého náletu.
2: Místo, kterým procházíme, funguje dnes jako skladiště. I tak ale může díky své poloze a konstrukci posloužit k dočasnému ukrytí lidí. Vědci z několika univerzit vyvinuli k vyhledávání a evidenci těchto míst speciální aplikaci.
1: Máme prostory, ty proženeme aplikací a ta nám ukáže, nakolik to je vhodný prostor nebo není.
2: iKryty mají sloužit především městům a obcím. Pomáhají jim vytipovat vhodné prostory, evidovat je a posoudit jejich ochranné vlastnosti, ukazuje Ondřej Klíma z Fakulty informačních technologií VUT.
5: Primárně zobrazuje dva typy objektů.
2: V ruce držíte tablet a máte tam tu aplikaci.
5: Prvním typem objektů jsou potenciální cíle ohrožení a druhým jsou potom budovy, které poskytují vhodné prostory pro vybudování nějakého improvizovaného ukrytí.
2: Právě omezená kapacita stálých krytů v České republice je jedním z důvodů, proč iKryty vznikly. Podle Tomáše Zemana z Univerzity obrany a Univerzity Tomáše Bati dokážou pojmout pouze zlomek obyvatel.
6: Je to o tom využívat ty stávající objekty, které už tady prostě na tom území se nacházejí a vybrat ty, které by potenciálně splňovaly ty parametry pro to, abychom se nebáli tam poslat někoho se ukrýt.
2: Aplikaci zatím využívá Brno, Pardubice a Písek a zájem o ně má taky Praha. V budoucnu by si je podle Zemana mohli stáhnout i obyvatelé.
6: Jednou až teda ty improvizované ukryty budou naplánované, skutečně budou známy kapacity těch ukrytů. Je možné i touto cestou, že bude připravena nějaká aplikace, kde automaticky to zahlásí, který ten improvizovaný ukryt je nejblíže.
2: iKryty jsou k dispozici všem obcím v Česku. Stačí kontaktovat vývojáře, například přes webové stránky projektu iKryty. Zatím pomohli podle autorů projektu naplánovat více než 400 improvizovaných úkrytů s kapacitou přes 50 000 míst. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 3 minuty už bude 17:30 a na Českém rozhlasu Sever uslyšíte další aktuální zprávy. V lese u Oseka bude večer cvičení hasičů. O tom vám řekne František Janačík přesně v 17:30.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecký kraj připravuje kompletní opravu téměř 200-metrové střekovské estakády v Ústí nad Labem. Silniční most vede od Mariánského mostu nad komunikací na Svádov, železniční tratí a průmyslovým areálem. Oprava má začít ale až po zprovoznění mostu Edvarda Beneše. Vedení krušnohorské obce Moldava na Teplicku upozornilo na zvýšené počty obyvatel přihlašovaných k trvalému pobytu v uplynulých měsících v několika nemovitostech. Kvůli takzvané volební turistice se před 4 roky musely komunální volby v Moldavě opakovat. Více ve zprávách v 6 hodin. V lese u Oseka na Teplicku bude večer cvičení hasičů. Podle města budou trénovat hledání, záchranu a převoz zraněných z těžkopřístupného terénu v prostoru Rýzmburské věže. Sokolové na Liberecku připravují na tento týden připomínku památného dne sokolstva. Připadá na čtvrtek 8. října. V Chrastavě dnes můžou lidé vyrazit na večer sokolských světel. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začínají v pátek ve 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Ráno se místy bude vyskytovat mlha nebo nižší oblačnost. Během dopoledne se bude rozpouštět, jinak bude už převládat jasno nebo skoro jasno. Teploty dnes do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnici 1/38 počítejte s omezením mezi Doxy a Bezdězem. Kvůli pracem naplánovaným do 19. října čekejte mezi 7. až 16. hodinou úseky s kyvadlovým provozem. Počítejte s tím a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy od Františka Janačíka jste slyšeli a za malou chvíli už tu bude pozvánka k odpolednímu vysílání. I dneska po 13. hodině čekáme zajímavého hosta s Alex Minářovou, tak si za chvilku řekneme, kdo to bude. No a v dnešních babských radách se naučíme, jak používat sádlo. A tím nemyslíme kuchyňské použití, ono to má i spoustu jiných možností. Takže si počkejte, před 6. hodinou uslyšíte víc. Teď už písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková nebo právě teď Daniel Hulka.

0: Helena Vondráčková a její sprint a na Českém rozhlasu Sever už tu máme pozvánku k našemu odpolednímu vysílání, protože i dnes po 13. hodině čeká Alex Minářová zajímavého hosta. A tím hostem bude dneska herec a dabér Martin Stránský. O čem si budou povídat?
1: Do Alex a host zavítá oblíbený herec a dabér, držitel ceny Františka Filipovského, Martin Stránský. Jak vzpomíná na dabování doktora House, sledoval pak samotný seriál. Proměnil se český dabing od té doby? Tíhne některý z jeho synů k herectví? Bude jim ho případně rozmlouvat? Zeptám se po 13. hodině.
0: Po 13. hodině tedy poslouchejte na Českém rozhlasu Sever Martin Stránský jako host Alex Minářové. No a po písničce něco o počasí.

0: počasí.
1: Za 6:45. Ráno je docela studené, i dnes při úterku většinou teploty je okolo 7, ale dívám se třeba na Žatec nebo na Dobroměřice, kde teploměry ukazují dokonce jen 3 stupně Celsia, ale ty podrobnější a přesnější informace dostaneme už za hodinku přímo od meteorologů. Na radaru v tuhle chvíli žádné srážky, jinak teď narazíte na mlhu, nízkou oblačnost, během dopoledne se to všechno bude rozpouštět a zase jasno nebo skoro jasno s teplotami od 19 do 22 stupňů.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rád

0: Vám všem pěkné ráno, 5 hodin a 47 minut. Jestli máte rádi sádlo, možná se budete divit, ale využití nenajdeme jenom v kuchyni. Máme tu babské rady a ty nás dneska naučí, jak ho nasadit do boje proti suché kůži i proti kašli.
1: Babské rady.
2: Sádlo patří ke klasice v domácí léčbě nachlazení a kašle. Mnozí si jistě ještě pamatují, jak je maminka nebo babička mazali hrudník a často i záda vepřovým sádlem. A proč by ne? Sádlo skutečně ulevuje při zánětu průdušek a napomáhá také s nepříjemným kašlem. Na zábaly se používalo vždy vepřové sádlo, které lze však nahradit i olivovým olejem. V případě bolesti na průduškách vezměte kus látky, na kterou sádlo nanesete. Přiložte na hrudník už pod klíční kostí a vše zabalte do potravinářské folie. Připomínám, že sádlo je zároveň vynikajícím základem mastí a aplikace kůži rozhodně prospívá. Použít ho s chutí můžete na suchou kůži na rukou a loktech, je výborným pomocníkem pro tvrdou a popraskanou kůži na chodidlech. Pokud ho smícháte s medem, získáte zase léčivou masku na rozpraskané a suché rty.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

Dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Marie Rotrová a Jiří Bartoška. Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Máme tu úterý a úterní zprávy už tu budou za malou chvíli, protože se blíží 6. hodina. Takže v České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení. I to vám řekne František Janačík. Přesně v 6 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V krušnohorské Moldavě na Teplisku řeší náhlý přírůstek nových obyvatel. Podle starosty jde o předvolební turistiku. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení. Vládní kabinet schválil novou státní kulturní politiku. Po ránu místy mlhy, přes den jasno, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Do obce Moldava v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS se jedná o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Ze stejného důvodu se muselo hlasování v Moldavě před 4 lety opakovat.
4: Snad šesté období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
5: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
6: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tam 10.
5: Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. V pondělí v podvečer tam najel vlak do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo přibližně 20 lidí, nikdo zraněný nebyl. Po pachateli policie podle mluvčí Dagmar Sochorové pátrá a případ prověřuje jako obecné ohrožení.
7: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejném místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky na roky 2026 až 2029. Dokument počítá například s obnovou kulturního dědictví nebo podporou české audiovize. Nahrazuje koncepci předchozí vlády, která měla platit do roku 2030. Ministr kultury Otto Klempíř z motoristů tvrdí, že původní plán nebylo možné financovat. Novou koncepci ale kritizuje část kulturní obce a také parlamentní opozice. Podle nich ministerstvo při přípravě dostatečně nezohlednilo připomínky kulturních organizací. Nejpozději dnes byste měli dostat do schránky volební lístky pro komunální a případné senátní volby. Ty se konají už tento pátek a sobotu. Všichni voliči v Česku mají dostat šedé hlasovací lístky pro komunální volby a zhruba třetina obcí v Česku volí navíc své zástupce do Senátu. V Ústeckém kraji se jedná o volební obvody Děčín a Louny.
3: Počasí.
2: Ráno se místy bude vyskytovat mlha nebo i nižší oblačnost, během dopoledne se bude rozpouštět, jinak bude převládat jasno nebo skoro jasno. Teploty dnes do 22 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehodu osobního auta dokumentuje policie mezi Mimoní a Pertolticemi pod Ralskem. Na silnici 224 z Kadaně k Nechranické přehradě čekejte omezení mezi Roklí a Hořenicemi. Projíždíte tam Kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Slyšeli jste zprávy v 6 od Františka Janačíka, tak tedy dobré úterní ráno, za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát z drogové scény. Policie na Roudnicku obvinila dva muže. Pak si uděláme procházku, tedy něco zdravějšího, vyjdeme si na krušnohorskou vyhlídku Malé peklo a začneme na Lesné společně s Evou Bucharovou. Ale teď už písničky, které nestárnou, Projektil nebo Miraj.
9: Dobré ráno s Petrem Beranem.
10: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Krimi historky.
1: Na Roudnicku policie obvinila dva muže z distribuce a výroby pervitinu. Jeden z nich drogu distribuoval hlavně na Roudnicku a v okolí a druhý se podílel i na její výrobě. Kriminalisté zjistili, že mezi uživatele se během loňského a letošního roku dostali stovky gramů metamfetaminu, tedy tisíce jednotlivých dávek. Při domovních prohlídkách policisté zajistili pervitin, několik set tisíc korun v hotovosti a samozřejmě věci určené k výrobě. Oba muže kriminalisté obvinili a soud je poslal do vazby. Za výrobu a distribuci drog jim v případě odsouzení hrozí až 10 let vězení.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je 6:45, předpověď počasí nesmí chybět. Aktuální teploty jsou hodně různé. Je tu inverze, takže na horách třeba klidně 12 stupňů, v těch nižších polohách jen 6, ale najdete i místa jako Dobroměřice, kde jsou jen 3 stupně Celsia. Všechno je to tím, že teď ráno můžete narazit na mlhu nebo na nízkou oblačnost. Ovšem ta se během dopoledne bude rozpouštět. Jinak bude převládat jasno nebo skoro jasno s nejvyššími denními teplotami 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: I dneska si uděláme malou procházku po severu Čech a ta nás zavede do Krušných hor a s Evou Bucharovou tentokrát vyrazíme na krátkou cestu k vyhlídce Malé peklo a to zvládne opravdu úplně každý.
2: Okruh začínáme na Lesné a měří 6 kilometrů. Kromě parkoviště, restaurace, infocentra, dětského hřiště a vyřezávaných uměleckých děl najdeme v Lesné i muzeální Krušnohorský lidový dům. Přejdeme louku a vydáme se východním směrem z kopce. Až dojdeme k asfaltové cestě, dáme se doleva. Uvidíme pozůstatky bývalého horského rybníčku, najdeme ho i na starých mapách. Zbytky hráze jsou dobře patrné. Po neznačené lesní cestě pozvolna stoupáme. Tato část je nejkrásnější. Po hraně údolí dojdeme k vyhlídce Malé peklo. Při tichém našlapování, po málo frekventované stezce, možná uvidíme muflony, kteří jsou tu doma. Z vyhlídky severním směrem dorazíme na modrou značku. Můžeme se po ní vrátit zpátky do Lesné. Pokud na výlet nevyrazíme autem, můžeme využít cyklotrasu 3093 a nebo využít autobus. Hlídejme si zastávku Hora svaté Kateřiny Malý háj.
0: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hana Zagorová, Stanislav Hložek a za malou chvíli už nás také čekají další aktuální zprávy. Na Českém rozhlasu Sever v krajské nemocnici v Liberci bude dneska od 14 hodin taktické cvičení. I o tom vám řekne František Janačík. Jedna!

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Krupce u Teplic otevírá nová ultrazvuková ambulance. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové přispělo město na provoz částkou 500 000 korun z dotačního programu na dostupnost zdravotní péče. V krajské nemocnici Liberec bude dnes od 14 hodin taktické cvičení. Kvůli tomu bude pro veřejnost uzavřený prostor podél budovy psychiatrie až k hlavnímu vchodu k pavilonu B. Frýdlantská vodárenská společnost má povolení na nový přivaděč pitné vody z Frýdlantu do Dětřichova. U přivaděče z Frýdlantu do Bolovky ale na povolení stále ještě teprve čeká. 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzvalo politiky a další veřejné činitele ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Žádají taky, aby k násilí nepodněcovali na sociálních sítích a ohradili se proti omezování přístupu novinářů k informacím. Basketbalisté Pardubic rozehrají večer ve 20 hodin historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod soutěže se utkají s italskou Reggianou na její palubovce. Pardubický tým se dostal přímo do základní skupiny jako český vicemistr poté, co ve finále Národní basketbalové ligy podlehl Nymburku. Ráno čekejte místy mlhy nebo nižší oblačnost, během dopoledne se bude rozpouštět, přes den pak jasno nebo skoro jasno. Teploty dnes mezi 19 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Provoz na silnici 1/13 u odbočky k čerpací stanici u Hrynotic na Liberecku omezují práce na silnici. Vozovka je zúžená na 2 jízdní pruhy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 6:30 jste slyšeli, za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Mluvit budeme také s meteorology o počasí a možná i o té změně, která se na nás chystá ve čtvrtek, a před 6 hodinou tu budou příběhy měst a obcí. A tentokrát nás Alena Škraňková společně zavede do Sulejovic. Teď už ale písničky, které nestárnou, Karel Gott nebo Ilona Čáková.

0: 8 minut po půl sedmé, takový je tedy dnešní den, úterek, máme tu 6. říjen a co zajímavého přinese tady u nás na severu Čech, to si můžeme prozradit právě teď. Diakonie v Mostě nově nabízí pomoc neformálním pečujícím, jde hlavně o poradenství, jak žádat o různé příspěvky a podobně. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. V Klášterci nad Ohří se v kulturním centru uskuteční cestopisná přednáška Martina Úbla s názvem 6 let stezky Českem. Od 7. tedy bude řeč o horách, o trekování, o zkušenostech ze stezky a do Klášterce míří i náš severočeský stopař, takže se víc dozvíte v našem odpoledním vysílání po 15. hodině. V Chomutově vystoupí v Raknet aréně Lucie Bílá. Od 7. večer v rámci turné Obyčejná holka je tu koncert s kapelou Petra Maláska. Turné je součástí oslav jejího životního jubilea. No a v Děčíně pokračují úterky s vědou. O 4 odpoledne představí přednáška na ČVUT praktická řešení, která pomohou zlepšit podmínky pro cyklisty ve městech a taky zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy. Přednáší Daniel Krejčí, pokud vás tohle téma oslovuje, běžte se určitě podívat.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: na stanici Sněžník nebo na stanici Milešovka.
1: Takže máme takové, řekl by se, inverzní teplotně tedy počasí, jestli to říkám dobře. Jak se bude dál situace vyvíjet přes den?
0: Ano, v říjnu jsou inverzní situace při anticyklonálním počasí poměrně obvyklé a přes den během dopoledne by se měly mlhy ještě většinou rozpouštět, nebo prakticky všude rozpouštět a bude jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty podobně jako včera 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů a většinou slabý vítr.
1: Ještě malý výhled, podobné počasí nám vydrží i třeba zítra nebo v těch nejbližších dnech?
0: Zítra ještě ano, v nejbližších dnech ne, ve čtvrtek to vypadá, že bude déšť a ochlazení.
1: Říká Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. A já děkuji za předpověď. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala Anna K. a my vás teď v našem seriálu o příbězích měst a obcí zavedeme tentokrát s Alenou Škraňkovou do Sulejovic, kde najdete třeba nově otevřené muzeum cihel.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Sulejovice na Litoměřicku má prý tak bohatou a dlouhou historii, že sahá až do pravěku. A bude to asi pravda, protože o pravěkém osídlení těchto míst ve druhé polovině 3. tisíciletí před naším letopočtem máme spoustu důkazů. Patří mezi ně naleziště 40 hrobů lidu se šňůrovou keramikou, objevené na konci 40. a na začátku 50. let minulého století. První písemná zmínka o Sulejovicích je z roku 1251. V té době patřila obec významnému starému českému vladickému rodu kaplířů ze Sulevic, kteří ji drželi až do roku 1627. V 19. století změnila život i v Sulejovicích průmyslová výroba. Tak například v roce 1846 tam postavili cihelnu, která měla 3 pece. V roce 1855 vybudovali cukrovar a v roce 1882 projel Sulejovicemi první vlak. Na stránkách obce se uvádí, že už v roce 1896 založili ve vsi hasičskou požární ochranu. Ale vraťme se k cihelně a k cihlám. Úplně nově v roce 2026 otevřeli v Sulejovicích Muzeum cihel, které si klade za cíl mapovat a pro budoucí generace uchovat historii cihlářství. V unikátní sbírce najdete stovky cihel z České republiky i ze zahraničí. Některé jsou značené erby šlechtických rodů, na jiných jsou iniciály mistrů cihlářů nebo historické letopočty.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 5 minut už tu bude 7. hodina, sní také další zprávy. František Janačík vám řeknou třeba to, že 2 pošty v Libereckém kraji nově fungují v režimu Pošta Partner. Co to znamená, se dozvíte ve zprávách.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: V Litoměřicích mají nový sběrný dvůr, včetně reuse centra. Dvě pošty v Libereckém kraji nově fungují v režimu Pošta Partner. Inflace v září mohla podle ekonomů stoupnout až k necelým 2,5%. Po ránu místy mlhy, přes den jasno, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. V areálu technických služeb v Litoměřicích radnice dokončila stavbu nového sběrného dvora. Stála 23,5 milionu korun. Cílem nového centra je zefektivnit nakládání s odpady a současně rozšířit počet míst, kde je možné odpad odevzdávat. V rámci sběrného dvora stojí také nové reuse centrum.
5: Obyvatelé tu mohou bezplatně odevzdat funkční a zachovalé věci z domácnosti, které už sami nepotřebují. Naopak je tu najdou lidé, kteří je potřebují a mohou získat za symbolický poplatek. Součástí centra je také nábytkářská dílna místní diakonie. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
3: Lidé ve dvou obcích v Libereckém kraji můžou nově využívat pobočky Pošta Partner. První je v Mníšku na Liberecku, kde ji soukromý provozovatel otevřel ve staré budově pošty. Druhá v Dubé na Českolipsku byla dlouho zavřená a teď ji spravuje podnikatelka Štěpánka Cajzová. Ta první dny provozu hodnotí pozitivně.
6: Provoz, já bych řekla, že se vrátil docela do normálu, lidi chodí, jsou z toho ještě trošičku jako vykulený, bylo to pro ně nezvyk takhle dlouho zavřená tahle pošta.
3: V Česku je podle mluvčího České pošty Matyáše Vytíka aktuálně takových poboček téměř 1200, z toho 59 v Libereckém kraji. Další se v příštím roce otevře v zákupech na Českolipsku. Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová u soudu v kauze Dozimetr vypověděla, že čelila šikaně a bossingu. Z takového jednání obvinila tehdejšího náměstka primátora Petra Hlubučka a jeho stranického kolegu Stanislava Polčáka. Tvrdí, že ji nutili, aby při hlasování podporovala některé zakázky pražského dopravního podniku. Hlubuček její tvrzení odmítl. V kauze údajného ovlivňování zakázek dopravního podniku v Praze čelí obžalobě 6 lidí a 2 firmy. Všichni vinu odmítají. Předběžnou výši zářijové inflace zveřejní Český statistický úřad dnes v 9 hodin. Podle odhadů ekonomů by se meziroční růst spotřebitelských cen mohl přiblížit ke 2,5%. Zvyšování inflace podle nich pohánělo hlavně zdražování pohonných hmot, energií a také některých potravin.
4: Počasí.
3: Ráno se místy stále ještě může vyskytovat mlha nebo nižší oblačnost, ta se během dopoledne může začít rozpouštět. Přes den má převládat jasno nebo skoro jasno s teplotami i do 22 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V zelené vlně řidiči upozorňují na dvě dopravní nehody v Chomutově. Jedna omezuje provoz na výjezdu z kruhové křižovatky u Globusu na Kadaň, na tu další upozorňují na silnici 1/13 od Jirkovské okružní křižovatky u čerpací stanice Robin Oil. Pozor na silnici 1/9 na Českolipsku mezi Zahrádkami a Jestřebím. Na rovince se srazilo osobní auto hned s třemi divočáky. A v Krapčicích na Litoměřicku se v křižovatce od Bechlína srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Právě v 7 hodin František Janačík. Tak pěkné úterní ráno s Českým rozhlasem Sever. Dneska už máme 6. října, kalendář je připraven, kalendárium a Petriung mám také, takže do něj nahlédneme už za chvilku. Pak budeme mluvit o hokeji. Patrik Martinec vzal kvůli Spartě místo hlavního trenéra Litoměřic. Co mu ale na první hokejové lize vadí, o tom uslyšíte před 7:30. Teď písničky, které nestárnou, Michal Tučný nebo Marek Ztracený.
4: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Prodavača Michal Tučný, 7 hodin 11 minut, dneska máme úterý 6. říjen a nesmí chvět ani pohled do kalendáře, tak je tu Martin Jungmann a jeho kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Vratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
3: Hello, can you hear me?
2: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
3: Hang on.
2: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol, u nás známé jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, aktuální teploty venku jsou opravdu hodně rozdílné. Někde naměříte třeba 11 stupňů Celsia, to je například na Milešovce, nebo na Sněžníku. No ale například v Žadci nebo v Dobroměřicích jsou teploty jen okolo 2 stupňů. No a je to tak nějak mezi většinou okolo 7 stupňů Celsia, inverzní charakter teplotní, tedy inverze počasí. No a teď ráno mlha a nízká oblačnost. Během dopoledne se ale rozpustí, čeká nás opět jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Českým rozhlasem Sever teď míříme do Litoměřic na hokej. Tak vám všem pěkné ráno. Velmi dobře do nové sezóny hokejisté prvoligových Litoměřic vstoupili. V tabulce jim patří po 10. kole 5. místo. Jejich trenérem, připomeňme, se stal v létě Patrik Martinec. Ten už v severočeském klubu, který je farmou pražské Sparty, dřív působil jako scout.
1: On ví z práce, že když jsem tady vlastně byl jako ten scout, tak jsem samozřejmě byl na všech zápasech, na většině těch tréninků, ale jsem chodil jenom, když Jarda Nedvěd byl s nároďákem. No. Teď jsem naladil vlastně každý den s těma klukama. Samozřejmě jako s těma mladýma klukama je radost pracovat, když ty kluci chtějí pracovat, tak to je radost.
2: Patrik Martinec přijal místo hlavního trenéra téměř po 3 letech. Tehdy předčasně skončil v brněnské Kometě. Potom pracoval jako asistent ve Spartě a u české osmnáctky. Hlavní roli v tom sehrála skutečnost, že Litoměřice jsou farmou klubu jeho srdce.
1: Kdyby to nebylo pod patronací té Sparty, tak bych to nedělal. Protože pořád to dělám jako pro tu Spartu a vytrávalo smysl vlastně i pro tu Spartu, protože 20 let čekáme na ten titul a rád bych si to dožil, takže když můžu aspoň něčím pomoct, tak se snažím pomáhat. Ty kluci, co jsou tady, tak tady je spousty, kteří v té sezóně tam tu Spartu naskočili a když oni ten titul vyhrajou, tak samozřejmě si to beru i tak, že prostě jsme jako Spartě vyhráli.
2: V Litoměřicích má Martinec na starost spartianské talenty. Těší ho, když každý z nich udělá další krok v kariéře.
1: Dělá mi radost, když pomůžou mu tady k tomu, aby se v té kariéře posunul zpátky do té Sparty třeba, nebo poprvé do té Sparty, tak mi to dělá radost. Sparta má svoje muslo postavení, ale bohužel do toho zasahují takový ty vliv, jako je Marotka, a nevím, pokles formy a tak dále. A Tomáš Tivíšek tady vlastně skoro na každý zápas. Za prvé to vidí sám, za druhý s trenérama, vlastně s Patrikem a Gustou si píšeme o tom, jak kdo pracuje, a pak už jenom na nich, jak se rozhodnou, koho si vytáhnout.
2: Prozradil Patrik Martinec. V Litoměřicích pomáhá s rozvojem talentovaných hokejistů. To podle něj ale nejde moc dohromady s tím, že z vyrovnané soutěže sestupuje jeden tým přímo do amatérské druhé ligy.
1: Bohužel tato soutěž je sestupová. No. Tam je ten strašák samozřejmě toho posledního místa, který samozřejmě tu práci nám neulehčuje. Já bych to Maxa Ligu uzavřel. To jsem řekl špatně uzavřel. Já bych jenom sestupoval, ať prostě se klidně rozšíří na víc týmů a ty týmy, které na to mají peníze a hráče, tak ať se tak soutěž klidně rozšíří a může se rozdělit na Čechy, Moravu a tak dále, ale za mě by to mělo být hodně jako rozvojová soutěž.
2: Řekl Patrik Martinec, od léta trenér hokejistů prvoligových Litoměřic. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Létání doporučuje Petr Rezek. 4 minuty před 7:30 já vám mohu doporučit zprávy. Další informace ze severu Čech. Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. Víc vám řekne František Janačík už za chvilku. Tedy 7:30. Hezké úterní ráno.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Varnsdorf představil budoucí podobu prostranství kolem Červeného kostela. Návrh zpracovalo architektonické studio, které začalo připravovat také projektovou dokumentaci. Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Novým Borem a Českou Lípou. V pondělí v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo zraněný nebyl. Počet volných parkovacích míst u Mosteckého hradu Hněvín nově ukazuje elektronická tabule. Podle mluvčí radnice Kláry Vidrové získává údaje ze tří kamer, které sledují přibližně 22 stání před hradem. Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek v hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby a ve třetině obvodu pak obdrží voliči i žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Tenista Jiří Lehečka si dnes zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Na turnaji v Tokiu ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska. Finále je na programu od 11. hodiny našeho času. Ráno místy stále čekejte mlhn nebo nižší oblačnost, ta se během dopoledne začne rozpouštět, přes den pak bude převládat jasno nebo skoro jasno s teplotami do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Stále máme z Chomutova hlášeny dvě dopravní nehody. Jedna omezuje provoz na výjezdu z kruhové křižovatky u Globusu na Kadáni, ta druhá pak silnici 1/13 od mostu na Chomutov u Jirkovské okružní křižovatky blízko čerpací stanice Robin Oil. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy od Františka Janačíka jste slyšeli, pěkné úterní ráno. Za chvilku se vrátíme ke včerejšímu, dáme řeč s Renatou Filipy, jsme si povídali o procházkách v lese, pak trošku aktuálně vyrazíme do Rumburka před 8 hodinou, protože tam se chystá přestavba plaveckému bazénu. Budoucí podobu už vytvořilo architektonické studio, my o tom budeme mluvit s Danielou Pilařovou. Ale teď už jsou připraveny také písničky, které nestárnou, takže nejdřív zaspívá František Nedvěd a právě teď Michal David, dobré ráno.

0: Zpíval František Nedvěd a na Českém rozhlasu Sever se teď vrátíme ke včerejšku, trošku se ohlédneme za včerejším, dáme řeč, kdy si s námi Renata Filipi povídala o tom, jestli chodíte rádi na procházky do lesa, no zrovna teď, když rostou houby, to je mi otázka. Zavolala nám ale i posluchačka Maruška, která v lese bydlí, totiž přímo v Hájovně.
1: Já do lesa nechodím.
2: Ano.
1: Protože já bydlím na Hájovně a říkám si někdy, jsem jak v zoologické zahradě, protože sedím v kuchyni u stolu a snídám a dívám se z okna, jak se mi tam pasou srnky. Dokonce i mívala jsem viděla.
2: Ano.
1: A dneska jsem se strašně rozčílila. Vylezla jsem na dvůr, no a co myslíte? Nejen, že mi ptáci klovou ořechy, ale já jsem tu měla dvě černý veverky. Tak říkám, holky, jedny já vás vyženu. Ale pak jsem je chválila. Oni mi totiž ty oříšky házeli dolů. Jak je žrali, tak to padalo. A já jsem je jenom sbírala.
2: Paní Maruško, jak se to tak stane, že se odstěhujete a žijete na Hájovně?
1: Manžel byl hajnej. Druhý syn, ten pracuje taky pro les. My jsme bydleli ve vesnici a když muž přišel, že bychom mohli bydlet na Hájovně, tak se hlasovalo. 3 hlasy byly pro, ano. Jenom můj byl proti.
2: Proti. Takže jste se odstěhovala.
1: Ale za těch 40 let, co tady žiju, jsem si zvykla a asi bych to neměnila.
0: I dneska samozřejmě dáme řeč, dneska nás bude provázet Zdeněk Lukesle a zeptá se vás, co je podle vás lepší, bydlet v bytě nebo v domě, jaké to má výhody, nevýhody, tak o tom budeme mluvit po 9.

0: počasí.
1: Za minutu bude 7:45, jaké máme počasí na severu Čech. Tak dneska docela zajímavá situace. Na

0: 7 hodin a 8 a 40 minut, to je přesný čas. My se teď podíváme do Rumburku, protože bazén v Rumburku čeká kompletní přestavba. Město by ho chtělo rozšířit, zmodernizovat technologie, taky ten vzhled a tu budoucí podobu menší plavecké haly nedaleko nemocnice už navrhlo architektonické studio, které teď zpracovává projektovou dokumentaci. Podrobnosti zná naše reportérka Daniela Pilařová. Danielo, dobré ráno.
1: A, tak... Králové už navrhlo, jak by měl plavecký bazén v budoucnu vypadat. Vizualizace těch návrhů je k vidění na oficiálních stránkách města a z té vizualizace je vidět moderní ráz celého zařízení. Podle mluvčího radnice Petra Číly teď má to samotné studio zpracovat projektovou dokumentaci. Ta bude hotová příští rok. Město za projekt zaplatí něco málo přes 13 milionů z vlastní kasy a radnice odhaduje, že ta samotná rekonstrukce bazénu by mohla být až na 150

0: 50 až 200 milionů korun.
1: To jsou docela velké peníze, tak bude na to město mít?
0: Na to jsem se ptala nezávislého starosty Martina Hýbla. Ten přiznal, že taková suma je pro město neúnosná a bude se rozhodně snažit hledat vhodné dotační tituly, které by mu s financováním přestavby bazénu pomohly. Na druhou stranu je ale potřeba podle starosty s bazénem začít něco dělat. Budova má železnou konstrukci a ta je i působením chlorových výparů z bazénové vody stále narušovaná a není ve špičkové kondici, a tak by se mělo město na rekonstrukci bazénu vrhnout co nejdřív.
1: Tak na co se tedy můžou rumburští těšit, jak by ten bazén měl pro rekonstrukci vypadat?
0: A město počítá například s vybudováním saunového světa, novým vchodem, šatnami, ale i například fotovoltaickou elektrárnou na střeše budovy, protože je ale střecha poměrně malá. Chtělo by město vybudovat solární elektrárnu i na vedlejší střeše základní školy, která je v několika budovách, a elektřinu by tak mohly objekty sdílet. Radnice teď s projektanty řeší taky umístění výtahu a budoucí způsob vytápění. Ve hře jsou například plynové kotle. Zkoumá se taky, zda je vůbec možné na střechu solární panely kvůli jejímu zatížení umístit, a taky efektivnější způsoby čištění vody. Jednou z možností je výstavba čistírny. Vodu by tak bylo možné po vyčištění znovu používat a to by významně snížilo její spotřebu.
1: Tak to je zatím budoucnost, ale jak tedy ta budoucnost možná v Rumburku, co se týká plaveckého bazénu, dopadne, to nám přiblížila Daniela Pilařová a já za to děkuju. Danielo, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 5 minut tu bude 8. hodina, vy posloucháte Český rozhlas Sever a já přeju pěkné vstávání. Za malou chvíli aktuální zprávy, které pro vás bude mít František Janačík. Dozvíte se třeba to, že kvůli cvičení bude dneska odpoledne pro veřejnost uzavřená část areálu krajské nemocnice v Liberci. Víc informací přesně v 8 hodin.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Sever s

0: Krupce na Teplicku otevírá nová ultrazvuková ambulance. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové přispělo město na provoz částkou 500 000 korun z dotačního programu na dostupnost zdravotní péče. Peníze půjdou na mzdové náklady a na vybavení ordinace a čekárny.
1: Ultrazvuková ambulance sídlí v lékařském středisku v Krupce Maršově v ulici Karla Čapka. Prostory v přízemí pobývalé ordinace praktické lékařky jsou kompletně zmodernizované. Ambulanci provozuje Petr Váša, dlouholetý vedoucí lékař Ústeckého mamocentra. Pacienty začne přijímat ještě během října. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: V krajské nemocnici Liberec bude dnes od 14 hodin taktické cvičení. Kvůli tomu bude pro veřejnost uzavřený prostor podél budovy psychiatrie až k hlavnímu vchodu pavilonu B. Budova bude přístupná pouze ale ve spodním vchodem naproti nemocniční lékárně. Jak vysvětlil mluvčí nemocnice Václav Řičář, cvičení je zaměřené na dekontaminaci osob na urgentním příjmu, také aktivaci traumaplánu a vyhlášení lockdownu. Kromě zdravotníků z oddělení urgentní medicíny se cvičení zúčastní i policie a hasiči. Frýdlantská vodárenská společnost získala stavební povolení na nový přivaděč pitné vody z Frýdlantu do Dětřichova. U přivaděče z Frýdlantu do Bulovky na povolení teprve čeká. Obě akce jsou součástí opatření na zajištění pitné vody do lokalit ohrožených ztrátou podzemních vod kvůli těžbě v blízkém polském dole Turův. Původně se očekávalo, že stavba přivaděčů začne už před 2 roky. Práce ale nabraly zpoždění. Více řekl ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olišar.
2: Protože třeba ty studie uvažovaly s o něco kratšími trasami, ale ty vedly přes hodně soukromých pozemků, takže my jsme nakonec trasy museli změnit, bohužel i lehce prodloužit, ale povětšinou vedeme v komunikacích, pozemcích, obcí a měst. A druhým problémem byla soutěž na projektanta, kdy jsme generálního projektanta soutěžili skoro 2 roky.
0: Americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který umožní Američanům nakupovat naftu osvobozenou od silniční daně. Ta je běžně určená hlavně pro zemědělské a stavební stroje. Ceny ropy v posledních měsících stoupaly i v Americe kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Americký prezident se podle agentury Reuters nařízením snaží snížit ceny paliv před nadcházejícími volbami do amerického kongresu.
3: Počasí.
0: Stále čekejte místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Během dopoledne se bude rozpouštět, přes den pak bude převládat jasno nebo skoro jasno. Teploty mezi 19 až 22 stupni. Na horách čekejte teploty do 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dejte pozor na Litoměřicku na silnici 1/15 u křižovatky na Ploskovice. Srazila se tam 2 osobní auta, policie už je na místě. Nehoda se zvěří je na Mostecku na silnici 1/28 mezi Bělušicemi a Bedřichovým Světcem a další nehoda se zvěří mezi Leštinou a Zubrnicemi na Ústecku na silnici číslo 260. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Slyšeli jste zprávy v 8 hodin, tak zatím pěkné, a jak to tak vypadá venku při pohledu z okna, leckde i mlhavé, ráno o počasí samozřejmě budeme mluvit, ale za chvíli se také ponoříme do historie zemědělství. Martin Písařík bude zjišťovat, jaké plodiny se pěstují nejdéle. Vlastně v pátek a v sobotu, tenhle víkend, už jsou volby, takže funguje i náš volební průvodce. Mimochodem letos je to 30 let, co šli Češi poprvé volit své senátory. A právě o senátu budeme mluvit před 8:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Herman Hermic nebo Petra Janu.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Teď je 8 hodin a 11 minut a vy vstáváte s Českým rozhlasem Sever a můžeme se dozvědět i něco, co v učebnicích nebylo. A od tohoto je Martin Písařík. Tak Martin Písařík nahlédl do historie zemědělství a zjišťoval, jaké plodiny se pěstují nejdéle.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 18 minut, dobré ráno. Tak, jaké máme počasí na severu Čech? Je to velmi různorodé. Většinou okolo 7 stupňů Celsia, ale máte místa, kde jsou jenom 2 stupně, jako třeba v Žadci, máte místa, jako třeba Sněžník nebo Milešovka, nebo dokonce i Ústí nad Labem, kde je 10-11 stupňů Celsia. Ovšem během dne by se to mělo přeci jen trochu vyrovnávat, rozpustí se nízká oblačnost a mlhy, vykoukne sluníčko a nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 22 stupňů Celsia.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zase

0: Teď je 8 hodin a 22 minut. Připomínám, že už tenhle víkend tu budou další volby. Samozřejmě někde i volby senátní, samozřejmě i na severu Čech. No a právě dnešní díl volebního průvodce se týká Senátu. Dodejme, že Senát schvaluje zákony, mezinárodní smlouvy, ale taky třeba kontroluje prezidenta. Bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak můžou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? To nám prozradí právě dnešní díl.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 180. Složení se mění každé 2 roky. A to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v 1/3 z celkových 180 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně 1/5, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: 3 nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak 3 nejmladším 40 let. Což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: A za 5 minut už tady budou také další aktuální zprávy, které vám přinese František Janačík. Vedení krušnohorské obce Moldava na Teplicku upozornilo na zvýšené počty obyvatel, které se přihlašují před volbami k trvalému pobytu. I o tom ve zprávách.

které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústecký kraj připravuje kompletní opravu téměř 200-metrové střekovské estakády v Ústí nad Labem. Silniční most vede od Mariánského mostu nad komunikací na Svádov, železniční tratí a průmyslovým areálem. Oprava má začít ale až po zprovoznění mostu Edvarda Beneše. Vedení krušnohorské obce Moldava na Teplicku upozornilo na zvýšené počty obyvatel přihlašovaných trvalému pobytu v uplynulých měsících v několika nemovitostech. Kvůli takzvané volební turistice se před 4 roky musely komunální volby v Moldavě opakovat. V areálu litoměřických technických služeb radnice dokončila stavbu nového sběrného dvora za 23,5 milionu korun. Jak uslyšíte v ranním vysílání, ještě před 9:00 v areálu je teď také Rius centrum a truhlářská dílna litoměřické diakonie. V lese u Oseka na Teplicku bude večer hasičské cvičení. Podle města budou trénovat hledání, záchranu a převoz zraněných z těžkopřístupného terénu v prostoru Rýzemburské věže. Od dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i pro senátní volby. Oboje začínají v pátek ve 14 hodin. Zákaz se týká i opakovaného publikování starších průzkumů. Stále se místy drží mlha nebo nižší oblačnost. Během dopoledne se postupně rozpustí a bude převládat jasno nebo skoro jasno. Teploty mezi 19 až 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 na Litoměřicku u křižovatky na Ploskovice pokračuje řešení nehody dvou osobních aut. Nová nehoda na Chomutovsku. V ulici Chomutovská v Otvicích se srazila dvě osobní auta. A připomínáme provoz na silnici 1/28 na Mostecku mezi Bělušicemi a Bedřichovým Světcem komplikuje nehoda se zvěří. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné ráno na severu. My se za malou chvíli podíváme na to, co přinese dnešní den. Zprávy s Františkem Janačíkem jste slyšeli, ale přesto pár pozvánek tady mít budeme. Před 9:00 pak míříme do Litoměřic v areálu technických služeb. Se tam totiž dneska otevře nový sběrný dvůr. My o tom budeme mluvit s naší redaktorkou Lucí Hyzlovou. Nesmí chybět ani písničky, které nestárnou. Takže teď nám zahraje Reddy Kirken a hned potom Věra Špinarová.

0: Meteor lásky a Věra Špinarová. Dobré ráno na severu, tak si pojďme říct, co přinese dnešní den. Dodejme, že máme úterý 6. října. Diakonie v Mostě nově nabízí pomoc i neformálním pečujícím, poradenství, jak žádat o různé příspěvky a tak dál. A podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Teď míříme do Klášterce, v kulturním centru se uskuteční cestopisná přednáška Martina Úbla s názvem 6 let stezky české. Jestli stezkaříte, tak to si určitě nenechte ujít. Řeč bude o horách, o trekování i o zkušenostech. No a do Klášterce míří i náš severočeský stopař, takže více dozvíte v našem odpoledním vysílání po 15. hodině. Je pozvánka na koncert v Chomutově, vystoupí v Rocknect aréně Lucie Bílá v rámci svého turné Obyčejná holka, nabídne koncert s kapelou Petra Maláska. Je to vlastně trochu oslava narozenin, můžete jít popřát. No a v Děčíně tam pokračují úterky s Vědou. Od 4 hodin odpoledne představí přednáška na ČVUT praktická řešení, které mohou zlepšit podmínky pro cyklisty ve městech. Přednáší Daniel Krejčí, ještě se podívá.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: která se dotýkají života v našem kraji.
1: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a Ústavem slovansko-germánských studií. Čím je Ústecká univerzita unikátní? Jaké má plány do budoucna? A jak využívá přeshraniční spolupráci se Saskem? Na to se budeme ptát rektora Jaroslava Kouckého. Už tento čtvrtek po půl šesté.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 49 minut a přeju pěkné ráno. My teď míříme společně do Litoměřic. Tam totiž v areálu technických služeb se otvírá nový sběrný dvůr. To kapacita toho původního v Nerudově ulici už prostě nestačila. No a na tom novém místě najdou lidi také takzvané reuse centrum nebo nábytkářskou dílnu. To je reuse centrum, to je něco, kam můžete přinést nějaké věci, které už jsou použité a někdo jiný si je zase může odnést. Každopádně my se na to zeptáme ještě naší redaktorky Lucie Hejzlové. Lucie, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde konkrétně je ten nový sběrný dvůr v Litoměřicích a k čemu bude sloužit to reuse centrum?
1: Nový sběrný dvůr vznikl vlastně přestavbou jednoho z bývalých vojenských skladů v areálu technických služeb. Lidé ho mohou navštívit od dnešní 12. hodiny, stejně jako nový reuse point. A k čemu bude sloužit, to už shrnuje vedoucí odboru životního prostředí Pavel Grindler.
2: To je vlastně místo, kde lidé budou moct odkládat ještě použitelné věci a zase někteří jiní lidé si budou ty věci moci vyzvednout a ještě je využít, takže jim dají další život. Takže nevznikne jakoby odpad, ale vznikne věc, kterou mohou použít.
1: V budově vznikla také chráněná dílna Litoměřické diakonie. Ta se bude soustředit na opravu starého nábytku. A ještě jedna novinka. Do centra se nově vchází z ulice Na Bídnici, nikoli v hlavním vchodem, výjezdem přes závory.

0: Litoměřicích to už je druhý sběrný dvůr. Ten první je v Nerudově ulici. Liší se od sebe nějak?
1: Hlavní rozdíl mezi sběrnými dvory bude v ukládání stavebního odpadu. Ten bude možné vozit jen do Nerudovy ulice. Toto pravidlo má ale jednu výjimku, říká Pavel Grindler.
2: Pokud člověk bude mít stavební odpad, který bude použitelný, bude se jednat o dlažbu, která zbyde, nějaká ještě zabalená, nebo nějaký cement, který není stvrdlý, tak ten budou moci odvést do reuse centra, kde ho budou moci tam odevzdat jako druhotně použitelný materiál.
1: Například dlaždičky si pak za symbolický poplatek může odvést kdokoliv. Ještě doplním, že celkové náklady na výstavbu dvora jsou 23 milionů 500 tisíc korun a polovinu financí pokryla státní dotace.
0: Tak to byla Lucie Hejzlová. Vlastně taková trošku pozvánka, můžete se jí podívat. Nový sběrný dvůr a reuse centrum v Litoměřicích. Lucko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Za 5 minut bude 9 hodin, vy posloucháte Český rozhlas Sever. A já přeju hezké vstávání, naštěstí už na to nejsem sám, se mnou je Zdeněk Lukesle, který vás provede dnešním Dáme řeč. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj, já tě zdravím a dnešní téma byt nebo dům. Kdyby jsi mohl vybrat?
0: Já jsem tým byt. Jsem tým byt, protože jsem extrémně nešikovný člověk, ale extrémně nešikovný člověk. A máme ještě po babičce dům, takže vím, že na domě je potřeba pořád něco dělat. Tak jako dělat, jako ne nic velkého, ale takové jako tvoje to kutilství. Jo. A to já teda neumím. No, takže v bytě tak zatluču možná skobičku, žárovku raději vyměňuje manželka, protože nesnese pohled na to, jak se o to pokouším já.
1: Takže nikdy se netoužil po baráčku se zahrádku.
0: No jako jo, ale buď bych musel být jako extrémně těžký milionář, který by si na každou hloupost zjednal, anebo to prostě není možné, bohužel.
1: Jasně. Takže tým byt Petr a co vy, volejte po 9.
0: Loučí se Petr Beran, zítra ráno, ten zase naslyšenou, pokud budete poslouchat Český rozhlas Sever.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ode dneška do víkendu není možné přecházet cyklo a pěší lávku přes Labe v Děčíně. Lidé na Liberecku si připomenou památný den sokolstva. V noci u Turnova havaroval kamion, převrátil se. Po ránu stále místy mlhy, přes den jasno, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také dopoledne přeje František Janačík. Cyklo a pěší lávka přes řeku Labe v Děčíně je ode dneška na 4 dny pro veškerý provoz úplně uzavřená. Stavební firma na ní nainstaluje další přídavný tlumič, který bude sloužit k většímu komfortu přecházejících lidí. V rámci reklamace budou také vyměněna některá prkna.
3: Stavební firma začala dnes podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila s výměnou prken. Ta jsou z tropického dřeva a některá z nich se začala kroutit a stěžovala pohyb cyklistům. Na konci uzavírky čeká zatěžkávací test po instalaci nového tlumiče. Město za tlumič nebude platit nic navíc. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Sokolové na Liberecku připravují na tento týden připomínku památného dne sokolstva. Připadá na čtvrtek 8. října. V Chrastavě už dnes můžou lidé vyrazit na večer sokolských světel. Podle informací radnice začne v 17 hodin a 30 minut na náměstí 1. máje. Součástí bude i lampionový průvod nebo pouštění hořících lodiček na hladinu. Vzpomínkové setkání připravují přímo už na čtvrtek sokolové v Liberci. Tam se bude konat od 17. hodiny na liberecké náplavce.
4: Památný den sokolstva připomíná tragické události z 8. října 1941, kdy nacisté zahájili rozsáhlé zatýkání sokolských pracovníků a členů organizace. Mnozí z nich byli následně popraveni nebo zahynuli v koncentračních táborech. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Liberečtí hasiči v noci na dnešek zasahovali u Turnova u převráceného kamionu. Informovali o tom na síti X. Nehoda se stala na silnici 1/35 u Lažan ve směru do Turnova. Řidiče museli převzít zdravotníci, hasiči museli odčerpat unikající naftu. Silnici ještě v noci ale předali správci. Maximální povolená cena nafty pro dnešní den mírně oproti včerejšku poklesla. 1 litr mohou čerpací stanice prodávat na nejvýš za 48 korun a 38 haléřů, tedy o 16 haléřů méně než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty se nezměnil. Maximální cena zůstává stejná jako v pondělí, tedy na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat pro zatím do konce října.
1: Počasí.
2: Stále se místy drží mlha nebo nižší oblačnost. Během dopoledne se postupně rozpustí a začne převládat jasno nebo skoro jasno. Teploty dnes čekáme mezi 19 až 22 stupni Celsia ve stínu, na horách do 18 stupňů. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 117 cm, průtok 69 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 115 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav Ústí nad Labem pro dnešní den je 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Úsecké ulici Klížská se srazilo osobní auto s chodcem. Problém s průjezdem je stále v ulici Chomutovská v Otvicích u Kamencového jezera. Přímo u křižovatky se srazila dvě osobní auta, na místě se aktuálně vyprošťuje. Omezení tam čekejte asi do 11:30. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den. Byt nebo barák, kde je lepší život, jaké má výhody byt, jaké barák, kde je to pohodlnější, kde je to podle vás levnější. Fando, byt nebo barák?
2: No, já, jak jsem vás poslouchal před zprávami, tak se v podstatě přikláním k Petrovu názoru a tvému, ano. Spíše tým byt. Ale baráčku bych se nebránil. Jsem možná trošku šikovnější než Petr, tak se toho tolik asi neobávám.
6: Dokážeš udělat na baráku třeba...
2: Tak schválně jmenuj.
6: Tak třeba přibít obraz.
2: To bych uměl.
6: Jo, tak to.
2: Umím spravit díry
6: Fakt?
2: Díry ve zdech, no tak takovou tou směsí, jak se to prodává takhle, různě.
6: Tak to, jo.
2: Takhle, to pohodlí. U domečku máš pohodlí, máš velkou šanci, že nebudeš mít zlé sousedy.
6: Ano. No,
2: a v podstatě máš takový kus svého světa na planetě úplně pro sebe.
6: Jo.
2: Což je opravdu proti bytu obrovská výhoda.
6: Tak to ti doporučuju seriál v televizi Stubna.
2: Aha, viděl jsem, ano, ano. Možná i takovéhle bednění bych si uměl udělat.
6: Zavolejte i vy, 475 212 212, dáme řeč, dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Václav Neckář, teď Leona Machálková.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 9. hodině, tak teď jsem ten tým byt nebo barák, jak je to u vás. Mládí jsem toužil po baráčku, ale nikdy jsem neměl odvahu na to vzít si nějakou velkou hypotéku, ale když to teď vezmu jako zpětně, kdybych si v 90. když jsme hledali bydlení, pořídil barák, tak dneska po 30 letech by ten barák byl zralý na celkovou rekonstrukci. Byt nebo barák někdy může být řešením opravdu netradiční způsob bydlení. Třeba takový, jaký si zvolili mladí manželé na okraji malé obce kousek od Prahy. Neřeší složenky a zálohy, ale taky nemají přípojky na vodu, kanalizaci a elektřinu. Bydlí totiž v jurtě a v maringotce. Jejich způsob života je sice náročnější a není pro každého, ale přesto by neměnili.
1: Zhruba vystačíme s energiema tak za 3000 měsíčně a je v tom teda teplo v jurtě, teplo v maringotce, teplá voda, elektřina, plyn na vaření.
2: Popisují Libor a Dominika. V jurtě, tedy kruhovém obydlí, typickém pro asijské kočovníky, ale samozřejmě přizpůsobeném středoevropským podmínkám, žijí i se svými dvěma malými dětmi.
3: Mám ty děti pořád na očích, takže to není tak, že jdu uklízet do obyváku a musím každých 5 minut se vracet, co dělají děti v dětském pokoji.
2: A dcerka tady během toho rozhovoru trošku šplhala po stěnách. Nemůže nějak jako narušit tu statiku.
1: Proto má ta jurta zesílenou konstrukci. To dost bytelné. Už to vydrželo všechny orkány, co se přehnali přes republiku.
2: Kuchyň a koupelnu mají venku v bývalé maringotce. K výrobě elektřiny využívají dýzlový agregát a fotovoltaické panely.
1: Vidíme, že teďka vyrábíme 7 ampér. No a teď vysvětlo sluníčko a najednou ze 7 ampér je 10. Na toto běží internet, běží na to notebooky.
2: Vodu na pití i pro domácnost berou z vrtu, snaží se s ní šetřit. Samotné její čerpání totiž spotřebovává tolik cenou energii. Pro čištění odpadní vody postavil Libor kořenovou čističku.
1: První nádrž, tady probíhá vlastně usazování toho primárního kalu, tam hrubé síto.
2: Takže tam se to mechanicky přečistí.
1: Tam skončí ty největší odpady, já nevím, šlupky z brambor a roste tady ta houba, která se živí těmi tuky, vidí, že tam není na to mastná skvrna.
2: I když jejich způsob života není pro každého, Libor i Dominika jsou spokojení.
1: My jsme jako za tu dobu, co jsme teďka tady, nejsme nejšťastnější vůbec. Z jednoho prostého důvodu. My nemáme žádné odchozí platby, které musíme ten měsíc zaplatit za každou cenu. Je to na nás. My se rozhodneme, kdy se co koupí, včetně energií, kdy se jaké budou používat.
2: V budoucnu své netypické bydlení budou muset přece jen trochu proměnit a přizpůsobit ho rozrůstající se rodině. Eva Rajlichová, Český rozhlas.
0: Tak i jurta, klidně můžete bydlet nebo v maringotce. Byt nebo barák, co je podle vás lepší pro život, co je pohodlnější, co je levnější? Volejte 475 212 212, dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz a společně to teď spolu probereme.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ano, co je podle vás lepší, bydlet v bytě nebo v domě? Nakonec jsme našli nádherný velký byt, skoro 100 metrů čtverečních, téměř v centru Mostu, kousek od parku v nádherné čtvrti. Sice panelák, ale jsme spokojeni. Já bych tedy ve městě rozhodně volil byt. Na vesnici to je něco jiného. Tam určitě by každému slušel barák, ale nevím, jak je to u vás. Na telefonu je Míra z Mostu, hezký den.
2: Dobrý den, pane Zdenečku.
1: Dobrý den. Tak patříte do týmu byt nebo barák?
2: Já patřím do týmu byt, ale přesně jak jste říkal před chvilkou, máme krásný byt, velký, máme sklep, máme parkovací místo, takže v podstatě mi skoro nic neschází. Je pravda, že jako takový kafíčko na zahrádce u svého domu asi musí být fajn, ale když si vezu na balkon, tak v podstatě taky vidím do té zeleně a úplně mi to nevadí, že ten barák nemám.
1: Ano, a rozhodoval jste se mezi bytem a domem někdy?
2: Rozhodovali jsme se s manželkou, zda jít do bytu nebo do domu. Samozřejmě, že ten byt je levnější ještě a vy se vlastně šerujete s těma ostatníma nájemníkama, že jo, protože máme bytové družstvo, takže v podstatě neřešíte střechu a jako neřešíte to sám, jo, řešíte to vlastně jako na části, že to dělíte ty opravy a případné revize nějaké a tadyhle ty věci, takže určitě to je levnější záležitost, než jste na ten barák sám, ale má to všechno svoje pro a proti.
1: Jasně. A máte kamarády z baráky, ne?
2: Mám kamarády jenom z baráky, mi přijde. Málo kamarádů mám, který bydlejí v bytě, ale to je právě ta výhoda, že když máte tyhle kamarády, tak jim můžete vždycky zajít na to posezení ven a být na té zahrádce s nima.
1: Právě, a oni to všechno platí, že jo, takže to je ta výhoda.
2: Tak.
1: Dobře, já vám děkuji za telefonát a mějte se hezky, nashledanou. Tak tolik první telefonát, zase byt. Je tady někdo, kdo dává přednost baráku? Napsal nám Jirka, stavit barák je mega moc starostí a zařizování. Znám několik lidí, co postavili a říkají, že znovu by do toho nešli. Tak co vy, byt nebo barák, co je podle vás v dnešní době výhodnější, lepší, pohodlnější, levnější? Volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Sever,

0: Český rozhlas Sever s vámi, byt nebo barák. Řekl bych, že do bytu je méně investic, do baráku musíte po čase investovat střechu, omítky a tak dále, ale vlastně svým způsobem barák máme v rodině, kam jezdíme jakoby na chalupu, ale je to normální obytný dům v nádherné krajině Českého ráje na Nymbursku. Říkám, že možná se tam přestěhuji na důchod, že budu v malém městečku kousek od lesa v klidu, no uvidím, co přinese život. Honza z Velvary na telefonu, hezký den.
1: Nádherný nevinčuju z Velvar, krásný den.
0: Dobrý den, tak byt nebo barák?
1: No samozřejmě barák, domeček, musí to být barák, jako ve smyslu nějaké třígenerační vily, ale já myslím, že normální malej rodinný domeček, 4, 5 plus 1, včetně nějaký garáže a nějaký kůlny a dílničky, úplně plně dostačující, ale teďko, ale jaký barák a kde umístěný? Ono to je takový individuální, víte.
0: Povídejte.
1: Protože, no jasně, když budu bydlet v bytě, tak mě bude vadit jako versus domeček ta blízkost těch zvuků, který se prolínají tím činžákem nebo panelákem. A tak to mě bude třeba vést a motivovat k tomu se jakoby změnit to na ten domeček. Hmm. Ale když se přestěhuju do domečku, kde budu někde byde v nějakém satelitu periferním někde nebo blízkosti nějakých sousedů, tak vlastně to už ten argument postrádá významu. To je ještě horší než v tom bytě kolikrát. Hmm. Jo, protože v těch satelitech, já jsem na návštěvě u kámoše, tam si pomalu vidějí vlas v polivce, jo, jako přes polivce. Už...
0: No dobře, a vy bydlíte jak? Nemusíte říkat adresu.
1: Já bydlím v dřevostavbě v chaloupce, která je jako uspůsobená pro celoroční bydlení. Takhle jsme se jako domluvili s bývalou mojí milou krásnou přítelkyní, která se stala kamarádkou a tak nějak taky s nějakou dohodou tady to užívám, starám se jí tady o to a s očičkama a pejskem a tak nějak a zahrada a záhonky a to je prostě takový to... ten důvod jakoby hodně velký oproti tomu činžáku nebo bytu.
0: Takže spokojenost.
1: No, spokojenost. No ale zase, jo, člověk, když musí štípat to dříví třeba, někdy je i relax, ale se říká, jak to v tom bytě bylo, když člověk otočil kohoutkem, tekla teplá voda, a nemě, člověk nepřemýšlel proč, jo, a odkud.
0: Ano.
1: Jo, a tak zase, no...
0: Jo, všechno má své pro a proti, ale vy jste teď spokojený v baráku, hezky v klidu a v pohodě.
1: No jasný, ale protože nemám blízko žádný jakoby sousedy, jo, jak říkám, ono, když slyšíte po čtvrtý v týdnu nějakou zbíječku z vedlejšího bytu, se vdáchnout a nebo se dívat na nějaký pěkný film, poslouchat muziku, tak si říkáte, Ježíš, proč já nebydlím někde na vesnici, na kraji, někde u lesa, na samotě, někde, jo, a jo, pak zase, tedy, když už jste na té samotě u lesa, říkáte si, Ježíš, zase někomu může chybět ta blízkost těch lidí, vzdálenost do obchodu a nevím, a tak dále.
0: No jasně, dobře, já vám děkuji za telefonát a užívejte si dřevostavby, mějte se hezky, nashledanou. Tak tolik další telefona, tentokrát hlas pro dům a píše i Magda, za mě dům, máme tedy malou zahradu, ale zase tě práce, že by se člověk tam strhal, to není, máme dům 8-2 a stíhám uklízet sama s malým dítětem, občas posekat, jinak nic, tak zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: A dáme řeč, já jsem moc zvědavý, jestli je spíš tým byt nebo barák. Náš kolega, zpěvák Milan Drobný. Milan, hezký den.
2: Přeji všem, hezký den.
1: Co, čemu dáváte přednost, bytu nebo baráku?
2: No, tak ono to je, člověk může mít nějaký nápad, vkus, ale rozhodují vždycky prachy.
1: No jasně.
2: To si myslím. Já, kdyby to všechno takhle, ne, tak já jsem toho projel, nebo probydlel tolik, že jsem měl i byt pěkný, dobrý, baráček, chalupu. Já jsem dneska v těch letech a potom poznání jsem proto mít něco vlastního, že? My jsme měli tu štěstí, že když jsem si bral první ženu, tak její maminka nám dala chalupu v Měšenicích, takže jsme měli takový start jako dobrý. Ale já nevím, no tak byt, když se někdo udělá, mně se líbí to, když je někdo zručný, já jsem absolutní nemehlo. Takže jsem viděl kamarády, co si udělali z bytu, stejného, který měl vedle někdo, udělal si krásný domov, prostě opravdu s balkonkem, kde to bylo. Tam se taky dá bydlet krásně a na té chalupě nebo svůj barák mít, no tak tam zase nikdo do toho nekecá, můžete dělat, co chcete, ale všechny opravy a tak dále musíte dělat vy. No. Dřív my jsme to měli OPBH, to je obvodní podnik bytového hospodářství, nájmy byly kolem 8 až 1200, no dneska to stojí 25, tak nevím, kdo poctivě si na to může vydělat. To jsou lidi, kteří to umějí, jsou prostě takový zvaný vexláci a pak si dovedou poradit i dneska, tak se k tomu dostanou z nás. No. Ale my, co jsme pracovali jako... A já jsem od 18 bez rodičů, takže jsem se musel starat o všechno sám. To člověk pak taky si víc váží peněz. Tak vždycky k tomu, co se dostane a je jeho vlastní, tak je to přínosem a je to hezký. No.
1: To určitě.
2: Takže dneska, když někdo má hezký byt, dobrý. Ale když někdo má barák, tak taky dobrý. Na jeho vkusu a na, jak říkám, a na penězích.
1: No. A vy jste měl kdysi i nápad v písničce, že si koupíte opuštěný hrad?
2: To vymyslel Jirka Štajdl. Ten mi napsal tuhle tu na Raindrops Keep Falling on My Head. To je originál. No a vymyslel tuhle ten text. No tak to je hezký. No.
1: To je hezký.
2: To někdo... Koupili si lidi i takovýhle starý věci a renovovali. No a pak došli prachy a co dál, že jo?
1: Ano, a tak si tu písničku teď dáme a budeme si zpívat.
2: Děkuju, díky. Hezký den, přeju všem.
1: Mějte se, naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Tolik Milan Drobný na Českém rozhlasu Sever a teď jeho písnička, vy zavolejte 475 212 212. Dáme řeč, jestli byt nebo barák.

0: jsem si opuštěný hrát Romantik Milan Drobný na Českém rozhlasu Sever. Jak je to u vás, byt nebo hrad? Po baráku, jak už jsem říkal, jsem ani neusiloval, protože jsem absolutně levý, neumím nic opravit, ale samozřejmě teď by se našla místa, kde bych měl rád barák, kde se mi to líbí, třeba Horní Jiřetín, tam se to zvedá parádně. V bytě zase máte výhody, že máte pořád teplo, služby zajištěné, je to víceméně bez starostí, i když platíte třeba nájem, ale zase nemáte zahradu, maximálně tak balkon, tak na zahradu musíme do lesa. Pojďme na další telefonát, paní Olina Skryr je na telefonu, hezký den.
1: Já taky všechny zdravím. Dobrý a přispěla den. Bych taky své peripetie jako s mým mizením a s manželem.
0: Ano.
1: Tak v 71. jsme zdědili, dá se říct, třetinu domu. Jo? Je to takový i přístavky, stodola, zahrada, jako celkem patrovej dům, je to z roku 1926 ten barák.
0: Hmm.
1: No, tak jsme si to, jako, že teda tady budeme. No a teď nás čekalo vyplatit 2/3, že?
0: Ano.
1: A dát se do oprav. Takže jsme si dali okna, že jo, mysleli jsme si, bude to dokonce jako depák. Už se dávali plastový. Udělali jsme si topení, že jo, topení, depák. Už máme druhý. Nebudu mluvit o koupelně. Vomícky, katastrofa. Tak, manžel to všechno odklepal, nový vomícky, to, co přiveze Dníkovi v količku, musel odvést na válník. Prostě to jsou hrozný zednický práce. Dál. No, zahrada, že jo, tak jako taky pěkná. 3 ploty, které jsme museli taky, udělali jsme my. 3 ploty tu jsou, ty jsme dělali taky my. Nemluvím o podlahách a pak. Teď to shrnu. Tady v tom domě, teď jsem 4 roky sama, jsme nechali svoje dovolení, svoje mládí. A než jsme se nadali, tak nám bylo 70.
0: Hmm.
1: I dovolenou jednou manžel dostal, on pracoval vězere traktorem, a když bylo léto, 7 už musel být na poli a 7 přijel s traktorem, nemohl se lepit od sedačky, protože ty traktory katastrofální, že jo, v tom 71. A už na něj čekal zedník. Do noci dělali. Potom dostal od jezery jednou dovolenou do Bulharska, tak já jsem si to zaplatila a taky jsme letěli. Takže teď já po dovolených už vůbec neprahnu, protože říkám, v moři jsem se koupala, letadlem jsem letěla a víc to nepotřebuju.
0: Jo.
1: No a než jsme se nadáli, tak říkám, nám bylo 70 a dneska, jo, a tady ze stodolou stavení všechno a v té stodole teďko si s tím zařiďákem už 30 let nebo jak dlouho, mají auto opravdu, takže já tu nejsem sama, že jo, děti mám 3, už teda má každý svý a oni tady prostě u mě živo, pořád živo a což já mám ráda lidi a tady je živo.
0: Tak to je skvělý.
1: Chodím po zahradě a kleju. Já chci do garzonky, protože mě 77, já bych tak chtěla dělat, jak na té zahradě a jak doma, ale já nevím, v kterým koutě dřív to udělat. Tak, jak jsem to dělávala, ta síla není, kolena mi zrobí, šourám pomalu.
0: Je, tak hodně.
1: No, a kleju po zahradě, ano. Já chci do garzonky, nevím, jestli mám jít tu kdy do patra nebo dolů, ve sklepě mi manžel udělal takovou špajskou krásu, ale nevím, jestli u kdy ve sklepě nebo na půdě, nebo jít na dvůr, na zahradu, po klukách uklidit bláto, co se, já nevím. Prostě.
0: Tak já vám popřeju hodně sil a díky za telefonát.
1: Jo, vám všem taky a díky. Buďte hlavně všichni, ale jediné, co já si jako považuju, zaplať pámu, jsme všichni zdraví.
0: Hmm.
1: Opravdu to jako si považuju. Není u nás nějaký takovýhle trable, který mají fakt lidi.
0: Dobře, tak hodně zdraví, díky moc a mějte se hezky. Nashledanou.
1: Vám taky, nashledanou.
0: Tak tolik další telefonát. Píše Lenka, s přítelem jsme se rozhodli po několik letem martýriu v podnájmech, v garzonkách, v panelákách, že si koupíme chalupku na vesnici, baráček ještě není náš, ale do let, abychom se, do podzimu bychom se chtěli stěhovat. Je to vesnička o pár desítkách obyvatel, není tam nic, potřebujeme 2 auta, ale nějak to zvládneme. Ještě jeden telefonát zvládneme, volejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: nějakou, ale zadlužit se na celý život, to se mi nikdy moc nechtělo. Pojďme na další telefonát, poslední Pavla z Neratovice na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den, já to vezmu rychle, abych nezdržovala. Já jsem zažila, pane Zdeněčku, v oboje jako dítě jsme měli rodinný barák, velkou zahradu. Pamatuju si, že jsme měli s bráchou vomítko i v posteli. Pak když jsem se vdala, tak jsem bydlela v bytovce, ale manžel ten měl úplně levý ruce na domácí práce, takže jsem všechno musela zařizovat sama. A zemřel, když mi bylo 50 let, takže já jsem to přenechala jsem to švagrové. A já jsem v bytovce a můžu vám říct, že neumím si představit, že bych bydlela sama v baráku, který potřebuje opravit, to je barák, který není úplně nový. To je v jednom kuse věčná práce. To začnete prostě, když vy to víte, jak to myslím, nechci zdržovat, takže prostě, když zůstane ta paní nebo pán sám v baráku a je, není ještě zdravý, já například lezu do třetího patra s berlema, ale zvládám to, ale prostě ty opravy úklidy a to je těžká práce, když si představím, že bych musela topit v kotli a tak dále, no je to neštěstí pro ty starý lidi, prostě je to neštěstí. Rozumím. Maminka, když byla v baráku, tak jsme ji potom zařizovali penzion, protože to nešlo, to takže, prostě nejde ve stáří.
0: Takže vy jste spokojená ve svém bytě a v pohodě?
1: Já jsem ráda, že nejsem v baráku, protože bych to nedávala, nezvládla bych to prostě.
0: Dobře, já vám děkuji za telefonát a mějte se hezky,
1: hodně zdraví.
0: Naschledanou. I Petra napsala, pro mě byt ve městě, vše mám blízko, děti super vyžití, v centru jsem za 10 minut, v blízkosti několika obchodů, školek, hřišť, do baráku by mě nikdo nedostal. Tak díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.

0: byste dali přednost v životě, jestli bytu nebo baráku. Mám tady i Milana Krále, ahoj, já tě zdravím.
1: Hezké dopoledne.
0: Do jakého týmu patříš, byt nebo barák?
1: Tak u nás v médiích je to jasný, my na ten barák tak nějak moc nedosáhneme,
0: ano.
1: Takže z toho praktického hlediska samozřejmě byt, ale kdybych si mohl vybrat a byl finančně neomezený, tak bych chtěl baráček. Zase na druhou stranu mám spousty známých, kam jezdíme na návštěvy, na baráky, a jsou to takové ty části měst, kde je to barák nalepený na barák, tam malinká zahrada. A to bych nechtěl. My jsme šli takovým středem, máme byt a k tomu nám vlastně přináleží zahrada, takže jsme tam jakoby ve vchodě 4 partaje a máme možnost prostě mít zahradu, zatím taková zlatá střední třída, a nemusí se člověk starat o ten barák, není toho tolik.
0: A kde by si chtěl mít ten baráček, na horách?
1: Asi klidně i na horách, vůbec by mi nevadily ty hory, no.
0: No tak jednou vyděláš a uvidíš, bude to dobrý.
1: Uvidíme.
0: Tak jo. Milan Král s vámi dneska dopoledne a zítra se vás budu ptát na hotovky, jestli chodíte do restaurace na hotovky, kolik jste ochotni za hotová jídla dávat a jaká je vaše nejoblíbenější hotovka. Český rozhlas Sever.

a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Porucha trakčního vedení zastavila provoz vlaků mezi Štětím a Ústím nad Labem. Závadu už se podařilo opravit. Investor obřího datového centra v Ralsku na Českolipsku stáhl žádost o posouzení vlivu na životní prostředí. Do dneška by měli všem voličům dorazit volební lístky, doručování zajišťují obce a města. Na mnoha místech se stále drží mlhy, přes den jasno, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Cestující z celkem tří hraních spojů na železniční trati mezi Ústím nad Labem a Štětím na Litoměřicku museli použít náhradní autobusovou dopravu. Vlaky stály kvůli poruše trakčního vedení ve stanici Štětí. Českému rozhlasu to potvrdil Martin Kavka ze správy železnic. Technikům se podařilo před 8 hodinou ráno zprovoznit jednu kolej. O hodinu později už vlaky na trati jezdily bez omezení. Soukromý investor stáhl žádost o posouzení vlivu na životní prostředí pro obří datové centrum AI, které chce vybudovat v Ralsku na Českolipsku. Vyplývá to z údajů v informačním systému EA, uvedl to i rozhlas CZ. Jednatel společnosti Petr Šebeček pro Český rozhlas Liberec uvedl, že plánují projekt podrobit další analýze, aby mohli vyhodnotit další postup. K výstavbě datového centra měl výhody Liberecký kraj. Ten požadoval, aby byla k posouzení vlivu na životní prostředí pro tento projekt zpracována podrobnější, takzvaná velká EIA. Námitky mělo i město Ralsko. Podle údajů v informačním systému EIA plánuje firma Ralsko AI Campus vybudovat na pozemku o rozloze zhruba 6,5 hektaru v části kuří vody 6 datových bloků s rezervovaným příkonem ze sítě 86 MW. To odpovídá odběru města o velikosti Liberce nebo Ústí nad Labem. Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby a třetina českých obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na svůj obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti. Připomněl to ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
0: Volby se konají tento pátek a tuto sobotu. Ukrajina údajně v noci vyslala více než 600 dronů na ruské hlavní město Moskvu a okolní oblast. Většinu dronů údajně zneškodnila ruská protivzdušná obrana. Na síti Telegram to potvrdí moskevský starosta Sergej Sobjanin. Bližší informace o útoku zatím známé nejsou. Vzdušné útoky s obou stran jsou v poslední době intenzivnější. Drony zasáhly dvě lodě ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Bez dalších podrobností o tom informovala kancelář prezidentky Iljany Jotovové. Bulharská veřejnoprávní televize BNT uvádí, že jedno plavidlo se potopilo a druhé zachvátil požár. Agentura BTA napsala, že premiér země Ruben Radev svolává schůzku se zástupci státních institucí.
1: Počasí.
0: Stále se drží mlha nebo nižší oblačnost. Během dopoledne se postupně rozpustí a začne převládat jasno nebo skoro jasno. Teploty dnes mezi 19 až 22 stupni Celsia ve stínu, na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 stojí před 38. kilometrem ve směru na Německo porouchané nákladní auto. Trvají problémy s průjezdem ulicí Chomutovská v Otvicích. U křižovatky hasiči stále zasahují u nehody dvou osobních aut. Pozor na silnici 1/38. Počítejte s omezením mezi Doxy a Bezdězem. Kvůli pracem naplánovaným do října čekejte mezi 7. a 16. hodinu úseky s kyvadlovým provozem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: 4 minuty po 10. hodině je čas na úterní dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Slavným Severočechem je dnes podnikatel, jehož jméno znají hlavně v Dubí, Bernard Bloch. V křížem krajem zamíříme do Krušných hor, a to na vyhlídku Malé peklo. V pochoutkovém roce tu budou kynuté rohlíčky máčené v másle a v říjnovém seriálu Jak nenaletět vás budeme varovat před spoustou lží a výmyslů na internetu. A k tomu všemu přidáme i písničky, které nestárnou. Brzy tady bude Pavel Novák, později třeba Petr Spálený, teď ale je připravený Víťa Vávra.
1: Dopolední expres s Milanem Králem.

0: Láska Pavla Nováka, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď už je 11 minut po 10. hodině a dopolední Express i dnes začne slavným Severočechem a Milan Knotek nám představí podnikatele, který na Severočech nechal opravdu výraznou stopu.
1: Slavní Severočeši.
2: Cibulák z dubské porcelánky je výrazně spojen se jménem Bernarda Blocha, který se narodil v roce 1836 v Meclově. Začínal u spediterské firmy v Karlových Varech. Na přelomu 60. a 70. let 19. století převzal podnik v Unčíně u Krupky a začal ho rozšiřovat. Vyráběla se zde kamenina, majolika, siderolit a další druhy keramiky. Jeho nejvýznamnějším podnikem se později stala porcelánka v Dubí, kterou koupil v roce 1899. Slavný modrobílý cibulový dekor, inspirovaný míšiňským porcelánem, se tu vyráběl už před jeho příchodem. Bloch dokázal jeho potenciál výborně využít a rozvinul dubský podnik ve velkou průmyslovou továrnu. Kolem roku 1900 zde pracovalo přibližně 270 lidí. Vyráběly se nejen talíře, šálky a soupravy, ale také vázy, figurální keramika, dlaždice, kachlová kamna nebo krby. Blochovy výrobky mířily na trhy v celé monarchii i do zahraničí. V roce 1900 měla celá Blochova firma kolem 1000 zaměstnanců. Bernard Bloch žil v Dubí ve vlastní vile v dnešní Ruské ulici. Zemřel zde v září 1909 ve věku 72 let. Jeho dům dnes slouží seniorům a je na něm Blochova pamětní deska. V jeho podnikání pak pokračovali synové. Po nacistickém záboru pohraničí v roce 1938 ale byla porcelánka rodině odebrána.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever,

0: Kapela Divoký byl jejich hit Lahůdky, 10 hodin 22 minut posloucháte Český rozhlas Sever. No až se nám venku ta mlha rozpustí, čeká nás nádherný slunečný den. A tak teď v dopoledním expresu přidáme další tip na výlet.
1: Křížem krajem.
0: Dnešní procházka po krásách severních Čech nás zavede do Krušných hor. S Evou Bucharovou tentokrát vyrazíme na krátkou cestu k vyhlídce Malé peklo. Zvládne ji úplně každý.
2: Okruh začínáme na Lesné a měří 6 kilometrů. Kromě parkoviště, restaurace, infocentra, dětského hřiště a vyřezávaných uměleckých děl najdeme v Lesné i muzeální Krušnohorský lidový dům. Přejdeme louku a vydáme se východním směrem z kopce. Až dojdeme k asfaltové cestě, dáme se doleva. Uvidíme pozůstatky bývalého horského rybníčku, najdeme ho i na starých mapách. Zbytky hráze jsou dobře patrné. Po neznačené lesní cestě pozvolna stoupáme. Tato část je nejkrásnější. Po hraně údolí dojdeme k vyhlídce Malé peklo. Při tichém našlapování, po málo frekventované stezce, možná uvidíme muflony, kteří jsou tu doma. Z vyhlídky severním směrem dorazíme na modrou značku. Můžeme se po ní vrátit zpátky do Lesné. Pokud na výlet nevyrazíme autem, můžeme využít cyklotrasu 3093 a nebo využít autobus. Hlídejme si zastávku Hora svaté Kateřiny Malý háj.
0: A já přidám ještě jeden tip, když si tento výlet naplánujete na 24. října, můžete si na Lesné koupit nakrouhané zelí připravené přímo pro nakládání. Teď už u nás pokračuje zpěvačka Celine Dion, bude tu i Petr Kotwald. Hezké dopoledne.
1: Jsme s vámi i v Krušných horách. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Petr Kotwald, kde kdo je dál, minuta po půl jedenácté, posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z prvního místa roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o kynuté rohlíčky máčené v másle, původně od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. V rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou už od neděle soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let, si je teď uděláme s porotcem a šéfkuchařem Romanem Paulusem.
1: Tak jsem si řekl, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu, a já se na to moc těším.
2: Co si máme připravit?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a 1 vanilkový cukr. To je potom na obalení.
2: Ono to vsákne, neboj.
3: Pochoutkový rok.
2: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
2: My si mezi tím, co nám kyne kvásek, začneme připravovat to těsto. Tak ty máš v míse povolené máslo,
1: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
2: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Nádhera.
2: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál a teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
2: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem.
1: A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky, takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
2: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
2: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
2: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
2: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: A vlastně za pomocí 2 vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech. Já už bych to chtěl jíst.
2: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
4: Dáme si, Patriku.
1: Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau.
4: A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval teda.
2: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
4: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Recept na kynuté rohlíčky máčené v másle od Romana Paulu se najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína a dalších 35 receptů, které vyhrály předešlé ročníky. Z nich teď vy musíte vybrat ten nejlepší. Proto je na stránce pochoutkového roku hlasovací formulář, kde můžete jednou za 24 hodin udělit svůj hlas jednomu receptu. Na začátku začátku listopadu pak budeme díky vám znát vítěze posluchačské ceny a budeme odměňovat i několik hlasujících, tak se zapojte do hledání receptu desetiletí.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Petr Spálený a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Dáma při těle 10 hodin 43 minut a i dnes připomeneme...
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Internet je plný výmyslů a lží, šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě. Důvody jsou různé, chtějí pobavit nebo šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte, ptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 52 minut pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Severa. Teď je nejvyšší čas také na několik pozvánek nejen za kulturou od Slávky Brádlové. Slávko, vítej ve studiu, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. Já začínám ty dnešní pozvánky v Ústí nad Labem v Domě kultury v tamní galerii, protože v 18 hodin tam bude vlastně denisáž výstavy Moc bezmocných. Je to součást festivalu Na Havlak, který připomíná 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Jak jsem řekla, je to dernisáž výstavy ateliéru Interaktivní média Fakulty umění a designu z Ústecké univerzity. Krom setkání s autory se můžete těšit i na performance umělce a odborného asistenta Jana Proška. Také druhá pozvánka nás zavede do Ústí nad Labem, tentokrát k akci Showcase činoherního studia. Dnes má tato showcase na programu dvě zajímavosti pro veřejnost. Za prvé od 14.30 do 16 hodin je to program v galerii Hraničář. Komentovaná prohlídka výstavy Ruiny, architektura opuštěných budoucností s kurátorem galerie Štefanem Peckem. No a v 16.40 v činoherním studiu bude dramaturgický úvod k představení Válka smloky. A ještě ve 20 hodin navážou dialogy činoherního studia s titulkem Konec starých časů a kdo nám vládne. Bude to panelová diskuze s uměleckým vedením činoherního studia. A teď ještě něco pro ty, kteří mají rádi cestování. Městská knihovna v Děčíně připravila na 17. hodinu cestovatelskou přednášku Jiřího Kafky. Gambie, nejmenší země Afriky. A na závěr jedna hvězdná pozvánka. Lucie Bílá, obyčejná holka turné 2026, dnes od 19 hodin v Rocknet aréně v Chomutově. Lucí Bílou na tomto oslavném turné k životnímu jubileu bude doprovázet kapela Petra Maláska, Bílý sbor a Epoch Quartet. Ať už si vyberete cokoliv, hezky se bavte, přeje Slávka Brádlová.
2: Dopolední Express Českého rozhlasu Sever.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústavní soud potvrdil trest pro bývalou ředitelku ústeckého stacionáře Helias. Mezi Českou Lípou a Novým Borem opět najel vlak do nastraženého kamení. Řidiči v Mostě nově zjistí, jestli u hradu Hněvín najdou volné místo k parkování. Na mnoha místech se stále drží mlhy, přes den bude ale hlavně jasno, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Bývalá ředitelka stacionáře Helias v Ústí nad Labem Drahomíra Brožová neuspěla s ústavní stížností. Vyplývá to z usnesení ústavního soudu. Napadala v ní dokazování, právní kvalifikaci případu i jeho medializaci. Soud její výhrady odmítl. V platnosti tak zůstává peněžitý trest 800 tisíc korun a zákaz činnosti na 3 roky.
4: Ústavní soud uvedl, že důkazy dostatečně prokazují, že Brožová chtěla auta využívat pro své soukromé účely. V žádosti o dotaci přitom uvedla, že budou sloužit stacionáři. Neuspěla ani s námitkou, že medializace případu mohla ovlivnit svědky. Verdikt už dříve potvrdili vrchní i nejvyšší soud. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. V pondělí v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo zraněný nebyl. Po pachateli policie podle mluvčí Dagmar Sochorové pátrá a případ prověřuje jako obecné ohrožení. Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou naskládané kameny. Na stejném místě se kameny objevily i v loňském roce. Pachatele policie neodhalila. Počet volných parkovacích míst u mosteckého hradu Hněvín nově ukazuje elektronická tabule. Podle mluvčí radnice Kláry Vidrové získává údaje ze 3 kamer, které sledují přibližně 22 stání před hradem. Řidiči tak můžou v úpatí před výjezdem zjistit, jestli nahoře zaparkují.
4: Systém má omezit zbytečné jízdy k plnému parkovišti, kde pak řidiči hledají místo k otočení. Údaje o obsazenosti jsou dostupné taky na portálu mapy.cz. Součástí systému je i 4. kamera pro dalších 6 míst, která město plánuje přidat. Z Mostu Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%, předběžně to odhaduje Český statistický úřad. Je to o 0,6% bodu víc než v srpnu. Meziměsíčně tak zůstaly spotřebitelské ceny na stejné úrovni. Konečnou hodnotu statistici oznámí v příštím týdnu. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot, zdražily také alkoholické nápoje, tabák a nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%.
3: Počasí.
2: Stále se místy drží mlha nebo nižší oblačnost, během dopoledne se postupně rozpustí a začne převládat jasno nebo skoro jasno. Teploty dnes mezi 19 až 22 stupni, na horách do 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Chomutovské ulici Volkrova narazilo osobní auto do pevné překážky. Na silnici 1/28 pozor u Dobroměřic na Lounsku, tam se srazila 2 osobní auta. A na Ústecku stále komplikuje provoz místy i hustá mlha. Jak připomněl řidič jedoucí podle řeky Labe, řada aut má zapnutá jenom obrysová světla.
5: Z Ústecka je tady hrozná mlha a hrozně moc řidičů prostě zapomíná svítit.
2: Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever, stále příjemné úterý 6. října. A s dnešním hostem dopoledního expresu se vydáme na túru do Rumunska, takzvaně na těžko. A cílem jsou Jižní Karpaty. Za chvíli u mikrofonu nadšený cestovatel, ale také náš kolega webeditor Jan Pácha. A samozřejmě ani tentokrát nebudou chybět písničky, které nestárnou, tentokrát třeba od Karla Gotta nebo Petra Nováka.
3: Dopolední expres s Milanem Králem.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Vyrážíte rádi na túry a objevujete krásy naší země, ale pokukujete zároveň například po horách v zahraničí? O zkušenostech z Jižních Karpat v Rumunsku si dnes budeme povídat s naším v uvozovkách hostem, horolezcem, cestovatelem, ale také s naším kolegou, který se stará o webové stránky a sociální sítě Českého rozhlasu Sever, web editorem Honzou Páchou. Honzo, vítej, hezké dopoledne. Já připomenu linku, i v tomto případě byste se mohli na něco zeptat, pokud byste tam třeba chtěli vyrazit, tak linka je 475 212 212, e-mail host@sever.rozhlas.cz. To naše společné povídání se může klidně jmenovat Přechod Vulkanu a Goldánu na Těžko. Dají se ta pohoří v Jižních Karpatech nějak v krátkosti představit?
2: No tak pro mě to bylo zajímavé tím hlavně, že obě dvě ta pohoří jsou poměrně málo frekventovaná turisticky, což samozřejmě časem se teda ukázalo i jako jakási nevýhoda, ale vlastně nebych předbíhal. To znamená, že je to poměrně opuštěná krajina, kterou jen tak asi někde jinde málo kdy najdeme, v Čechách určitě ne.
1: Mm-hmm. Jsou tam nějaké vrcholy, dá se o něčem mluvit?
2: Je to spíš takový pozvolný hřeben, s tím, že teda když se člověk už dostane nahoru, tak už tam ty vrcholky nejsou příliš kamenité. Jsou to spíš zatravněné vrcholky plné brusinčí a trav.
1: Mm-hmm. A nějaké, jako myslím, vrchol, nějaký nejvyšší tam?
2: Tak nejvyšší vrcholy mají okolo, v tom Godánu, to je o něco vyšší než Vulkan a to má okolo 2200 metrů, to znamená, že přibližně pohybovali jsme se ve výšce okolo 2000 metrů většinou.
1: Mm-hmm. Někoho by mohlo překvapit to, co jsem říkal, cestování na těžko, dá se to nějak jednoduše vysvětlit, co
2: no,
1: to je?
2: Prostě tak vypravili jsme se na 8 dnů nebo na 9 a vlastně všechno sebou. Prostě není možný si vzít sebou, není možný nikde dokoupit jídlo, není možný dokoupit nikde žádné další věci, jako třeba kartuši na plyn nebo něco, na něčem si musíte vařit. To znamená, že všechno oblečení, ať už je jakékoliv počasí, tak byste taky měli zvládnout v tom s tím, co máte sebou.
1: Hmm. Jak se člověk na to místo dostane? Vy jste vyráželi z Ústí nad Labem?
2: Část z nás z Ústí nad Labem, část z nás z Brandýsa nad Labem a část z Moravy, z různých koutů.
1: A jak se tam člověk tedy dostane?
2: No tak my jsme vyrazili s jedním kamarádem vlastně z Ústí, nabrali jsme další dva borce v Brandýse a dojeli jsme do Břeclavy, kde jsme se setkali s moravskou sekcí, kde jsme pak všichni nasedli do dodávky a v osmi lidech s průvodcem jsme vlastně jeli přes Slovensko, Maďarsko a do Rumunska.
1: Takže po vlastní ose nevyužili jste nějak vlaky
2: nebo
1: něco podobné?
2: Protože právě to by bylo moc pěkný, romantický, po vzoru Miloslava Nevrlého ty vlaky by mě lákaly, ale přece jenom jsem člověk, který má rodinu a dovolenou a tím pádem každý den ušetřený je důležitý.
1: Bylo nutné na takovou turu mít nějakou speciální přípravu?
2: Nevím, jestli speciální přípravu, ale rozhodně bych to nedoporučil nikomu, kdo neabsolvoval aspoň nějaký víkendový túry s batohem na těžko, nebo prostě kdo není zvyklý spát počirákem nebo vandrovat.
1: Mm-hmm. Takže koho by to zaujalo, tak by určitě chtělo nějaký, třeba dejme tomu půl roku předtím se připravit tím, že s těžkým batohem chodíme tady po Krušných horách, přespáváme, kde se dá a tak. Dá se na to takhle připravit?
2: Rozhodně ten kamarád Dan Jarý Truhlář, tak ten zrovna tohle to dělal a měl výbornou fyzičku a byl velmi dobře připravený. A takže je vidět, že cvičení dělá mistra, jak se říká.
1: Takže po písnice se vydáme na ten samotný trek. Já připomenu linku, kdyby vás cokoliv zajímalo. 475 212 212.
3: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S hostem dopoledního expresu, nadšeným cestovatelem a také naším kolegou Honzou Páchou jsme dnes v té naší pravidelné rubrice Host dopoledního expresu vyrazili do Jižních Karpat, do Rumunska a teď už se dostáváme na ten samotný trek. V tom předtímním vstupě to byla spíš taková cesta a příprava a podobně, takže odkud jste vyráželi?
2: No, vyráželi jsme od města Petrošání, doufám, že to říkám dobře, od přímo od kláštera Lajčiny, tak nějak se to jmenuje. A vlastně čekal nás nejdřív první den teda docela dost drsnej nástup na pohoří nad samotného toho hřebene Vilkanu. A takže to bylo přibližně, prostě nevím, jestli to lidem něco řekne, ale na 8 kilometrech jsme nabrali přes 1000 metrů výškových. Hmm. Tak s tím batohem, co jsem měl, to opravdu bylo docela robo. Ještě k tomu samozřejmě, když si člověk představí, tak naše turistické cesty a rumunské cesty, tak to opravdu je nebe a dudy. To znamená, naše cesty jsou většinou jasně viditelné a pěkně se po nich dá chodit, zatímco v Rumunsku prostě cesta je tam, kudy zrovna jdete. No, takže asi tak to vypadá. No.
1: Člověk musí vědět. Chodí se takhle třeba i podle GPSky?
2: Rozhodně, jenom podle GPSky. Vlastně signál jsme neměli v podstatě skoro vůbec. Občas prostě náhodou někde na nějakém vyšším místě něco málo bylo, a to jenom někdo občas, ale každý den rozhodně jsme neměli signál, takže GPS a offline mapy byly rozhodně povinností. Hmm.
1: Jak vznikla ta myšlenka na ten přechod docela odlehlých karpatských hřebenů?
2: Tak já jako mám rád vandru, už jsem byl takhle třeba na Fagaraši, který je teda víc daleko turisticky jako provařený, a tak vlastně jsem si říkal, že takhle se podívat, protože taky mám rád Miloslava Nverlého a jeho knížky, tak jsem se tak jako nechal inspirovat. No, první pokus o tenhle ten track byl už za covidu, to nám to zhatilo právě covid a nemožnost pohybu. No a tak jsem se to nakonec nadělil ke svým 50. Tímto děkuji své manželce za péči o děti.
1: Takže ty si strhnul všechny ostatní, to byl tvůj nápad, teda z toho vyšlo.
2: Ano, je to tak. A vlastně všichni ostatní, ale nemyslím si, ta moravská sekce šla po vlastní ose, abych si nepřikládal všechny zásluhy. A vlastně seznámil jsem se kdysi dávno před asi 13 lety s jedním fajn chlapíkem Jirkou, který nám dělal průvodce, když jsme byli na jiném zájezdu na treku na těžko, ještě tehdy organizovaném takhle CK Alpinou. A s ním jsem potom komunikoval, vlastně, protože ten to má zmáknutý a opravdu chodí takhle často na různý místa. A je to taky dobrodruh. Tak jestli by něco taky nebyl ochoten uspořádat pro nás, protože jsem si netroufal, tam je poměrně dost proměnných, jako co se týče vody, co se týče medvědů a tak dále.
1: K tomu se ještě dostaneme. My jsme říkali výraz na těžkou, to už jsme vysvětlili, co je. Kolik kilogramů to v tvém případě bylo?
2: No, bylo to přes 25 kilo. Trošku jsem to asi předimenzoval, ale potom jsem si samozřejmě, měl jsem dost dlouho, těch 8-9 dnů, jsem měl možnost zpytovat svědomí, co bych si tedy z toho batohu vyndal, kdybych mohl. A asi bych teda jako neměl jedno tričko, dejme tomu s krátkým rukávem, jedno tričko s dlouhým rukávem. Možná bych si vzal méně jídla, ale není toho moc, co bych jako bez čeho bych se chtěl obejít. Měli jsme naštěstí skvělý počasí, takže třeba pláštěnka nebyla potřeba, ale to prostě bych si nedovolil vzít si nebo nebrat si svou pláštěnku, když jdu někam 8-9 dnů, tak to počasí v horách může být dost nepříjemný.
1: Kolik jste toho ušli a kolik třeba denně hodin to trvalo času?
2: No tak v podstatě, když to shrnu, tak mám nějaký hodinky, které to měří, takže to mám poměrně dobře změřený, tak bylo to asi 140 km celkem za vlastně 6 dnů a 2,5 dny a přes 7,5 tisíce převýšení. Mm-hmm.
1: Za malou chvíli se zaměříme na vaši skupinu, kolik vás bylo, to už si naznačil, že byla moravská větev a tak dále. Já připomenu 475 212 212. Pro vaše dotazy, pokud jste se inspirovali, chtěli byste třeba do Rumunska, do Jižních Karpat vyrazit.
3: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ústí nad Labem. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever. Pokračuje dnešní dopolední expres. Máme 11 hodin 25 minut a vyrazili jsme do Jižních Karpat, do Rumunska. A to společně s cestovatelem a také naším kolegou Honzou Páchou. Už jsme vyrazili i na trek, takže já vám to navážu. Ty už si mluvil o nějakých dvou větvích, dvou partách, které někam šly. Kolik vás tedy dohromady bylo, kolik se vešlo do dodávky?
2: Dohromady nás bylo 8, z toho 7 lidí bylo vlastně těch, kteří chtěli a dobrovolně se takhle upsali a osmý byl ten, jak jsem říkal, průvodce Jirka, se kterým jsme se každý setkali na nějakým jiném předtím už jako zájezdu na nějaký jiný akci dobrodružného typu.
1: Mm-hmm. Ty jsi už mluvil o tom natěžko, že si to jídlo sebou nesete, jak se tedy řešila strava, vařiče a tak dále, něco
2: no,
1: suchého.
2: Tak každý měl sebou vařič, samozřejmě, protože když si člověk něco nese, tak je to opravdu těžký, nevím, jako měl jsem samozřejmě sebou jeden lovečák jako správný Čech, ale jinak vlastně jsem všechno měl dehydrované, prostě to nejlehčí, co se dá sehnat, což se samozřejmě teda podepsalo na ceně těch surovin nebo toho, co si člověk musí koupit. A vlastně díky tomu, že teda mám kolegy tady z rozhlasu, kteří mi taky přispěli na tu cestu nějakou poukázkou do hudy, tak to bylo snesitelnější, řekněme.
1: Mm-hmm. S tím jídlem, tam už se tedy doopravdy nedalo vůbec nic koupit. Vy jste veškeré to jídlo přivezli z Česka z dodávkou, nebo jste tam dokupovali něco v nějaké salaši, třeba sýr nebo pečivo? Nebo...
2: Tak naděje umírá poslední, ale v salaši jsme rozhodně nakonec nic nekoupili, protože vlastně ta jedna salaš, kterou potkali jsme asi čtyři bači za celou tu dobu, co jsme tam byli, protože opravdu jsou to opuštěné ty hory, tak vlastně ten zrovna říkal, že před 5 dny všechny sejry prostě poslal do údolí nějakým tranzitem a tím pádem z tohohle toho sešlo, takže jsme s tím samozřejmě nemohli počítat. Všechno jsme si teda tahli na zádech celou dobu sami a pro mě velký překvapení bylo to, že vlastně čím člověk víc maká, tím míň jí. No, prostě tady v Čechách jsem docela rozežraný, ale tam mi stačilo daleko, daleko méně při daleko větším výkonu.
1: A nebylo to třeba i psychicky, že máš v té hlavě, nedá se nic koupit, nemůžu se rozjíst?
2: Ani asi si nemyslím, prostě tak ráno nějaká čínská polívka, k obědu oříšky a večer potom jedno teplé velké jídlo a zcela mi to stačilo. Poprvé vlastně jsem pocítil hlad až po tom, co jsme to celý absolvovali a dali jsme si závěrečné jedné jediné restauraci pizzu, tak ten druhý den jsem potom měl najednou hlad po té pizze, protože to mi roztáhlo ten žaludek a bylo to teda pro mě překvapení, že najednou měl jsem nejvíc jídla a začínám cítit hlad.
1: I pro to jídlo, ale hlavně pro tělo je nejdůležitější voda. Jak to tam bylo s vodou?
2: No, tak ta voda byla opravdu dost limitující, proto jsem byl velmi rád, že jsem to neorganizoval já, ale ten Jirka, který už přece jenom v tom Vilkanu a i v Godeánu několikrát byl, protože vlastně bylo jasně dáno, že musíme dojít k vodě. To znamená, že prostě ráno člověk vstane, nabere si u toho místa, kde ta voda je, vodu na celý den a pak jde k další vodě a ta je jasně dána, že prostě za 15-20 kilometrů je první další voda. Jinak by člověk musel sejít třeba 300-400 výškových metrů dolů a hledat ji někde v lesích, což se nám rozhodně nechtělo s tou bagáží.
1: A voda, aby jsme si to představili, to je nějaká studánka, která tam tekla, nebo no. to je moc jednoduché?
2: To je trošku zjednodušení. Jednou jsme teda byli u jezera, to bylo moc pěkný, tam jsme se dokonce vykoupali, ale jinak vlastně to jsou úplně začátky těch pramínků, to znamená, že v podstatě mokrá půda, pak malinkatej čůrek vody a pak prostě tam hledáte nějakou malou prostě stroužku, ze které prostě načepujete vodu, takže filtr byl docela občas nutný.
1: Zeptám se tě teďko tebe osobně, šáhnul jsi si na dno, jak to bylo s tím, co, jak to zhodnotíš teď zpětně?
2: Sáhl jsem si na dno asi hnedka první den, ale to je na jiné povídání, to spíš bylo mým špatným rozhodnutím vydat se cestou za průvodcem a ještě za jedním člověkem a jinak potom už mě nic nepřekvapilo a bylo to všechno v rámci možností, takže dobrý.
1: Po písnice budeme pokračovat a pro vás poslední možnost, pokud by vás o Rumunsku, Jižních Karpatech cokoliv zajímalo, linka 475 212 212.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever jsme dnes vyrazili do Jižních Karpat, do Rumunska, konkrétně do Vlkanu a Godeanu, doufám, že teď už jsem to řekl správně, a to s kolegou Honzou Páchou. A já se teď zeptám, protože přiznám se, také jsem byl v Rumunsku, v Banátu, ale předtím jsme se chystali do toho Fagaraše a tak jsem se připravoval třeba i na medvědy, tak nezbytnost píšťalka a naučit se, jak se chovat vůči medvědovi. Někdy mi to i pobavilo. Jaká byla vaše zkušenost? Připravovali jste se na to a potkali jste nějaká zvířata?
2: Tak jak se blížil ten čas odjezdu, tak nervozita rostla, takže nakonec jsme s kamarádem pořídili tady sprej proti medvědům, což je takový větší pepřák, rozvětší asi 300 ml. A pořídili jsme si rolničky, s tím, že vlastně nakonec nám teda bylo vysvětleno tím průvodcem, že tam, kam jedem, medvědi jsou, že jich je tam hodně, ale že ještě naštěstí se nepotkali s člověkem, tak jak to je na tom turisticky atraktivnějším Fagaraši, kde tam opravdu ty kontakty s medvědy bývají poměrně teďka častější a došlo tam i k nějakým usmrcení, ale většinou za to může člověk. To znamená, že jakmile to, ty medvědi si zvyknou na to, že ty lidi je krmí, že jim dávají jídlo, nebo že tam nechávají odpadky, které jsou poživatelné, tak vlastně tam je ten problém, což tady naštěstí teda nebylo, to jsme nevěděli, takže jsme tahali sebou i ten medvědí sprej a rolničky, ale medvědy jsme pravidelně slyšeli a jejich přítomnost jsme zaznamenali v podobě teda jejich stolice s příměsí brusinek dost často.
1: A nějaká jiná zvířata?
2: No, tak měl jsem jeden kontakt s liškou jednu v noci, kdy jsme mezi Vlkanem a Godeánu, kdy mi vlastně sežrala celodenní zásoby jídla a odtáhla mi botu. A takže v noci jsem potom s ní trošku tak jako jí přemlouval, aby mi to vrátila. Aspoň část, tak podařilo se. Boty jsem měl obě, ale teda jídlo už mi nevrátila. Takže to jako jo, jinak vlastně klasika. Člověk potkává spoustu ovcí, vidí tam ty stáda na opravdu velmi příkrých svazích. Bačů jsme viděli opravdu jenom málo, ale třeba ovčáčtí psi, tak ty nás hlídali poměrně často, asi 3x nebo 4x za náma tam doběhli. A to opravdu jsou potvory, které vzbuzují velký respekt s těma osnatýma obojkama a myslím si, že neměli by problém si s námi poradit.
1: Takže klacek do ruky.
2: A to bych asi ani neskoušel.
1: Tak to jsme mluvili o zvířatech, co lidé? No, kolik jste potkali lidí? To už by se dalo skoro na rukách.
2: Jak jsem říkal, no, tak, ano, no, tak potkali jsme asi tak odhadem 4 bači za tu dobu a potkali jsme 2 lidi asi, který okolo nás projížděli nějakým offroadem velkým po opravdu neuvěřitelně krkolomných cestách. To jsem obdivoval a říkal jsem si, že by bylo zajímavé teda vidět to řízení něčeho podobného. Já s něčím taky nemám zkušenost. A jinak vlastně jsme nikoho za celou dobu nepotkali až v cíli, kterým bylo teda Baile Herculaneum a kam jsme došli až teda potom ten 8. den.
1: Tak dostáváme se do cíle. Tak to byla asi úleva potom, sprcha a tak podobně.
2: Sprcha nebyla, no, ale jo, potom, co se člověk dokáže okoupat a omít v 5 litrech vody, což byl velký luxus, když je 5 litrů vody, tak tam poslední den jsme právě si naplánovali, že nás budou čekat v tom Baile Herculaneum přírodní lázně a pramínky, vlastně tam jsou pramení, pramení tam horká voda, takže tam jsou opravdu vyvírané horké prameny do řeky. A to bylo pěkný, až na to, že to je Rumunsko, takže všude vlastně taková ta socialistická zástavba, betonový koryta, poměrně dost oprýskaný, špína okolo toho a tak dále, stánky, takový, no, jako Balkán prostě, no, ale koupání, super, krásně horká voda v řece, takže výhledy pěkný. Bohužel teda trochu to kazilo to, že už jsme tam dorazili až v noci, takže jsme ty výhledy měly poměrně omezený, ale na noční oblohu se dá koukat.
1: Vyrazil bys na něco podobného ještě, anebo se mám spíš zeptat, už máš zase v hlavě další plán?
2: Ano a ano. Vyrazil bych rozhodně na něco podobného znovu a už mám zase další plánů spoustu, ale jak jsem říkal, rodina je jasně určující, takže uvidíme, co projde, co u mé manažerky volného času.
1: No a my se budeme těšit i na další vyprávění z tvých dalších cest. Honzo, děkujeme za odpovědi a někdy příště třeba naslyšenou.
2: Já děkuju, naschledanou.

0: Petr Novák, já budu chodit po špičkách písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Dnes odpoledne po 13. hodině vysíláme opět pořad Alex a host a hostem Alex Minářové bude dnes herec a daber Martin Stránský. A o čem si budou povídat?
1: Do Alex a host zavítá oblíbený herec a dabér, držitel ceny Františka Filipovského, Martin Stránský. Jak vzpomíná na dabování doktora House, sledoval pak samotný seriál. Proměnil se český dabing od té doby? Tíhne některý z jeho synů k herectví? Bude jim ho případně rozmlouvat? Zeptám se po 13. hodině.
2: Dopolední Express Českého rozhlasu Sever.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrý den. Blíží se nám pravé poledne, tak popřeji dobrou chuť k obědu, také hanušům k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší po 12. vás v programu Českého rozhlasu Sever. Čekají písničky na přání, ale já se rozloučím se s receptem Slávky Brádlové. Dnes to bude cuketové čatní.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Pod indickým termínem čatní najdeme nepřeberné množství omáček nebo dochucovacích past, které zvýrazňují chuť pokrmu. No a jakkoliv je to tedy původ indický, tak my si uděláme české cuketové čatní. Potřebovat budeme asi 4 cukety, 2 velké cibule, takových 250, možná i 300 gramů třtinového cukru, 1 lžíci soli, 200 až 250 ml jablečného octa a také budeme potřebovat mletý pepř a případně trošku mletého chili, pokud máte rádi ostřejší chutě. Cukety nakrájíme na kousky a cibuli nadrobno. V míse tuhle směs zalijeme octem, přidáme cukr, sůl, podle chuti i pepř a chili a v silnostěném kastrole vaříme, až směs zhoustne a zelenina změkne. Můžeme to ještě rozmačkat pro jemnější konzistenci. Zahorka pak plníme do malých, vařící vodou vymytých skleniček, zavíčkujeme, otočíme dnem vzhůru a necháme vychladnout. Uchováváme raději v ledničce a používáme jako dochucovadlo, například ke grilovanému masu nebo k zeleninovým pokrmům, k rýži a můžeme to použít i přímo při vaření.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Ústecký kraj připravuje obnovu střekovské estakády v Ústí nad Labem. Muzeum Geta v Terezíně se 2. listopadu kvůli plánované rekonstrukci uzavře veřejnosti. Hudební soutěže Eurovize se Česká televize příští rok nezúčastní. Odpoledne bude na severu převládat jasno nebo skoro jasno. Teploty naměříme do 22 stupňů. Krásné poledne zprávy a Jana Moravcová. Ústecký kraj připravuje kompletní opravu střekovské estakády v Ústí nad Labem. Podle krajského radního pro investice Jiřího Fedorišky z Hnutí ANO teď vypisuje výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Tu by projektanti měli dokončit v polovině roku 2029.
4: Zhruba 180 metrů dlouhá estakáda, která přímo navazuje na Mariánský most, vede nad silnicí, železniční tratí a průmyslovým areálem. Oprava začne až po zprovoznění mostu Edvarda Beneše. Náklady podle Fedorišky kraj předběžně odhaduje na nižší stovky milionů korun. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Terezínské muzeum Geta se v pondělí 2. listopadu na 3 roky uzavře veřejnosti. V prostorách totiž během příštího roku začne plánovaná rekonstrukce budovy. Pracovníci památníku Terezín teď musí vyklidit stálou expozici a předměty uložit zpět do depozitáře. Pokračuje mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
5: Zároveň se musí vlastně všechny ty prostory vyklidit tak, aby vlastně počínaje příštím rokem mohla firma, která tu zakázku na zhotovení té stavby vyhraje, tak aby mohla začít s rekonstrukcí.
3: Muzeum Geta se následujících letech promění podle vítězného návrhu ateliéru Skupina, vedený architektkou Marcelou Steinbachovou. Součástí budovy má být taky nově světelný maják, který navrhl americký architekt Stephen Hall. Riegerova stezka v Semilech by měla být po opravách opět otevřená do konce tohoto týdne, informovala o tom radnice na sociální síti. Město na vyhledávané turistické trase rekonstruuje vysutou kamennou galerii. Opravený bude i několik set metrů dlouhý dřevěný ochos nad řekou. Pracovníci stezku rekonstruují od začátku září. Stát to bude zhruba 1,25 milionu korun. Práce mají teď asi týdenní zpoždění. Definitivní termín otevření stezky bude záviset na počasí. Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize, oznámila to na síti X. Důvodem jsou úpravy rozpočtu. Veřejnoprávní televize tak potvrdila dřívější informace médií, že kvůli úsporám a nejistotě ohledně budoucího financování zruší některé pořady. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů chce poplatky za Českou televizi a Český rozhlas nahradit příspěvky ze státního rozpočtu. Česká televize nevyloučila, že se v dalších letech do Eurovize vrátí.
2: Počasí.
3: Odpoledne by mělo být na severu Čech převážně jasné nebo skoro jasné. Nejvyšší denní teploty naměříme do 22, na horách do 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Kde dát pozor na severu, komplikace očekávejte po dopravní nehodě v Teplicích v ulici Brožíkova a bouralo se taky ve dvou ulicích v Chomutově, za prvé ve Volkerově ulici a taky v ulici 17. listopadu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Pěkné úterý s námi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali úterní polední písničky na přání. Takže vytáčejte linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Dnes se jako první dovolila paní Martina z Děčína, přála si písničkou Ludsky Bílé a Jiřího Korna Byl by hřích. Písnička je všem posluchačům.

Lucie Bílá a taky Jiří Korn, Byl by hřích. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Do studia se dovolala i paní Zdenka z Ústí nad Labem. Bohužel nevydržela na lince, ale vím, jakou si přála písničku. To je Valdemar Matuška A tak dál nosíš po kapsách s nejmládí.

sejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Valdemar Matuška na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Prosím o píseň od Věry Špinarové Tenkrát na západě, jen tak pro potěšení všech posluchačů. Děkuje paní Líba.

0: Věra Špinarová a jednoho dne se vrátíš. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další už vybírá paní Maruška od Benešova nad Polučnicí. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, zdraví vás, tady je vaše Bezva Rádio a prosila bych od Heleny Marcálkové a skupiny Pacific Ranec plný písní. A bylo by to zase pro vás, tady je vaše Bezva Rádio a pro všechny, kdo poslouchají.
0: Tak jo, písnička je připravená.
1: A já děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji a se daří.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
3: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a Ústavem slovansko-germánských studií. Čím je Ústecká univerzita unikátní? Jaké má plány do budoucna? A jak využívá přeshraniční spolupráci se Saskem? Na to se budeme ptát rektora Jaroslava Kouckého. Už tento čtvrtek po 17:30.
2: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Helena Marta Maršálková a taky František Nedvěd, ranec plný písní. Pokračujeme v písničkách na přání, ale tady už je e-mail a tady z e-mailu zahrajte @rozhlas.cz. Dobrý den vám i posluchačům, prosím o písničku, kterou bych ráda poděkovala a hlavně potěšila Marcelku s Radkem, Boženku do Jirkova, také Ivetku, Helenku do Litvínova a Marušky do Děčína a Šestajovic. Moc děkuji, stálá posluchačka paní Maruška z Chomutova. Budeme hrát Petra Koláře a také Leonu Machálkovou Den, kdy se láska vrátí k nám.

Tohle byla Leona Machálková a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Leona Machálková a taky Petr Kulář. 12 hodin a 35 minut k tomu. Já jsem se vrátila k našemu telefonu a dovolal se pan Honza Zloun. Přál si Rudolfa Hrušinského, šel jsem světem. Písnička je pro všechny a taky pro jeho paní.

Jel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, poléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

Rudolf Rušinský a Šel jsem světem. Pokračujeme v písničkách na přání a tady je další e-mail, který dorazil k nám do studia Českého rozhlasu Sever. Dobrý den k vám do studia všem posluchačům. Prosím vás o zahrání písničky Děti jsou nejvíc od Marcela Zmuška k narozeninám pro moji kamarádku Jarmilu Vilhánkovou. Milá Jarmilko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písně.

osad, hájil právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral, jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

Daniel Hůlka, jeho Déšť, vůz a pláč. Na Českém rozhlase Sever ještě pokračují písničky na přání. Máme 12 hodin a 52 minut. Stihneme ještě jednu z vašich SMSek. Připomínám telefonní číslo 911 04 a připomínám i e-maily. Zahrajte @rozhlas.cz na to telefonní číslo a na e-mail můžete si totiž písničky přát v průběhu celého dne. Pojďme na tu SMSku. Prosím o Laďku Kozderkovou, Hello Dolly. Písničku posílám pro radost všem posluchačům. Hello.

0: Tohle byla Laďka Kozderková a její Hello Dolly. A taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Pokud jsem nepřečetla váš e-mail, nezvedla telefon nebo nepřečetla SMSku, nic se neděje. Další písničky na přání máme nachystány na Českém rozhlase Sever po 18. hodině a těší se můj kolega Miroslav Tartárek. Ale teď už Jana Moravcová připravuje nové aktuální zprávy. S nimi ve studiu bude přesně v jednu hodinu. Do té doby ještě posílám Madonu. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústavní soud potvrdil trest pro bývalou ředitelku ústeckého stacionáře Helias. V Jablonci nad Nisou budou kameny zmizelých připomínat oběti holokaustu. Stát nebude od příštího roku nakupovat vakcínu na covid. Bude převážně slunečno, teploty dnes do 22 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Bývalá ředitelka stacionáře Helias v Ústí nad Labem Drahomíra Brožová neuspěla s ústavní stížností. Vyplývá to z usnesení ústavního soudu. Napadala v ní dokazování, právní kvalifikaci případu i jeho medializaci. Soud její výhrady odmítl. V platnosti tak zůstává peněžitý trest 800 tisíc korun a zákaz činnosti na 3 roky.
2: Ústavní soud uvedl, že důkazy dostatečně prokazují, že Brožová chtěla auta využívat pro své soukromé účely. V žádosti o dotaci přitom uvedla, že budou sloužit stacionáři. Neuspěla ani s námitkou, že medializace případu mohla ovlivnit svědky. Verdikt už dříve potvrdili vrchní i nejvyšší soud. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: V Jablonci nad Nisou vzniknou první 4 kameny zmizelých, takzvané Stolpersteiny. Připomínat budou oběti holokaustu a nacistického režimu. Kameny budou v Podhorské ulici před domy číslo 5 a 12. Město je odhalí ve středu 14. října. Do budoucna by měly v centru Jablonce nad Nisou přibýt další kameny, říká mluvčí magistrátu Jana Fričová.
3: Židovská obec Liberec shromáždila údaje o dalších jablonických obyvatelích, jejichž osudy se postupně ověřují. Stolpersteiny tak mohou v budoucnu vytvořit připomínku jednotlivých lidí, kterým nacistická perzekuce vzala domov, svobodu nebo život.
0: Stát nebude od roku 2027 zajišťovat vakcíny na covid, řekl to ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Česko podle něj opouští covidový mechanismus a očkování proti koronaviru se stane běžnou vakcínou. Státní ústav pro kontrolu léčiv posoudí její přínos a rozhodne, jaká část její ceny připadne, případně půjde z veřejného pojištění. Dodávky vakcín, které společně objednala Evropská unie, letos skončí. K dispozici jich bude ještě 900 tisíc. V minulé sezóně se jich využila necelá třetina. Slovensko bude v listopadu hostit dvoudenní summit prezidentů zemí Vyšegrádské čtyřky. Na setkání nejvyšších představitelů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska dorazí taky předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Oznámila to kancelář slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Summit začne 4. listopadu a hlavním tématem bude podle Bratislavy rozšiřování Evropské unie. Prezidenti se mají zabývat i zahraniční politikou. Slovensko od letošního července skupině V4 předsedá.
1: Počasí.
0: Mlhy na severu Čech by se měly definitivně rozpustit, převládat by dnes odpoledne mělo jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte řidiči na silnici první třídy číslo 9 u Chotovic na Českolipsku. Probíhá tam vyšetřování střetu dvou osobních aut. Bouralo se taky na silnici 1/7 u Drouškovic na Chomutovsku. Pozor tam na sraženou srnou na vozovce. A nehoda je taky v Teplicích v ulici Brožíkova.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
5: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo...
1: No, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Hivalorího v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale no, nebyl no. Nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. Odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promluvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal,
1: nečekal
0: skutečně.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli. Nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval. Teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou. Ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný. Pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal za pandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, jak byl na 8 ráno v Plzně, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 4 hodiny, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být. Takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně Sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano,
0: tak,
1: pardon, jsem zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to, jako, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, stvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdilo to trošku papírem a bylo to jakože hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že film se odehrává jakoby na samotě, kdežto divadlo se odehrává na ostrově, tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, že jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to No. Nepletlo. No ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekáme jako basa cvičky a nehrajeme to pětkrát do měsíce, ale hrajeme to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup, no.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo Jekátela v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus, možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled, to by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle, říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmu. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhletom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustály a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa, vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, no, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: No a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: Říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když jestli vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne. Já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhý mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálej host, tam jsem byl nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tenhle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje. A mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmidmajerem, s kterým jsme točili tuhle tu pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná
1: určitě.
0: Pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárnil lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause, jste zase to byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točejí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit, já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější

0: Alex a host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho
0: to je naláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Týra, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vidět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, roka půl, 15 měsíců. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozně laufů, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme. Oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí. Stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělý.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: Ne, nikdy
0: se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí dělat máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka. Takže kdo ty

0: číst.
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Litoměřicích mají nový sběrný dvůr, včetně reuse centra. Varnsdorf pokračuje s proměnou Červeného kostela. Večer se v lese u Oseka uskuteční cvičení hasičů. Bude převážně slunečno, s teplotou dnes do 22 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy s Janou Moravcovou. V areálu technických služeb v Litoměřicích radnice dokončila stavbu nového sběrného dvora. Ta stála 23,5 milionu korun. Cílem nového centra je zefektivnit nakládání s odpady a současně rozšířit počet míst, kde je možné odpad odevzdávat. V rámci sběrného dvora vzniklo i takzvané reuse centrum.
2: Obyvatelé tu mohou bezplatně odevzdat funkční a zachovalé věci z domácnosti, které už sami nepotřebují. Naopak je tu najdou lidé, kteří je potřebují a mohou získat za symbolický poplatek. Součástí centra je také nábytkářská dílna místní diakonie. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Varnsdorf na Děčínsku představil budoucí podobu prostranství kolem Červeného kostela. Návrh zpracovalo architektonické studio, které začalo připravovat projektovou dokumentaci. Prostranství kolem kostela by mělo sloužit k odchytu a pořádání kulturních oddychu a pořádání kulturních akcí.
3: Okolí kostela bude rozdělené do dvou částí. Vstupní část bude sloužit pro setkávání lidí a prostor za kostelem, kde přibude pódium pro pořádání menších kulturních akcí. Kolem kostela pak podle mluvčího radnice Tomáše Seckého vzniknou upravené cestičky, záhony a nebude chybět ani vodní prvek. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V lese u Oseka na Teplicku bude večer cvičení hasičů. Podle města budou trénovat hledání, záchranu a převoz zraněných osob z těžkopřístupného terénu, a to v prostoru Rýzenburské věže. Radnice proto upozorňuje na zvýšený pohyb hasičů a jejich techniky. Voliči by měli nejpozději dnes dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů taky senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Pokud obálky ve schránce nenajdete, můžete se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky budou taky k dispozici přímo ve volebních místnostech.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na severu Čech převažovat jasná nebo skoro jasná obloha. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 19 až 22 stupni, na horách pak 15 až 18 a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: A jak to vypadá aktuálně na severu? V dopravě komplikace máme hlášené z Chomutova, z Dukelské ulice. Po nehodě osobního vozu s motorkou, bohužel se zraněním, aktuálně na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a vy místem nehody aktuálně projedete se zvýšenou opatrností. Bouralo se taky v Teplicích, dvě osobní auta se srazila v ulici Na Stínadlech a nehoda je taky u Radvance na Českolipsku. Pozor tam na sraženou laň ve vozovce. To byly zprávy ve 14 hodin, já vám přeji i dál pohodové odpoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné a snad i pohodové úterní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Dnes se společně vypravíme do Děčína, zjistíme, jak probíhá oprava tamní cyklistické lávky. Mluvit budeme o službách označovaných jako Pošta Partner. Povíme si něco o historii dubského cibuláku a čekají nás také dva rádci. Jeden poradí, jak nenaletět dezinformacím, a druhý se zaměří na blížící se volby. Písničky, které nestárnou, zaspívají Marie Rotrová, Karel Černoch a taky Hana Zagorová. Začneme ale s Jirkou Kornem.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Pojďme naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Dnes se podíváme na internet. Ten je plný výmyslů a lží. Šíří se přes řetězové e-maily nebo na sociálních sítích a důvody k tomu, že je někdo pustí do světa, jsou různé. Mají pobavit nebo šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte, zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: dělat.
1: Tohle byla skupina Jelen, 14 hodin 23 minut. Posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Cyklo a pěší lávka přes řeku Labe v Děčíně je teď na 4 dny uzavřená. Dělníci na ní vyměňují zkroucená prkna, která komplikovala pohyb pěším i cyklistům. Lávka slouží k pohybu lidí mezi oběma břehy řeky od června letošního roku. Její výstavba stála 108 milionů korun, z toho 43 milionů pokryla dotace.
2: Kurajně pak tu ráč novém, ale taky ten lohlý, jestli je.
3: Jak je to náročný to teď povolit?
2: Není to náročný, no.
4: Povoluje označená prkna na lávce ze spodu z vysokozdvižné plošiny Emil Horák.
5: Řádově se mění 50 fošen, který si označil objednatel.
4: Na práce dohlíží stavby vedoucí Pavel Brokl.
5: Dochází k tomu vlivem povětrnosti, změn v teplotě a hlavně ve vlhkosti. Na to je to dřevo prostě obecně, každý dřevo je na to háklivý.
3: Ale tohle co je nějaké tropické, jsem slyšel.
5: Ano, je to tropické dřevo, azobe, a ono má jako delší životnost, ale možná v našich podmínkách, kdy prostě jsou velmi výrazné změny ve vlhkosti vzduchu mezi létem, zimou, prostě v průběhu roku, jak se mění teplota i vlhkost, tak to dřevo zkrátka pracuje. No.
4: Já jsem se prošla po lávce, na kterou nemůžou teď ani pěší a cyklisté, a tak to Mirek Novák s kamarádem vzali po železničním mostě. Po zkroucených prknech na lávce se jim nechodilo dobře.
6: Bylo to šílený, že jo, prkne byly zvohejbaný, takže vlastně každý kruh, co jste udělal, tak jste zakop.
3: No. Jaký to byl na kole?
6: Na kole to se nedalo, že to se zdělalo.
4: Už zítra začne firma DTM Mostárna montovat na lávku další tlumič.
5: Když by tam šlo víc lidí stejným krokem, tak se ta lávka může rozkmitat a jsou tam projekčně osazené komponenty, které zabraňují právě tomu nadměrnému rozkmitání ty lávky.
4: Takový tlumič. Přisvědčuje stavby vedoucí. Cyklo a pěší lávka přes řeku Labe je v provozu od letošního jara. Práce teď na ní firma provádí v rámci reklamačního řízení. Kvůli stavbě lávky padla dvě trestní oznámení na neznámého pachatele, které teď prověřují policisté. Tloušťka a počet prken z tropického dřeva totiž údajně nesouhlasí s údaji v dokumentaci a rozdíl vyúčtovaný městu tak představuje částku v řádech milionů korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: V závěru tohoto týdne nás čekají komunální volby a volit se bude i do Senátu. Senát schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale třeba taky kontroluje prezidenta. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak mohou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si další díl našeho volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 81. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sadel je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu. Pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: Třem nejstarším kandidátům je schodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30 až 40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.

0: Jedna z písniček, které nestárnou, duet Marie Rotrové a Karla Černocha. 14 hodin téměř 43 minutky posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Sice ho nevymyslel, ale pomohl mu do světa. Zajímá vás, o kom mluvím. O Bernardu Blochovi a Dubském Cibuláku. Jejich společný příběh vám teď odvypráví Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Cibulák z Dubské porcelánky je výrazně spojen se jménem Bernarda Blocha, který se narodil v roce 1836 v Meclově. Začínal u speditérské firmy v Karlových Varech. Na přelomu 60. a 70. let 19. století převzal podnik v Unčíně u Krupky a začal ho rozšiřovat. Vyráběla se zde kamenina, majolika, siderolit a další druhy keramiky. Jeho nejvýznamnějším podnikem se později stala porcelánka v Dubí, kterou koupil v roce 1899. Slavný modrobílý cibulový dekor, inspirovaný míšiňským porcelánem, se tu vyráběl už před jeho příchodem. Bloch dokázal jeho potenciál výborně využít a rozvinul dubský podnik ve velkou průmyslovou továrnu. Kolem roku 1900 zde pracovalo přibližně 270 lidí. Vyráběly se nejen talíře, šálky a soupravy, ale také vázy, figurální keramika, dlaždice, kachlová kamna nebo krby. Blochovy výrobky mířily na trhy v celé monarchii i do zahraničí. V roce 1900 měla celá Blochova firma kolem 1000 zaměstnanců. Bernard Bloch žil v Dubí ve vlastní vile v dnešní Ruské ulici. Zemřel zde v září 1909 ve věku 72 let. Jeho dům dnes slouží seniorům a je na něm Blochova pamětní deska. V jeho podnikání pak pokračovali synové. Po nacistickém záboru pohraničí v roce 1938 ale byla porcelánka rodině odebrána.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a Ústavem slovansko-germánských studií. Čím je Ústecká univerzita unikátní? Jaké má plány do budoucna? A jak využívá přeshraniční spolupráci se Saskem? Na to se budeme ptát rektora Jaroslava Kouckého. Už tento čtvrtek po půl šesté.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho.

0: Máte ve vaší ulici poštu? Česká pošta v posledních letech převádí část svých poboček na režim Pošta Partner. Většinou v menších obcích a městech, kde pošta buď dlouhodobě neprofitovala, nebo nefungovala vůbec. Právě v tomto režimu jsou nově otevřené dvě pobočky v Libereckém kraji. Víc o modelu Pošta Partner ví naše redaktorka Kateřina Kubíčková. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Pošta Partner je provozovna České pošty, díky které může soukromý provozovatel nebo přímo úřad zajistit základní poštovní služby pošty ve své obci. První pošta v tomto režimu vznikla v roce 2009 v Božím daru na Karlovarsku. V Libereckém kraji byla první taková pobočka v Bedřichově. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vytíka aktuálně v České republice funguje skoro 1200 poboček Pošta Partner.
0: No a jak tenhle režim přesně funguje?
1: Pobočka se otevře v novém režimu, kdy zůstává součástí poštovní sítě, ale neprovozuje ji přímo Česká pošta. Provozovatel pak zajišťuje běžné poštovní služby podle podmínek České pošty. Za provoz zodpovídá a dostává za něj odměnu.
0: V Libereckém kraji je aktuálně 59 poboček. Které jsou ty nově otevřené?
1: Jednu Česká pošta otevřela v Mníšku u Liberce, kde ji v původní budově pošty v Poštovní ulici převzal soukromý provozovatel Karel Mikolášek. Podle něj zatím provoz funguje dobře, pobočka má po dohodě s obecním úřadem upravenou pracovní dobu, která lidem v obci více vyhovuje. V pondělí a ve středu je pošta otevřená odpoledne, zatímco zbytek týdne pouze dopoledne. Druhá provozovna je v Dubé na Českolipsku. Tam ji od tohoto měsíce také spravuje soukromý provozovatel. Podnikatelka Štěpánka Kajsová. Lidé v obci jsou podle ní teď trochu zaskočení.
2: Byla to trošičku větší pošta, tak to pro ně bylo nezvyk, že byla takhle dlouho zavřená, ale řekla bych, že provoz se vrátil úplně do normálu.
1: Pobočka v Dubé sídlí také v původní budově pošty ve Školní ulici a otevřená je každý všední den od rána do různých odpoledních hodin. Konkrétní otevírací dobu najdou zákazníci na stránkách obce.
0: Pojďme si ještě říct, kolik takových poboček Česká pošta plánuje otevřít.
1: Podle mluvčího Vytíka je do konce roku v plánu minimálně 10 poboček po celé republice. Konkrétní lokality zatím vzhledem k probíhajícím jednáním nezdělil.
0: Říká Kateřina Kubíčková, které moc děkujeme za informace a přejeme hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pěkné a pohodové úterní odpoledne s Českým rozhlasem Sever, s rozhlasem, na kterém právě dnes odpoledne zprávy připravuje Jana Moravcová, a v těch, které přinese ve tři, vám prozradí, jaká že nová ambulance se otevírá v Krupce.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další budou následovat. Během října začne v Krupce fungovat ultrazvuková ambulance. Češi je za vlastní byt platí nejvíc v Evropské unii, dvakrát víc než v Belgii. Dnes bude slunečno, teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Do Česka už dorazilo zhruba 540 000 dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 000 by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
2: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatele. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
0: Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a listopadu. Krupce na Teplicku otevírá nová ultrazvuková ambulance. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové přispělo město na provoz částkou 500 000 korun z dotačního programu na dostupnost zdravotní péče. Peníze půjdou na mzdové náklady a na vybavení ordinace a čekárny.
3: Ultrazvuková ambulance sídlí v lékařském středisku v Krupce Maršově v ulici Karla Čapka. Prostory v přízemí pobývalé ordinace praktické lékařky jsou kompletně zmodernizované. Ambulanci provozuje Petr Váša, dlouholetý vedoucí lékař Ústeckého mamocentra. Pacienty začne přijímat ještě během října. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Cestující z celkem 3 ranních spojů na železniční trati mezi Ústím nad Labem a Štětím na Litoměřicku museli použít náhradní autobusovou dopravu. Vlaky stály kvůli poruše trakčního vedení ve stanici Štětí. Českému rozhlasu to potvrdil Martin Kavka ze Správy železnic. Technikům se podařilo před 8 hodinou ranní zprovoznit jednu kolej, o hodinu později už vlaky na trati jezdily bez omezení. Češi mají dál nejméně dostupné bydlení v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví České spořitelny. Průměrně velký byt stojí 13,3 průměrného hrubého ročního platu. To je dvakrát víc než v Irsku nebo Belgii. Česko si vede hůř i ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi 27. Bydlení v poměru k platu zlevnilo třeba v Maďarsku, na Slovensku i Slovinsku. Data taky ukazují, že téměř polovina Čechů dá na bydlení přes třetinu svých příjmů. Desetina Čechů pak zaplatí přes 50% svého platu. Nejsložitější situaci mají mladí lidé mezi 18 až 29 lety.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zvětšenou oblačnost, přes den ale vyjasňování, k ránu ještě mlhy, teploty do 21 a na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Srážka auta s cyklistou komplikuje provoz u Nové Vsi na Jablonecku. Je to v Horní Černé Studnici, zasahují tam záchranáři a policisté a problémy po dopravní nehodě a kolony očekávejte u Paceřic nedaleko Lažan na Liberecku na silnici 1/35. Zdržíte se zhruba 10 minut. To byly zprávy v 15 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po zprávách pokračuje pohodové odpoledne a my v něm společně probereme konec letnění pokojovek. S naším regionálním stopařem se podíváme do Klášterce nad Ohří, s Alenou Škraňkovou zase navštívíme Sulejovice. A také vám prozradíme, jak důležité někdy mohou být 2 cm. Písničky, které nestárnou, zaspívají Michal Tučný a Václav Neckář, nejdřív ale trocha slovenčiny. Dobrý poslech Českého rozhlasu Sever a hezké odpoledne s námi.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Václav Neckář a jedna z písniček, které dokáží vykouzlit takový ten vlastně bezdůvodný úsměv na rtech. Máte rádi pokojové rostliny? Pokud ano a máte tu možnost, tak jim určitě dopřáváte letnění. Tedy na léto je přesouváte někam ven. No a podzimní počasí potom rozhodne o tom, kdy je čas je zase vrátit zpátky domů. Proč letnění dělá pokojovkám dobře a jaká pravidla při něm dodržovat, o tom si Veronika Jaklová povídala s Lubošem Nežerným, učitelem odborných předmětů střední odborné školy technické a zahradnické v Lovosicích.
1: Venku mají ty rostliny více světla, je tam čerstvý vzduch, vítr, je tam tedy přirozená vlhkost a přirozená teplota a taky může být, pokud prší, tak přirozená zálivka z deště, což je daleko lepší pro přírodu, než když to zaléváme my. Musíme ale dbát na to, že některé rostliny mají rádi přímé slunce, některé polostín, některé mají rádi stín.
2: Může letnění pomoci třeba rostlinám, kterým se doma dlouhodobě moc nedaří?
1: Ano, určitě. Pokud to nejsou třeba orchidie nebo africké fialky, tak ostatním určitě pomáhá.
2: Letnění znamená vzít rostlinu v květináči a dát jí ven, anebo třeba jí zasadit i na toaleto do půdy?
1: Ne, to je lepší v tom květináči, protože potom bychom měli zase ty rostliny dát dovnitř. Poznám to, když teda noční teploty začnou klesat zhruba pod 10 stupňů Celsia.
2: Které pokojové rostliny můžeme dát v létě ven bez obav?
1: Tak můžeme například ibišky, dracény, fíkusy, monstery nebo tchýněn jazyk, případně různé palmy nebo sukulenty, kaktusy.
2: Máte nějakou zkušenost s pokojovkou, která po létě venku vždycky doslova ožije?
1: Zelenec.
0: Ano, náš zelenec měl velkou radost z toho, že jsme ho umístili ven. I když ze začátku úplně ne, protože jsme nedodrželi jedno ze základních pravidel, které zní nevystavovat rostliny prudkým šokům. A my jsme ho šoupli na prudké slunce. Nakonec se s tím ale vyrovnal a teď už se zase těší domů, protože dny, kdy začne být opravdu zima, už jsou na dosah.

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Ústí nad Labem. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Každé lidské sídlo, každé město nebo obec v Ústeckém kraji se určitě může pochlubit něčím výjimečným. No a právě po těch výjimečnostech pátrala Alena Škraňková a teď vám vypráví to, co objevila.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Sulajovice na Litoměřicku má prý tak bohatou a dlouhou historii, že sahá až do pravěku. A bude to asi pravda, protože o pravěkém osídlení těchto míst ve druhé polovině 3. tisíciletí před naším letopočtem máme spoustu důkazů. Patří mezi ně naleziště 40 hrobů lidu se šňůrovou keramikou, objevené na konci 40. a na začátku 50. let minulého století. První písemná zmínka o Sulajovicích je z roku 1251. V té době patřila obec významnému starému českému vladickému rodu kaplířů ze Sulevic, kteří ji drželi až do roku 1627. V 19. století změnila život i v Sulajovicích průmyslová výroba. Tak například v roce 1846 tam postavili cihelnu, která měla 3 pece. V roce 1855 vybudovali cukrovar a v roce 1882 projel Sulajovicemi první vlak. Na stránkách obce se uvádí, že už v roce 1896 založili ve vsi hasičskou požární ochranu. Ale vraťme se k cihelně a k cihlám. Úplně nově v roce 2026 otevřeli v Sulajovicích Muzeum cihel, které si klade za cíl mapovat a pro budoucí generace uchovat historii cihlářství. V unikátní sbírce najdete stovky cihel z České republiky i ze zahraničí. Některé jsou značené erby šlechtických rodů, na jiných jsou iniciály mistrů cihlářů nebo historické letopočty.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Šli jste někdy takzvaný dálkový pochod? Jídlo, pití a věci nutné k pohodlnému přespání v batohu na zádech? Pod éře trampingu získalo v současnosti právě takovéhle putování popularitu, a to hlavně s projektem Stezka Českem. Besedu k šestiletému výročí stezky připravili na dnešek v kulturním centru v Klášterci nad Ohří a právě tam je teď i náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Robine, přijede do Klášterce i zakladatel Stezky Českem Martin Úbl?
2: Přijede a není to poprvé. Na jedné besedě už tu byl před 3 lety, tenkrát stačil malý sál. Když si tady letos do programu vymysleli povídání o putování po stezkách a Martina Úbla oslovili, rovnou počítali s velkým sálem. Na dnešní večer, ta cestovatelská přednáška začíná v 7 hodin, očekávají víc než 100 návštěvníků.
1: To znamená, že populární je nejenom samotné putování, ale taky besedování o něm?
2: Zájem o povídání se sešel také s vydáním nové knihy Martina Úbla. K její prezentaci začal autor včera v Českých Budějovicích takovou přednáškovou tour po českých městech. Navíc podle vedoucího kulturního centra, tedy v Klášterci, Tomáše Bartáka, je Martin Úbl nesmírně vtipný, má spoustu příhod a besedy s ním jsou nejen zábavné, ale také inspirativní.
1: Tak se podařilo mu na ty dálkové pochody už spoustu lidí nalákat a podařilo se to nejen u zkušených turistů.
2: Je to tak, autora stezky překvapuje, že se se stanem a spacákem do přírody vydávají i lidé, kteří v lese nebo na louce nikdy nepřespali. I proto má při těch besedách spousty rad a praktických informací k tomu, jak se v přírodě chovat, jak se připravit pro případ nějakého akutního stavu a podobně. A to vše má samozřejmě také na těch webových stránkách Stezky Českem.
1: Říká Robin Rerich, který se s námi spojil z Klášterce nad Ohří. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Michalem Tučným jsme se dotoulali k 15. hodině a 40. minutě. Pěkné úterý s Českým rozhlasem Sever. Dnes dopoledne se vás Zdeněk Lukesle v pořadu Dáme řeč ptal na to, co je podle vás lepší, jestli bydlet v domě nebo v bytě. No a zavolala mu i paní Olina Skryr.
1: V 71. jsme zdědili, dá se říct, třetinu domu. Je to takový i přístavky, stodola, zahrada, patrovej dům, je to z roku 1926. No a teď nás čekalo vyplatit 2/3, takže jsme si dali okna, že odjali jsme si topení, nebudu mluvit o koupelně, vomícky, katastrofa, tak manžel to všechno odklepal, nový vomícky, zahrada, že jo, 3 ploty tu jsou, ty jsme dělali s takými, nemluvím o podlahách a pak. Tady v tom domě, teď jsem 4 roky sama, jsme nechali svoje dovolení, svoje mládí a než jsme se nadali, tak nám bylo 70. Chodím po zahradě a kleju. Já chci do garzonky. Mně je 77. Já bych tak chtěla dělat na té zahradě a doma, ale já nevím, v kterým koutě dřív to udělat. Tak jak jsem to dělávala, ta síla není. Kolena mi zrobí, šourám pomalu.
2: Tak já vám popřeju hodně sil a díky moc a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Vám taky, naschledanou.
0: Zítra po 9. si s vámi Zdeněk bude povídat o tom, za co utrácíte v restauracích. Jak často chodíte do restaurace třeba na hotovky, kolik jste ochotni zaplatit a jaké je vaše nejoblíbenější jídlo. Zavolat mu můžete už zítra po 9. hodině, anebo už teď můžete napsat na náš Facebook.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: blízku.
1: Pro liberecké sportovce, kteří využívají Svijanskou arénu, budou i letos zásadní 2 cm. Stačí, aby na střechu zimního stadionu napadly víc než 2 cm sněhu a provozovatel ho bude muset dočasně uzavřít. Důvodem tohoto omezení je špatný stav střechy stadionu. Magistrát už chystá její opravu. Kdyby měla začít, zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Oprava měla být původně hotová ještě letos. Magistrát ale projekt nestihl včas přijít.

0: Loni město nechalo vypracovat posudek, který ukázal výrazné zhoršení stavu střešního pláště. Po každém vydatném sněžení proto bylo potřeba v minulé zimě halu uzavřít. Statik určil limit 2 cm sněhu. V loni v zimě tak byla aréna zavřená 5x, v součtu zhruba 6 týdnů.
1: No a stejný režim bude platit i letos?
0: Ano, i v letošním roce by měly být limitní 2 cm. Vyplývá to z předběžných údajů posudku, který je před dokončením. V době, kdy bude muset provozovatel stadionu uzavřít, budou sportovci využívat provizorní nafukovací halu. Toto kryté mobilní kluziště za 26 milionů korun je ve sportparku od letošního února. Ještě doplním, že ledové plochy ve Svijanské aréně slouží pro tréninky i zápasy hokejové mládeže a amatérských hokejových týmů. Využívají je i krasobruslaři a školy a hala slouží taky pro veřejné bruslení.
1: Říká redaktorka Kateřina Kubíčková. Díky za informace a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever,

Fámy, žádné fámy, jenom ověřené informace vám přesně v 16.00 naservíruje Jana Moravcová v dalších zprávách Českého rozhlasu Sever. Tak si na to počkejte.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce, další ještě přijdou. Ústí nad Labem pořídí novou kremační linku. Dvě pošty v Libereckém kraji nově fungují v režimu Pošta Partner. Zítra čekáme zvětšenou oblačnost, přes den ale vyjasňování a teplotu do 21 stupňů. Krásné úterní odpoledne vám přeje Jana Moravcová. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být v Česku k dispozici o 15% víc dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už do Česka dorazilo. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Je to podle něj celoevropský problém.
2: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Ústí nad Labem rozšiřuje kapacitu nového krematoria na Střekově. Podle nezařazené náměstkyně primátora Věry Nechybové přibývá zemřelých a dvě stávající kremační linky už nestačí. Město proto vyhlásilo zakázku na třetí za více než 15 000 000 korun. Nová linka musí být kompatibilní s oběma stávajícími. Dodavatel taky zajistí stavební úpravy a systém pro využití tepla ze spalin. Lidé ve dvou obcích v Libereckém kraji můžou nově využívat pobočky Pošta Partner. První je v Mníšku na Liberecku, kde ji soukromý provozovatel otevřel ve staré budově pošty. Druhá v Dubé na Českolipsku. Ta byla dlouho zavřená. Teď ji spravuje podnikatelka Štěpánka Cajsová. Ta první dny provozu hodnotí pozitivně.
3: Provoz, já bych řekla, že se vrátil docela do normálu. Lidi chodí, jsou z toho ještě trošičku jako vykulený. Bylo to pro ně nezvyk takhle dlouho zavřená tato pošta.
0: V režimu Pošta Partner zajišťuje pro státní podnik poštovní služby například místní podnikatel nebo vedení obce. V Česku je podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka aktuálně takových poboček téměř 1200, z toho 59 v Libereckém kraji. Další se příští rok otevře v Zákupech na Českolipsku. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moc prodávat nejvíc za 47 korun a 97 haléřů. To je o 41 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu naopak proti dnešku stoupne o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost, přes den se bude vyjasňovat a teploty naměříme do 21 na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Omezení v dopravě čekejte v Duchcově na Teplicku v Teplické ulici a na silnici 262 ve Stružnici na Českolipsku. Pozor na kamení na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Ať je podzim nebo léto, babí, humoška vás prostě baví.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl. Chtěli ji mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak co bych
0: cen měl, není nikdy
1: no,
0: dost.
1: No je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano, to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Jo. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidivajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak. Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlici?
3: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřel.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No, dostali jsme nos. Co kreso?
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe, přemýšleli jsme. Hlavama?
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno. Nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte? My jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte? No,
2: takhle, ano.
3: A je to, pač,
2: ano,
3: my
2: ano.
3: Máme...
2: A zůstalo, no. Prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili.
2: Přímo.
3: Ale my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek, který...
2: Vážně?
3: Račte se podívat.
2: S dovolením? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Štercluv salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: No takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Tak to mám sekaná.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no, to
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Hořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že jo. Ano.
0: Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým že.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénarista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat. Když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky. Ano. Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně. Naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a posluchačov Humoriady a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Já zdravím ze Světlé hory a zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Labuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací a ne Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a 3/4 jsme točili.
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, no jo,
5: ano.
1: No. Ano. A koho jste si vybral?
5: A nebo B? Ačko.
1: Ačko, děkujeme, mějte se. Dobré odpoledne.
6: Já vás zdravím, tady je Pepik z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerejšku.
8: To by po maně moc nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: A jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No. Kohout ten byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje.
8: No.
7: Specialita závodu. Proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. Co když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám mockrát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové pokrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No,
8: aby jsme daleko hledali.
7: No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy.
7: Estráda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse, na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele, to by se byla...
1: To je někdy velká práce,
2: no, ano. Řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil, je to vlastně takový příběh, hraju tam bratra Bolka Polívky v tom filmu,
1: ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky, a jich tam třeba 20 na jednom fleku, jo, tak z tohoto prostředí.
1: Tak to tam, možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hraju pravděpodobně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: S Oldou točíme právě, když jsme natočili další díly té rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. V 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi samozřejmě. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem, pane Šlechtic, a byli pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Kože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Kože? Pane, můj kort mě v dlaně lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to, nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho! Slouho!
4: Slouha! Ty jsi řekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí. A!
5: Nic mi hledle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantik, a držíš meč jak Flobertku, prosím tě, tak
5: si musíš... Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že si dělal užíšky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantik, no. Tak pojď, no.
5: Nech to! Dejte špičku pryč.
4: Ještě máš jednou oko volný.
5: No, ale to nevadí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej.
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, no, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty jsi celé zdravé, já si vemu boilera toho zdravé. Haló, je tady nějaký někdo schopnej? Ano, ten je krásnej.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle, dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No.
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej,
4: víc? To mu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopí. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle. Dublera. Přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je větší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme hráli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle, tam je činohra, balet i opera, že jo? Mm-hmm. A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízle vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, a už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili leta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo? Mm-hmm. Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No já bych si teď přál pro naše děti jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
6: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milej Jů.
1: Tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, pošlete své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, to pana Šimka a Kecmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Voli něco, že 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže ještě. Nemůžete zapomenout
4: takže,
2: na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nadlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám ani nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě, no bylo to veselý, bylo to krásný, no. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to Ačko, toho pana Cíblera, a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšila, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svoji paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček a nebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopičin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: hrutnou nudu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
3: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
2: zajímavý. Já myslím,
3: zajímavý.
2: Že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účes, ten vysoký.
3: Myslíte si? Určitě,
2: já nevím. Ano,
3: já si myslím, že no, on má rád velké hlavy. Strašně líbí, zvlášť to rozpletu teda.
2: Ano, tak prý už máte 800 dílů si myslím.
3: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
2: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády, kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem vás teprve rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
2: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
4: Ještě no. Říká pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
2: Pana Lábuse.
4: Je, tak já ho pozdravuju moc krátkými děti, mám vás hodně ráda,
3: děkujem.
4: Je to sranda.
3: Ano,
2: že jo? Tak jo. A zvolíte si smutné...
4: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
3: Ano.
4: Dneska potřebujeme.
2: Ano.
4: No a dejte mě tam pana Lábuse.
2: Pana Lábuse tady máme, zdravím, ten už je daný.
3: Můžete si vybrat.
2: Můžete si vybrat smutného muže Válka, ano. Anebo Miloslava Šimka.
4: Tak toho Šimka.
2: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou.
4: Tak milá paní.
2: A zveme dalšího, dobrý den. Halo.
5: Dobrý den, tady František Jalubi nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
2: Zdravím.
5: A toho pana Šimka tam šoupněte.
2: No, uvidíme.
5: A jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čem účinkuje.
2: Všechno mu jde.
5: Nemá to chybu.
3: Tak vám děkuji.
5: Mějte se. A stále zdravím stehu. Díky.
3: Ano, naschledanou, naschledanou.
2: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
2: Zdravíme.
3: Ano.
6: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
3: Dobře.
2: Je to tam, mějte se hezky.
6: Zbytek dne na skle.
2: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
7: Zdravíme. Zdravím Jiřího.
3: Ano.
7: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení zase.
3: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
2: Takže takhle. No, Josefe, Ačko nebo Bčko?
7: Ačko.
2: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
8: Dobrý den, Zuzana. Zdravím pana Lábuse.
3: Dobrý den.
8: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
3: Cože?
2: Kačka za kačku?
3: Kačka za... Teď nevím, co to říká. Kačka.
2: Napovězte indici další, prosím.
8: Malý televizní kabaret.
3: Je to let.
2: Jo, frkačka za kačku.
3: Frkačky za kačku.
2: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
3: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
2: Jitkou Moravcovou
3: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
2: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 no, letech.
3: To by se odehlo v LDNC. No,
2: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
9: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí. Aha. Jo, to je takový to velký černý.
10: Ona je tady, ta bude?
9: No tak jako, aby si se cítil jako učitel, no, dobře, no, podívej.
10: No. Jak, to, no? Jak to nosej, vej, tak... Tvoče, tak to nos...
9: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to... A kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesla.
10: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte, to...
9: Rozumím.
10: Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
9: Slavku.
10: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
9: používat. Jsou tvoji žáci,
10: jo, ne, to...
9: tohle to je katedra, ano. To je tabule, uč, ano, já si jdu sednout do lavice.
10: No tak ale, dobře, tak to vezmeme ale s příchodem nějak.
9: Vem to, jak
10: máte chceš. Zvoneček?
9: Ježišmarie.
10: Použij svůj teda šíp, jo? Tak.
9: Crrrr.
10: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
9: Crrrr.
10: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi jaký přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
0: Srnec.
10: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, takové přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
11: Matějová.
10: No, Matějová, nahlas, abychom si rozuměli.
11: Matějová.
10: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Matějová. Tak prosím, jak to řekne? Ale co? Matějová, no. To se ti manžel poděkuje. Já jsem Matějová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
11: Zuzanka.
10: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
11: Zuzanka Matějová.
10: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výborně.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Ústavní soud potvrdil trest pro bývalou ředitelku ústeckého stacionáře Helias. Za pád dítěte na zem při porodu uložil soud lékaři z České Lípy podmínku. Ministerstvo zdravotnictví chystá skupinovou definici syntetických kanabinoidů. Zítra čekáme oblačno, postupně vyjasňování a teplotu do 21 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Bývalá ředitelka stacionáře Helias v Ústí nad Labem Drahomíra Brožová neuspěla s ústavní stížností. Vyplývá to z usnesení ústavního soudu. Napadala v ní dokazování právní kvalifikace případu i jeho medializaci. Soud její výhrady odmítl. V platnosti tak zůstává peněžitý trest 800 tisíc korun a zákaz činnosti na 3 roky.
5: Ústavní soud uvedl, že důkazy dostatečně prokazují, že Brožová chtěla auta využívat pro své soukromé účely. V žádosti o dotaci přitom uvedla, že budou sloužit stacionáři. Neuspěla ani s námitkou, že medializace případu mohla ovlivnit svědky. Verdikt už dříve potvrdili vrchní i nejvyšší soud. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Podmíněný trest na 4 měsíce s ročním odkladem dnes uložil okresní soud v České Lípě lékaři z Českolipské nemocnice za pád dítěte na zem při porodu. Událost se stala v roce 2022. Dítě po něm nemá zjevné trvalé následky. Lékař má taky podle soudu dívce zaplatit odškodné 350 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Zdravotník vinu odmítá a na místě se odvolal. Případ proto bude řešit krajský soud. Ministerstvo zdravotnictví připravuje skupinovou definici pro syntetické kanabinoidy. Řekl to policejní prezident Martin Vondrášek při zahájení mezinárodní konference Interpolu k boji proti nelegálním drogám. Český stát teď na seznam zakázaných látek přidává sloučeniny ze skupiny kanabinoidů jednotlivě. Když ale zakáže jednu, rychle se objeví jiná podobná. To podle Vondráška stěžuje boj s drogovým obchodem.
6: Nemůžeme jít pořád o krok pozadu za výrobci syntetických kanabinoidů v Asii. My potřebujeme tyto látky definovat skupinově a bojovat proti ním od okamžiku, kdy se dostanou na naše území.
4: Pražské divadlo Spejbla a Hurvínka představilo svoji novou vizuální identitu. Jejím autorem je brněnské Neon Studio, které zvítězilo mezi více než 100 návrhů. Divadlo začátkem května oslovilo 100 let od založení. Nové logo reflektuje historii souboru i současné požadavky na moderní grafický design.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost, přes den vyjasňování. Nejvyšší denní teploty naměříme zítra mezi 18 až 21 stupni, na horách pak 14 až 17. A povane slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: V ulici Náměstí Republiky v Lomu na Mostecku čekejte komplikace po střetu 2 osobních aut. Vy projedete místě nehody se zvýšenou opatrností, nehoda se obešla bez zranění. A s komplikacemi kvůli obnově chodníku počítejte řidiči aktuálně taky v Duchcově a na Teplicku v části Bažantnice, přesněji v Teplické ulici, a to na silnici 2. třídy číslo 254. To byly zprávy v 17 hodin. I dál dobré odpoledne.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: by, jak žil bych rád.
1: Komunální volby 2026.
2: Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Sever, který tento týden vysílá v tomto čase předvolební debaty kandidátů na primátora krajského města, tedy Ústí nad Labem. O složení hostů v jednotlivých debatách rozhodl los. Našimi dnešními hosty jsou za koalici Pro právo, respekt, odbornost a stačilo Tomáš Jelínek a za hnutí ANO 2011 Tomáš Hrubý. Vítejte na Českém rozhlase Sever.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Pozvána byla i Lada Hejlmanová za Sdružení demokratické strany Zelených za práva zvířat a nezávislých kandidátů. Svého práva zúčastnit se debaty ale nevyužila.
1: Komunální volby 2026.
2: Na naši debatu máme necelých 20 minut, tak prosím, buďte věcní. Teď máte každý minutu na to, abyste představili své priority. Tomáš Jelínek.
4: Takže děkuji za tuto otázku. Náš volební program koalice strany Pro právo, respekt, odbornost a hnutí stačilo v Ústí nad Labem je samozřejmě jak pro magistra, tak pro městské obvody. Naší snahou bude rozšířit bytový fond města, zajistit větší bezpečnost a více strážníků v ulicích, což je téma, které hýbe městem jaksi neustále. Určitě chceme zachovat a navyšovat příspěvky pro prvňáčky, středoškoláky, mládežnický sport, kulturní a volnočasové aktivity. Chceme pokračovat i v rekonstrukci základních škol a předškolských zařízení a zároveň chceme, aby se více stavěly sportovní areály u základních škol. Chceme zrušit, to už se samozřejmě opakuje, ale chceme zrušit poplatek za komunální odpad. A rozhodně chceme zefektivnit hospodaření města, transparentnost při veřejných zakázkách, kdy se domníváme, že je to docela velký problém ve městě.
2: Děkuji moc, vaše minuta vypršela. Teď prosím Tomáše Hrubého o to též.
5: Děkuji za slovo. Jmenuji se Tomáš Hrubý, jak už jste zmínila, jsem lídr kandidátky ANO největší strany tady v Ústí nad Labem. My se samozřejmě chceme soustředit na ty témata, které rezonují městem, bezpečnost, vyloučené lokality, kde se chceme soustředit na hlavně výkup bytů, protože si myslíme, že to je nejefektivnější věc pro řešení tohoto problému, protože samozřejmě jsou věci, které se už zkoušely, neusvědčily se. Myslíme si, že tohle je to nejhlavnější. Samozřejmě chceme se soustředit na tu sociální skladbu, která s tím souvisí, sociální skladbu obyvatel a to jsou ty nejhlavnější témata, které máme, samozřejmě plus sport, jak už tady zmínil pan Jelínek, chceme jít do kultury samozřejmě se soustředit a ty věci, myslím si, že všichni víme, co naše město trápí, my se chceme soustředit na to postupně, pragmaticky ty problémy řešit postupně, nechceme slibovat žádný vzdušní zámky a chceme lidem opravdu ukázat to, že to město povedeme pevnou rukou a budeme ty problémy řešit tak, jak se mají řešit bez nějakých slibů.
2: I vaše minuta už uplynula, děkuji za úvodní informace.
1: Komunální volby 2026.
2: Posloucháte Český rozhlas Sever a předvolební debatu se zástupci subjektů kandidujících v Ústí nad Labem za koalici Pro právo, respekt, odbornost a stačilo je tu Tomáš Jelínek a za hnutí ANO 2011 Tomáš Hrubý. My jsme vybrali několik témat, ke kterým se teď budete moci vyjádřit a tím prvním tématem je díra na Mírovém náměstí. Už od roku 2010 se táhne problém bloku 004, kterému ale místní, myslím, neřeknou jinak než díra. Co budete s dírou dělat? Budete-li zvoleni do čela města? Tomáš Jelínek.
4: Tak samozřejmě ten problém, jak jste zmínila, je tu už v řádku let. Problém je ten, že ta díra nebo ten blok 004 byl prostě ne úplně vhodně prodán. Teď ho vlastně město odkoupilo naspátek za podle mého názoru až příliš velké peníze. Tady bych asi úplně takto s tím nesouhlasil. Nicméně ten dotaz je, co s tím udělat. A tam už je bohužel to, že ty podzemní prostory jsou nějakým způsobem vybetonované, takže vrátit to jako park je už dosti problematické. Já to spíš vidím jako na nějakou multifunkční budovu. kde budou prostory pro parkování, kde bude nějaký v nadzemních částech, by se nám líbilo, kdyby tam byly prostory pro ústecké živnostníky a samozřejmě i případně bytové prostory pro profese, které v Ústí nad Labem chybí, jako jsou učitelé některých oborů, jako jsou lékaři a jako jsou například i některé nedostatkové profese, jako například chemici, protože Ústí nad Labem bylo vždy pověstné svým chemickým a potravinářským průmyslem, takže i určitě tyto obory do Ústí vrátit, to by bylo podle mého názoru velmi dobré.
2: Co by s dírou udělal Tomáš Hrubý?
5: Tak já přicházím s prostředím mimo politiku, já jsem manažer, já si myslím, že je velice dobře z manažerského pohledu, že město tu díru vykoupilo pod sebe, že to má teďka ve své gesci, že si s tou dírou můžou dělat cokoliv. Já si myslím, že máme jedinečnou možnost toho, že máme uprostřed města pozemek, kde můžeme vybudovat, si myslím, budovu, která bude nadčasová, na kterou se budou dívat turisti, budou jí mít rádi ústečáci. Už jsem to několikrát zmínil v různých rozhovorech, že něco jako třeba Masaryčka v Praze, kde jsou té budova, která je de facto celosvětového významu. Já si myslím, že to je věc, kterou bychom mohli využít. Samozřejmě už je to v nějaké fázi, jsou to nějaké podzemní garáže, to by se využilo, ale jak říkám, využili bychom to proto, že bychom postavili dům, o kterém se bude povídat dlouhá léta a lidi ho budou mít rádi a budou se sjíždět dívat turisti ze širokého okolí.
2: V té včerejší debatě, kterou jsem vedla s vašimi politickými konkurenty, tak ten park, ta varianta toho parku zaznívala mnohem víc, než varianta zastavět nějakou budovou. Vy se shodujete na tom, že budova je pravděpodobnější. Je další s prominutím barák, to, co centrum města potřebuje?
4: Já se domnívám, že tak samozřejmě i ta parková úprava by byla možná, ale já spíš vycházím z toho, co tam nyní je. A podle mého názoru v tomto případě už je pak lepší tu plochu zastavět. Já jsem tady řekl naši určitou představu. Já se nedomnívám, že v Ústí nad Labem by byl nedostatek zeleně. Určitě se dá bavit o tom, že zeleň by se mohla nějakým způsobem vrátit na Mírové náměstí, ale tento blok 004 bych určitě řešil tak, jak jsem o tom mluvil.
2: Říká Tomáš Jelínek, Tomáš Hrubý je proti parku kategoricky?
5: Já proti parku kategoricky nejsem, nicméně něco nám taky říká územní plán, který počítá s tím, že tam bude budova, to je první věc. Druhá věc je ta, že jak už je zmíněno, že už tam máme rozestavenou stavbu, takže za nás určitě, jak už jsem řekl, musíme pracovat s tím, co máme na stole, máme rozestavenou stavbu a my se určitě budeme zasazovat o to, aby se tam postavil dům, o kterém se bude povídat.
2: Máte představu, kolik ještě díra na Mírovém náměstí bude město stát, Tomáš Jelínek?
4: Tak bude to určitě nějaký 100 milion. A teď se jenom bavme o tom, jestli to bude financovat celé město, nebo to bude nějaký společný projekt města a soukromých investorů, anebo to bude projekt soukromého investora. To jsou prostě možnosti, které jsou na stole. My celé jasně zdůrazňujeme v našem programu, nebo chceme, aby ti, kteří budou v Ústí podnikat, investovat, aby to byli prověření investoři, kteří prostě za sebou budou mít nějakou historii a ne, jak se v minulosti stávalo a nejenom v Ústí nad Labem, že najednou vznikla firma prostě jaksi 5 minut před zakázkou a tu zakázku dostala, to se prostě nesmí opakovat.
2: Tomáš Hrubý?
5: Jak už jsem zmínil, myslím si, že bychom měli oslovit světová architektonická studia, to bude stát nějaký peníze, ale na tuto otázku si myslím, že v tuto chvíli není odpověď, protože to je ze široka, můžeme se na to dívat ze široka, může to stát x desítek, neříkám spíš nižší stovky milionů nebo vyšší stovky milionů, bude jenom záležet na tom, jak se shodneme. Já bych chtěl říct, že tato stavba je natolik významná pro město, že by se myslím, že by se k tomu mělo vyjadřovat třeba i opozice, chci říct napříč politickým spektrem, takže na tuto otázku si myslím, že neexistuje odpověď v tuhle chvíli.
1: Komunální volby 2026.
2: Hosty Českého rozhlasu Sever jsou zástupci subjektů kandidujících v Ústí nad Labem za koalici Pro právo, respekt, odbornost a stačilo Tomáš Jelínek a za hnutí ANO 2011 Tomáš Hrubý. Dalším, a to opravdu palčivým problémem krajského města, jsou vyloučené lokality, ať už je to Mojžíř nebo Předlice. Jak chcete řešit sociální situaci v těchto místech, Tomáši Jelínku?
4: Tak to je skutečně letitý problém města Ústí nad Labem. Působí zde v Ústí nad Labem i mnoho neziskových organizací. Já jsem k jejich počínání některým velmi skeptický, protože vidím, že se prostě jaksi ta problematika neposouvá k lepšímu. A tady je určitě důležité nepléci toleranci se zbabělostí a město prostě musí konat. Určitě více strážníků v ulicích, určitě nekompromisní nulová tolerance a zejména z centra města, protože tam jsou také problémové lokality typu Hrnčířská i u obchodního centra Fórum, tak jsou to věci, které je třeba okamžitě řešit. Pokud jsou to i nezletilí, je to třeba řešit jaksi s OSPODem, to je s orgánem sociálně právní ochrany dětí. A v neposlední řadě je to i taková věc, jako je úklid ve městě, třeba tak, aby děti nenacházely injekční stříkačky po narkomanech.
2: Tomáš Hrubý už to naznačil v té své úvodní řeči, ale pojďme odpovědět i vašimi ústy na to, jak řešit ty nepřizpůsobivé vyloučené lokality.
5: Souhlasím s tím, že to je asi jeden z největších problémů našeho města, všichni to víme. A myslím si, že už se zkusili snad všechny varianty toho, jak tuhle tu věc řešit. Za mě zase čistě z manažerského pohledu si myslím, že neexistuje lepší věc toho, než ty byty postupně vykupovat. Jak už tady zazněla ta Hrnčířská ulice, si myslím, že je takový symbol těch problémů v centru města. Myslím si, že pokud by například tento dům dostalo město pod sebe a začalo by si řešit samo, jaká tam bude sociální skladba toho domu, tak si myslím, že to by výrazně pomohlo těm problémům. Takže za nás určitě samozřejmě zefektivnit práci městské policie, to určitě neříkám, že ji dělá špatně, ale určitě jsou tam částečné mezery, nicméně zefektivnit tu práci městské policie, ale určitě nejefektivnější část je prostě postupně vykupovat ty byty v těch problémových lokalitách, jako například silnice Jindřicha Plachty v Možíři nebo v Předlicí, jak říkám, nebo právě ta Hrnčířská ulice, protože pokud bychom dostali ten dům pod sebe nebo vykoupili ten dům od soukromého majitele, tak si myslím, že bychom, nebo určitě bychom začali revitalizovat i Nitro byl v Hrnčířské ulici, kde vlastně tam je to problémové místo za Barborkou, kde vlastně to je ten středobod těch problémů, takže za nás určitě touhletou cestou.
2: To, jak to v Mojžíři nebo v Předlicích vypadá, nebo v těch lokalitách, které jste vyjmenovali, je důsledek obchodu s chudobou. Ten problém je tady dlouho, je dobře popsaný, ví se, jak to celé funguje. Přesto to stále funguje. Může město něco dělat pro to, aby to fungovat přestalo? Je jediný nástroj to vykupování bytů, Tomáši Jelínku?
4: Samozřejmě je to jedna z možností, jak jsem říkal, jak jsem zmínil, je to určitá represe. Prostě primátor nebo starostové městských obvodů se pak musí za ty svoje strážníky ale také postavit, pokud prostě budou tvrdší. A já si myslím, že v tomto případě by to bylo velmi příhodné, aby ta prostě ten tlak na tyhle lidi byl takto tvrdý. Určitě je to i spolupráce s policií České republiky, kdy někdy vidím, že je tam určitá liknavost.
2: Strážníci a policie, ale to je až jako řešení toho, co vzniká,
4: ano.
2: Nikoli počátku té
4: další
2: věci.
4: Další věc, podle mého názoru, a to už jsem tady také zmínil, je to, že mnohé v úvozovkách neziskové organizace se spíše na tém obchodu s chudobou podílejí, než aby pomáhali řešit. Takže za mě, pokud se naše koalice dostane na radnici, budeme velmi vážně zvažovat, s kterými neziskovými organizacemi budeme fungovat a které vůbec budeme podporovat. A budeme podporovat takové organizace, které ve městě nám pomůžou nastolit pořádek.
2: Tomáš Hrubý.
5: Vy jste sama zmínila ten původ těch problémů. Ten nejzásadnější původ našeho města si myslím, že byla privatizace bytového družstva v roce někdy kolem roku 2010 a právě tam začal ten obchod s chudobou a to je právě ten důsledek toho, kde jsme teď. Myslím si, že, jak jsem říkal, nejefektivnější část je to vykupování, nicméně další můžeme používat věci, jako například zefektivnit kontrolu městské policie spolu třeba s hygienou, s hasiči a tyhle ty věci samozřejmě už běží, ale ta efektivita není taková, ale jak říkám, myslím si, že je nejefektivnější prostě to dostat pod sebe a mít to pod kontrolou.
1: Komunální volby 2026.
2: Posloucháte Český rozhlas Sever a předvolební debatu se zástupci subjektů kandidujících v Ústí nad Labem. Dnes těmi subjekty jsou Koalice pro právo, respekt, odbornost a Stačilo, reprezentovaná Tomášem Jelínkem, a Hnutí ANO 2011, za které tu je Tomáš Hrubý. Ústí nad Labem to není jenom centrum, nejsou to jenom vyloučené lokality, ale taky okrajové části města jako Strážky, Habrovice, Kojetice, Hostovice nebo Brna. Myslí město na tyhle svoje části dostatečně? Ví město, co potřebují? Tomáš Jelínek.
4: No, Ústí nad Labem vlastně historicky, jestli můžu malinký exkurs do historie, tak...
2: Prosím, Ústí, jenom stručně.
4: Velmi stručně. Ústí nad Labem vlastně bylo ještě za minulého režimu jedním z měst, které mělo speciální vyhlášku, a vlastně bohužel na základě této vyhlášky, já říkám dneska bohužel, ale trošku je to fakt problém, vlastně jsou tady městské obvody, které vlastně 90-tisícové město, magistrát a 4 městské obvody. Občan dost často pak neví vlastně, na koho se obrátit, kdo bude řešit jeho problematiku. A zejména některé okrajové části, které jste zmínila, ono v Ústí je těch částí samozřejmě vícero, pak neví, na koho se obrátit. Jo, to je určitě věc, kterou chceme řešit v rámci statutu města Ústí nad Labem, který je sice popsán, ale podle mě ne úplně jaksi dobře naplňován. No a za další je to také o tom, aby vždy příslušný úředník, který to má na starosti, prostě ten požadavek občana převzal, řádně ho nějakým způsobem prověřil a následně, aby se ten problém řešil a nejlépe samozřejmě i dovyřešil.
2: Tomáš Hrubý.
5: Nám se velice osvědčil osadní výbor ve Svádově, který komunikuje vlastně s magistrátem, takže i na základě jeho aktivity se udělala kanalizace ve Svádově, která teďka před dokončenou, myslím, že možná už se spustila, pardon, nicméně myslím si, že ta cesta těch osadních výborů je jedna z možností, a samozřejmě my se o ty části Ústí nad Labem určitě budeme starat. Můžu zmínit, že třeba například v Ostrovicí se nyní otevřelo nové dětské hřiště, které je opravdu hezké, takže určitě je to součást Ústí a patří to pod nás.
2: Jenom velmi stručně, prosím, byli byste pro, aby centrální řízení města delegovalo víc peněz na ty obvody, na ty místní části, aby si o tom, co se u nich bude dít, rozhodovali sami, jenom velmi stručně?
4: Tak ta možnost samozřejmě na stole. Určitě, tak jak tady zmínil Tomáš, tak i ty osadní výbory, které jsou podle zákona o obcích, je to určitě věc, kdy ti občané se mohou na ně obracet, a určitě je to dobrý převodník mezi městským obvodem a magistrátem, tak aby ti lidé mohli se dobrali toho, čeho chtějí.
2: Tolik Tomáš Jelínek a Tomáš Hrubý.
5: Myslím si, že obvody mají blíže k občanům a znají ty jejich problémy v těch daných lokalitách více, takže určitě ano, bude lepší, když jim dáme víc peněz.
1: Komunální volby 2026.
2: Posloucháte Český rozhlas Sever a předvolební debatu se zástupci subjektů, které kandidují v Ústí nad Labem za koalici pro právo, respekt, odbornost a Stačilo, je tu Tomáš Jelínek, a za Hnutí ANO 2011 Tomáš Hrubý. Pojďme k dopravě. Ta má v Ústí nad Labem spoustu slabých míst. Jedním z nich jsou mosty a na ně navazující komunikace, ale samostatnou kapitolou v dopravě je pohyb cyklistů po městě. Kromě cyklostezky Labetu zrovna nemají optimální podmínky. Budete s tím něco dělat, Tomáš Jelínku?
4: Tak my to máme přímo i ve svém volebním programu, že podporujeme výstavbu cyklostezek, ale ne na úkor automobilové dopravy, protože to, co se děje například dneska v Praze, kde se zužují pruhy pro automobily, že tím nemůže projet ani osobní automobil, to je prostě naprosto nesystémové opatření. Ústí nad Labem má samozřejmě trošku nevýhodu toho hornatého terénu, takže ty cyklostezky jsou problémem, ale... Já dneska například vidím, že se opravuje ulice sociální péče u krajské nemocnice. Nevím, proč se tam třeba neudělal aspoň nějaký pruh pro cyklisty a vypadá to, že tam žádný nebude. Myslím si, že to je škoda. Takže tam, kde se rekonstruuje a je to možné, by se určitě ty pruhy pro cyklisty měly dělat.
2: Já moc děkuju, trochu nás tlačí čas, takže co na to Tomáš Hrubý?
5: Já bych teda oponoval Tomášovi teďka, protože třeba Tovární ulice prošla rekonstrukcí, kde ty cyklopruhy jsou. Já sám jsem jako tělem i duší sportovec a samozřejmě my cyklistiku v Ústí nad Labem budeme podporovat maximální možnou měrou, co nám dovolí dopravní policie a vlastně situace daná při rekonstrukci těch silnic.
2: To je z dnešní předvolební debaty na Českém rozhlase Sever vše. Náš čas vypršel. Našimi hosty za koalici pro právo, respekt a odbornost a stačilo byl Tomáš Jelínek a za hnutí ANO 2011 Tomáš Hrubý. Pánové, moc děkuju.
4: Děkuji za pozvání.
5: Já děkuji za pozvání a poprosím všechny, ať přijdou k volbám.
2: Pozvání byli i zástupci za uskupení, za sdružení Demokratické strany zelených, za práva zvířat a nezávislých kandidátů, kteří ale šanci zúčastnit se této debaty nevyužili. Zítra po 5. hodině našimi hosty budou kandidáti za uskupení Jedno Ústí, za Vaše Ústí s podporou za Lepší Střekov a za Spolu pro Ústí. Pro dnešek díky a zůstaňte i dál s Českým rozhlasem Sever.
1: Komunální volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústecký kraj připravuje obnovu střekovské estakády v Ústí nad Labem. Bývalý europoslanec Robert Dušek a ex-náměstek libereckého hejtmana Martin Cep nastoupili do vězení. Čeští fotbalisté zabojují o první body v Lize národů v Anglii. Zítra čekáme oblačno, postupně vyjasňování a teploty do 21 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy s Janou Moravcovou. Ústecký kraj připravuje kompletní opravu střekovské estakády v Ústí nad Labem. Podle krajského radního pro investice Jiřího Fedorišky z Hnutí ANO teď vypisuje výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Tu by projektanti měli dokončit v půlce roku 2029.
2: Zhruba 180 metrů dlouhá estakáda, která přímo navazuje na Mariánský most, vede nad silnicí, železniční tratí a průmyslovým areálem. Oprava začne až po zprovoznění mostu Edvarda Beneše. Náklady podle Fedorišky kraj předběžně odhaduje na nižší stovky milionů korun. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Všichni odsouzení v dotační kauze spojené s výstavbou lázní v Chrastavě minulý týden nastoupili do vězení. S odvoláním na mluvčí libereckého krajského soudu Karolínu Francovou o tom informoval server Náš Liberec. Mezi odsouzenými jsou i bývalý europoslanec Robert Dušek a ex-náměstek libereckého hejtmana Martin Cep. Vinu 10 lidí potvrdil letos na jaře Vrchní soud v Praze. Duška a Sepa poslal na vězení na 5 let.
3: Případ se týká evropských projektů z let 2008 až 2012. Kauza je spjatá s výstavbou termálních lázní v Chrastavě, s rekonstrukcí rozhledny Liberecká výšina a taky opravou hotelu Praha v Jablonci nad Nisou. Podle soudu obžalovaní na tyto projekty protiprávně získali téměř 200 milionů korun z evropských fondů. Důležitými aktéry celého případu jsou podle soudu společnosti skupiny Imstav a jejich majitel Jan Imlauf. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Česká televize se příští rok nezúčastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize, oznámila to na síti X. Důvodem jsou úpravy rozpočtu. Veřejnoprávní televize tak potvrdila dřívější informace médií, že kvůli úsporám a nejistotě ohledně budoucího financování zruší některé pořady. Ukrajinci začali instalovat protidronové sítě na mosty v Kyjevě, informovala o tom agentura AFP s odvoláním na své zdroje na místě. Ukrajinská média zveřejnila video, na kterém je vidět instalace sítí na kyjevském severním mostě. Podobná opatření Ukrajina používá už delší dobu blízko frontové linie.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii, s ní před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
4: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
0: Utkání Anglie-Česko začne ve 20:45.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme ráno zvětšenou oblačnost, přes den se bude postupně vyjasňovat, nejvyšší denní teploty do 21 a na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S uzavírkou počítejte řidiči v Litoměřicích v ulici 28. října, tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál příjemný úterní podvečer s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Petr Kotwald s písničkou, která nestárne, jmenovala se Je v tahu. Pěkný večer vám od mikrofonu a z Českého rozhlasu Sever přeje Miroslav Tartárek a ano, jsou tady písničky na přání. Že neznáte kontakty, posloucháte poprvé, tak o písničku si můžete zavolat číslo telefonu do studia, to je 475 212 212, anebo si o písničku napište a to můžete buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo tam napište, zahrajte, potom nezapomeňte udělat mezeru na jeden znak a následuje text vašeho přání. A také tady mám e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty, nás už ovšem čeká první písnička na přání, k ní tady mám SMS-ku. Prosím pro vnučku Justýnku k zítřejšímu svátku písničku od skupiny ABBA Dancing Queen od babičky a dědy z Krásné Lípy.

0: Hudební výlet do Švédska, skupina ABBA, písnička Dancing Queen. Jsou tady písničky na přání a já už tady mám nachystaný také ten první telefonát po 18. hodině. Na úvod je tady Štětí a posluchač Pepa. Pepo, zdravím, dobrý večer, přeju.
1: Já taky zdravím, Míro, zdravím vás všechny do rádia.
0: Děkujeme.
1: Zdravím všechny posluchače tohoto nejlepšího rádia.
0: Děkujeme.
1: A na písničce, na který jsme se dohodli, samozřejmě ohlásíš jako obvykle ty, já jenom upřesním, že? Takže jak jsem řekl, pro vás do rádia, pro všechny posluchače, ale přednostně pro paní Andělku, potom pro dvě Haničky do Kralu nad Vltavou, pro kámoše Bradleyho domšeného lázní, pro Pepu ze Štětí dvě a tak. Ale po skoro po třech nedělích jsem se chytil a jsem hrozně
0: taky
1: šťastný.
0: Pro Pepu ode mě. No a teď už si jdeme zpívat. Jdeme si zpívat šalalalalalí s Vačkem Dneckářem samozřejmě.
1: Díky za vyhledání a ahoj.
0: Rádu se stalo, Pepo, zase někdy naslyšenou.
1: Ahoj.

0: Vašek Necká a šalalalalalí písničky na přání pokračují. Za chvíličku nás čeká hudební vzpomínka až z roku, nebo výlet hudební až do roku 1955. Jak jsem se před chvíličkou díval a jak jsme společně zjistili s panem Františkem z Lomu u Mostu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeji vám a všem vašim posluchačům.
0: I za ně děkuji. Tak zdravíme i pejska. Písnička je nachystaná, tak jakáže a komu ji zahrajeme?
1: Písničku zahrajeme do Mezidoří sestře Libuši, do Litvínova paní vedoucí cukrány u Horáku a do Německa panu Herbertovi a paní Kerlinde. A vám děkuji za vyhledání. Písnička je pro vás.
0: Děkuji, rádo se stalo. Písnička je pro vaší paní, že ještě jednou takhle zdravím i z vysílání. No a za chviličku Jiřina Petrovická plují lodi do Triany. Budeme hezky poslouchat a také vzpomínat. Tak zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik tedy rok 1955, Jiřina Petrovická plují lodi do Triady. No ale pokračujeme dál v plnění vašich písničkových přání. Na telefonu je posluchač Pepa ze Štětí, ale jiný Pepa než před chviličkou. Zdravíme dalšího Pepu ze Štětí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirečku, tady Pepa Dvojka.
0: Dobře, to byl druhý Pepa.
1: A zdravím Pepu Jedničku a Honzu Pištoru ze Štětí, Janičku Kabelkovou ze Chcebuze.
0: Ano.
1: A domácnice Obro Pavlíky Tuhaň. A to je asi tak všechno. A
0: dobře.
1: Jinak všechny, který mě znají a posílám písničku taky, který lidičky jim dává zahrát a jinak všem.
0: No a vybrali jsme...
1: Toto rádio krásný poslouchají.
0: Děkuji za ně. No a vybrali jsme písničku od Michala Tučného, který bude zpívat se Zdeňkem Rytířem. V písničku Chtěl bych být medvídkem. Pepo, díky za zavolání. Krásný večer a naslyšenou.
1: Krásný večer tobě, Mirečku.
0: Děkuju, děkuju.
2: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos.

0: pokladní skříně.
1: Tolik tedy Zdeněk Krytíř a Michal Tučný s písničkou Chtěl bych být medvídkem. No ale pokračujeme dál. Já tady mám teď nachystaný telefonát z Vysoké. Paní Květa se k nám dotelefonovala. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Mirečku, zdravím všechny na severu.
1: Děkujeme.
2: A posílám písničku Milence do Českýho ráje, Marušce do Chomutova, Jarmilce do Nuslí, Herbertovi a Gerlindě. A ještě bych to chtěla postat, že ve čtvrtek mají svátek Věrušky a vy máte maminku Věrušku, takže jí chci popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, a když nemůžu přijít s Kytičkou, tak posílám aspoň tuhle tu písničku.
1: A já za maminku děkuju.
2: To posílá i Roman a já vám moc a moc děkuji a písnička je i pro vás.
1: A já moc děkuju. No a jak jsme se domluvili, Helena Vondráčková, také další hudební vzpomínka nás čeká, písnička Růže kvetou dál. Tak ano. I vám samozřejmě a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.
4: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Helena Vondráčková, Růže kvetou dál, jsou tady písničky na přání, budou tady zhruba 25 minut ještě, tak pojďme se věnovat dalšímu telefonátu. Po delší době ve vysílání také vítám posluchačku Šárku, která nám volá z Liberce. Dobrý večer, do Liberce přeju.
1: Dobrý večer, do Ústí, tady Šárka.
0: Děkuju.
1: Takže písnička bude pro Marušku do Děčína, Haničku Básničku do Bílené a Álo a Petra do Stohlčase a samozřejmě Haničce, zdravím i Harryho a všem přeju hezký večer i vám.
0: A vám také krásný večer. No a k tomu písnička mohu prozradit určitě Jiří Schellinger a tady je Holubý dům. Krásný večer a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem slaví 35 let své existence. V roce 1991 začínala se třemi fakultami a Ústavem slovansko-germánských studií. Čím je Ústecká univerzita unikátní? Jaké má plány do budoucna? A jak využívá přeshraniční spolupráci se Saskem? Na to se budeme ptát rektora Jaroslava Kouckého. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever.

písnička, která nestárne a která úplně poprvé vyšla v roce 1976. Tak to bylo Vladimír Mišík a Jednohubky. Stále jsou tady také písničky na přání. Za chvíličku zkusím ještě další telefonát a telefonáty. No ale také tady mám písemné vzkazy. Pojďme si tedy přečíst jeden z e-mailů. Zdravím, písničku posílám Božence, Šárce, kamarádkám z jogy, Maruškám do Benešova, Šestajovic, Chomutova a všem posluchačům. A vybrala jsem písničku od Radka Žaluda, Má země vzdálená. Díky, Marie z Děčína.

prošel jsem světa kraj, známá i neznámá místa. Viděl jsem, co jsem chtěl, nakonec zůstal sám. Má země vzdálená, řekni mi, proč se mi stýská. Světem jsem unaven, já se chci vrátit k nám. Vrátit k nám, kde to domovem voní, kde to znám.

0: Země vzdálená, Radek Žalud, písničky na přání. Já jsem slíbil další telefonát, tak už je nachystaný. Ten telefonát je z Českého ráje a dotelefonovala se paní Milena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, a všem posluchačům přeju dobrý večer a zdravím Květušku a Romana, potom paní Jarmilku z Dnuslí, paní Marušku z Chomutova a Marcelku z Neštěnic a chtěla bych pozdravit taky pana Karla a jeho paní do Prahy.
0: Dobře, no a písnička i pro vás, vy jste říkala, že už jste ji dlouho neslyšela, ano, je to tak, jeden čas jsem ji hrál v písničkách na přání každý den, teď nějak dlouho ne, tak to napravíme, budou tady, jak jste si přála, Věra Špinarová a Bob Friedl s písničkou Řeka nadějí, tak si ji také užijte a zase někdy, ať vyjde to telefonování, naslyšenou.
1: A já vám moc děkuju a všichni se mějte moc a moc dobře a naschledanou.

Řeka nadějí, Věra Špinerová, Bob Friedl, já pro ty dnešní večerní písničky napsání tady mám ještě nachystanou jednu krátkou SMSku. Brontosauři Valtíček pro manželku za skvělou večeři. Děkuju, Martin. Tak a dobrou chuť ještě přeju.

0: jsme ve finále. Písničky na přání končí a další můžu slíbit, tady budou zase zítra po 12. a samozřejmě také po 18. hodině. Ideálně mějte pokud možno krásný večer a zítra se těším na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Chomutovská nemocnice otevřela ordinaci pro děti a dorost. Večer se v lese u Oseka uskuteční cvičení hasičů. České fotbalisty čeká další utkání v Lize národů. Ve Wembley se utkají s Angličany. Zítra čekáme zvětšenou oblačnost, postupně vyjasňování a teplotu do 21 stupňů. Krásný večer, zprávy a Jana Moravcová. Nemocnice v Chomutově otevřela ordinaci pro děti a dorost, informovala o tom mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Nemocnice tímto krokem reaguje na nedostatek pediatrů v regionu. V letošním roce totiž na Žatecku a Podbořansku ukončili činnost hned 3 ordinace dětských lékařů. Doplňuje primář dětského oddělení nemocnice Tomáš Baumrt.
2: Ten obvod má svoji výhodu v tomhle tom, že tam je těsná návaznost právě ambulantní péče na nemocniční péči. To není ale jediný důvod založení toho obvodu. Tady v té naší oblasti je spousta dětí, kteří nemají svého praktického lékaře a rádi bychom právě tu potřebu nějak pokryli.
1: Podle krajské zdravotní hrozí uzavření dětských ordinací v okolí Chomutova a Jirkova, kde řada pediatrů začíná dosahovat důchodového věku. V lese u Oseka na Teplicku bude večer cvičení hasičů. Podle města budou trénovat hledání, záchranu a převoz zraněných osob z těžko přístupného terénu v prostoru Rýzenburské věže. Radnice proto upozorňuje na zvýšený pohyb hasičů a jejich techniky. Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka ji připomíná nová výstava v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moct prohlédnout každý den do konce listopadu, říká dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
3: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Sport. České fotbalisty čeká závěrečné utkání této reprezentační přestávky. V Lize národů večer nastoupí v Londýně proti domácí Anglii. Trenér národního týmu Santi Denia před duelem reagoval taky na slova Patrika Šika, který včera na vyhlášení ankety Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu nevyloučil, že by se do reprezentace v budoucnu vrátil. Coach Denia k tomu řekl.
4: Už jsem o tom mluvil, bavil jsem se s ním. Dveře do reprezentace jsou otevřené, a to pro všechny. Chceme, aby byli hráči prospěšní asociaci, národnímu týmu. Dveře jsou otevřené.
1: Utkání mezi Anglií a Českem ve fotbalové Lize národů začne ve 20:45 českého času.
0: Počasí.
1: Čekáme zvětšenou oblačnost, přes den vyjasňování, nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách zítra maxima mezi 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/15 u Bíčkovic na Litoměřicku pozor na požár vozidla, komplikace s tím spojené v Řetenicích, v Teplicích, v Duchcovské ulici a tam je nehoda osobního vozu s motorkou a na místě vyšetřuje policie. Nehoda je bohužel se zraněním. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Počase tu máme zase výpisky z médií, protože vy sledujete, co se děje okolo a díváte se na to pohledem jazykovědce, lingvisty.
2: No, je to taková volnočasová aktivita, když je něco opravdu vtipně formulované, tak si to zapíšu.
1: Já to tady mám, ty vaše poznámky, tak třeba jste si tu napsala, volba příliš libového masa bez tuku má tendenci se vysušovat.
2: To je, myslím, krásný příklad toho, co se stane, když píšeme, ale při tom psaní si nakonec rozmyslíme, co chceme říct, takže začneme vzletně o volbě masa a pak mluvíme ale o tom mase. Volba se nevysušuje.
1: Mm-hmm. Museli obnovit informační systémy či vznik nových serverů.
2: To je vlastně to též. Obnovili systémy, ale neobnovili vznik, přestože tady je to na jedné rovině.
1: S nehnutou tváří řekne.
2: Tak, tohle je docela zajímavé, protože kdybychom byli v obrození, kdyby to napsal Karel Václav Rais, tak by to bylo úplně v pořádku, protože tehdy se ten výraz nehnutý užíval přesně v tímhle způsobem. Nehnutý výraz, nehnutá tvář. Ale od té doby se to trošku posunulo, tohle už je velmi stylisticky příznakové a měli bychom běžně říct s nehybnou tváří, pokud se nechceme stylizovat do 19. století.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje má.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Dobrý večer. Lačerate šukaršuni ben. Dnes se podíváme na to, jak muzikanti přistupují k tradiční romské hudbě. O své tvorbě a vztahu k písním, ve kterých vyrůstal, bude mluvit zpěvák Bartoloměj Girga Bertík. A vydáme se také do Třebechovic pod Orebem, kde při bohoslužbě zaznívají romské písně.

0: poslech u Roma Vakere nám zpříjemnil Jan Bendík. Minulý týden nám zpěvák Bartoloměj Girga vyprávěl o tom, jak změnil svůj přístup ke zdraví. Zhubnul a získal víc energie, kterou chce věnovat především rodině a hudbě. Dnes nám představí svou novou píseň a poví, co dalšího chystá. Ve své tvorbě se ale také vrací k tradiční romské hudbě, ve které vyrůstal. Rozhovor s ním natočil Dušan Vagaj.
1: Druhou písničku, kterou jsem teď postavil Honzikem z Doobend Kladno, tak říkám, hele, nikdo tady nedělá gypsy swing. Takže jsem postavil krásnou písničku, která se jmenuje Lilia, ve stylu gypsy swing, s featem Doobend Kladno s Honzikem, a můžu říct, že to je velká paráda. Použili jsme cymbál, použili jsme kontrabas, starý nástroje, s tím, že jsem když jsem řekl, já tam chci ty starý nástroje, s tím, že tomu dej moderní šmerc a moderní bicí. Ano, mluvím o Vajdisovi značením, protože pro mě to je hitmaker. Taky je toho důkazem, že komukoliv dělá hudbu, tak je to hitovka. Proto já jsem si nastavil a nelitoval jsem těch peněz, říkám, pokud chci top věci, musíš do toho něco vrazit. Proto ten můj úmysl a záměr bylo první vydělat peníze, abych na to všechno měl, abych mohl zajistit rodinu, a potom už udělat tu hudbu a mít peníze na to, abych to dokázal postavit tu hudbu, jak chci, a aby to neovlivnilo moji rodinu. Ano, od Vajdise budu mít několik skladeb s tím, že teď spolupracuju s Milánkem od Gypsy Kubo, a konečně po několika letech se mi, doufám, podaří udělat to, že vlastně s velkým svolením od rodiny Giňových z Rokycan, tím, že jsem vyrůstal na Rokycansku, v brzké době vyjdou písničky přehraná kompletní deska starých Rokycanů Rytmus 84 v mém podání.
2: Rytmus 84, to byla kapela, na kterou
1: to byl fenomén, že?
2: Nikdo nikdy nezapomene. To byla taková ta střela, kde se slyšelo Rytmus Rokycany a každý se zjížil ze všech koutů.
1: Proto jsem mi oslovil ty Gypsy Kubo, protože oni mají tomu teď momentálně na té hudební scéně jakoby nejblíž, že to umějí, že to je čardášová kapela, jsou tam ty saxofony. Samozřejmě radíme si, říkáme si, stavíme to tak, aby to bylo co nejvíc autentický s tím, jak to bylo, že to nechceme zmodernizovat úplně jakože na pecky, aby to bylo moderní, ale ba naopak, my řešíme i samostatný bicí, aby to znělo stejně, jako to znělo tenkrát, akorát to oprášíme a ty písničky dostaneme zpátky mezi lidi. No.
2: To je krásný. Co říkáš na hudbu AI?
1: A to je otázka, kterou jsem čekal, že mi určitě dáš, když se budeme bavit o hudbě. Já mám na to takový dvojí metr. Na rovinu řeknu, že vadí mi, že lidé poslední dobou, jak si všímám, poslouchají AI, že to poslouchají tuhle tu hudbu a dělá jim to radost. Mě to uráží, protože je to umělá inteligence. Nejsou to živé lidi, kteří dávají pocity, kteří se tomu věnovali. Ale na druhou stránku, pokud někdo si vytvoří hudbu AI a naspívá si tam svůj vlastní zpěv, že to použije jako nápad, jako aranž, OK, pomozme si, je moderní doba, už nejsou ty garáže, jako jsme to měli my, že jsme zkoušeli v garážích a takové věci. Ta vymoženost tady je, ta nabídka tady je. Pojďme ji využít, ale zůstaňme muzikanty. To znamená, pojďme něco z toho použít, třeba když nemám tu možnost těch muzikantů, protože řekneme si to na rovinu, dneska každý druhý muzikant chce peníze. Už to není takový jako předtím za nás, že jsme hráli z lásky od srdce pro hudbu, ale teď se hudba využívá k tomu, abych někdo byl. Jestli jsem to řekl správně.
2: Dřív se řeklo, hele, jdem si zahrát.
1: A bylo to proto, že uděláme si radost. A jdeme dělat radost dalším a ty budou mít radost toho, že my máme radost. Ano. Protože Amare Čave, Bašaven, Zkušinen, hej, Šukariben, pojďte si to poslechnout, a Kanatumenge za Bašavna o Limale, no a ven úplně, no.
2: No.
1: Jo, a my jsme z toho měli radost, měli jsme kvádra na sobě a prostě jsme byli ty největší borci. Jenže dneska se ta hudba dělá proto, aby chytil ty čísla, abych chytil ty lajky, abych jakože já byl ten top a dostal se mezi ty top muzikanty. Ale co dneska znamená top muzikant? Ale říkám, hudba kdysi byla pro radost a protože to tak cítím a chci to dělat, byl to příběh můj a dneska už se na to takový zřetel nebere, že lidi při té hudbě vypráví svoje příběhy. To tak není.
2: Přijde ti, že moderní hudba ztrácí tu tradiční romskou hudbu a zapomíná se na tu tradiční romskou hudbu?
1: Přesně to tak řekl, jak tak to cítím. Proto jsem udělal písničku Lilia, kde prostě musí být cymbalový nástroje, miluju cymbalový nástroje, miluju cymbalovku, miluju romskou tradiční hudbu a člověk to musí umět rozdělovat, že jo? Záleží, pro jakou skupinu lidí hraješ. Pokud hraješ zábavový akce,

0: A stále posloucháte o Roma Vakeren Pěkný večer. Tradiční romské písně, známé jako Porikane Gilia, se dnes často modernizují a některé postupně i zanikají. Jedním z jejich druhů jsou halgaty, žalostné písně. Název pochází z maďarského slova halgat. Vedle starých písní vznikají také nové, takzvané nevegilia. Patří mezi ně například náboženské písně neboli chvály. Kolomana Staňka z Třebechovic pod Orebem oslovila Iveta Durdoňová.
1: Mám pana Kolomana a pana Terkela. Jste hudebníci, hrajete už několik let. Pane Kolomane, vy hrajete křesťanskou hudbu v romštině i v češtině. Chvály, vy jste si přeložil sám do romštiny.
2: Některé jsem přeložil, některé jsem přímo složil písně. Tak třeba Bari Vrána, anebo Ježíši náš, to je v romštině.
1: Pane Terkeli, co pro vás znamená romská hudba?
3: To je všechno to, co mám. Poněvadž zaprvé jsem Rom a rád zpívám romské písničky, protože to je všechno o lidech. A hraje se všechno, čardáče, halgáty. A já při svých letech, tak já se vždycky vracím do těch 70. 68. let.
1: A vy, pane Kolomane?
2: No tak já spíš duchovní, žalmy, zpívám a hraju pro sbor, pro kostel a tak. Ze staré doby, třeba z 80. let, to bylo jasné, že jsem hrával ty lidový. Teď už je moc nehraju, no. Ani nespívám. Protože já mám skupinu Amen sám, takže jak už tady Perkel řekl, on hraje ty halgaty, ty smutný, a my hrajeme s Davidem a s holkama, který zpívají moderní.
1: Zanikly už tradiční romské písně?
2: Určitě zanikly, jak helgatovi, tak i ty lidovky. My jsme měli taky lidovky, ale to už úplně zaniklo. A tak tady Terkel, bratr, probouzí ty helgatovi.
3: Je to tím, že to, co bylo předtím helgatovi, jak se zpívali ty starý, tak oni to všechno tak zmodernizovali. Udělali to do čardášu a podobně a zrychlili ty pravý helgaty.
1: Vy hrajete na kytaru,
3: ano.
1: Pane Terkeli, jak dlouho hrajete na kytaru a kdo vás to naučil?
3: Já jsem se to učil sám, za malá, poněvadž mě když táta kupoval, tak mi bylo 5 nebo 6 let a to za ní dával ještě 80 korun za kytaru. To je hodně dávno.

0: No takže no a 65 let už hraju.
1: Hrál jste v nějaké kapele?
0: Ano, hrál. Na Kladně.
1: Vzpomenete si na nejstarší písničku, která se pořád se hrála?
0: A hymna a to je Čajory do Maní. Čajory do Maní, já jde kermagy a góry.
2: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Palikara uhojsanos amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Veterináři neprokázali týrání prasat v chovu v Markvarticích na Jihlavsku. Ve Znojmě otevřeli nové parkoviště u tamního nádraží pro 55 vozidel. A zítřejší počasí, zpočátku dne zvětšená oblačnost, odpoledne vyjasňování, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem, dobrý večer. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to dnes oznámila státní veterinární správa. Na konci září do tohoto chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
2: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
0: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v České republice téměř vyschla, informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz vypouštět pouze přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je asi setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže než je běžné. Povodí Vltavy také preventivně sníží odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Motoristé mohou ode dneška ve Znojmě využít celkem 55 nových parkovacích míst v ulici Milady Horákové. Místa vznikla v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém a řidiči tak mohou zaparkovat zdarma.
3: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajalo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté zakončí aktuální reprezentační program Ligy národů v Londýně utkání s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 20:45. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl večer nahradit, upřesní kouč národního týmu Santi Denia.
4: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
5: Krejda, Coufal a Sadílek.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy až kolem 4. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu ubývání oblačnosti, maxima zítra budou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavním tahu číslo 7 Praha-Chomutov počítejte s kolonou za Slaným. Začíná kousek za Lotoušem, popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion. Objíždí se protisměrem, projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo
1: no, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel sem, zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Valorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku, opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ne? Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal
0: skutečně.
1: Jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu, že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce naťukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, abych byl na 8 ráno v Plzni, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, pardon, jsem zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tuhleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdilo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to Nepletlo. No ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekáme jako basa cvičky, nehrajeme to pětkrát do měsíce, ale hrajeme to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehkej odstup, no.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo Věká těla v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus. Možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled. To by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmu. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhletom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě nepředstavitelný, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: No a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: Říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když jestli vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne, já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu. Nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako toho její stálej host, tam jsem byl nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím. Víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce
1: jedné. Dvoj roli v pohádce.
0: Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princeznou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje a mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmidmajerem, s kterým jsme točili tuhle tu pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná i,
1: no, určitě.
0: I pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause, jste zase to byl lékař, toho jste dabovala.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Za co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Martin Stránský, herec, daber a také tatínek tří synů. Dva z nich tedy budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: To je neláká. Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Týra Dogville, jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vidět. Říkám, tak jo, dobře, je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, roka půl, 19 měsíců. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12,5, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozně laufů, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stával, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme. Oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milují se a stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
1: Ne, nikdy
0: se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí dělat máma.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Brněnský soud potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení a zítřejší počasí zpočátku zvětšená oblačnost odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti přitom žena dostala za stejné praktiky dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního nedělala a lidem jen pomáhala.
2: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
3: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
2: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
4: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
2: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. Včera v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo nebyl zraněn. Po pachateli policie podle své mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
5: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejné místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka je připomene nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Upřesní dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
6: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace mistrovství Evropy podlehli v Portugalsku 0-2. Už před tímto utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé mlhy. Ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne od jeho západu výrazné ubývání oblačnosti a maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. Silničáři opravují vodorovné dopravní značení, pohybují se v pravém pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Rakap. Pražská kabelovna, firma, bez jejíž výrobků by se neobešel svět moderních technologií.
1: Říká vám něco firma Prakap?
2: Ne.
3: Ne, to mi neříká nic.
1: A když napovím kablo?
2: Kablo Prakap, ne.
3: Kabely nějaký, nevím.
1: Když rozebereme název Prakap, pražské kabely?
2: No tak si odvodím, že asi dělali nebo dělají nějaké kabely, ale nic mi to neříká.
3: Aha, tak to asi nějaký kabely, to jde mimo mě.
1: Jak dlouho myslíte, že firma Kablo nebo Prakap existuje?
2: 100 let.
3: Tak to nevím, ale protože o ní nic nevím, tak je mladá. Tak maximálně 50 let.
0: Na začátku je měděný nebo hliníkový drát. Na konci kabel. Nebýt nich, nefungovala by nám doma elektřina, nejezdilo by metro a ostatně nevznikl by ani tento pořad. Výroba kabelů má u nás 100letou historii. Kabel je soustava 2 nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče elektrického kabelu, jinak též žíly, mohou být buď z plného drátu, nebo také laněné, složené z tenkých drátků. Takovému vodiči se říká licna, z německého die Litze, tedy prýmek, což je pojem známý spíše švadlenkám. Kabely se nejčastěji používají k přenosu elektrické energie a optických signálů. Za vznik kabelu vděčíme Švýcarsku, respektive jedné firmě vlastnící asfaltové doly. Zprvu používala asfalt k výrobě papírových trubek s asfaltovou vrstvou. Až pak si její ředitel Franz Borel všiml elektroizolační schopnosti asfaltu a pokusil se zhotovit izolovaný vodič. Výrobek byl málo trvanlivý. Asfalt na vzduchu vysychal, křehl a opadával. Navíc výroba byla zdlouhavá a pracná, ale první krůček to byl. Pak si pan Borel zajel na dovolenou do Itálie a navštívil Pompeje. Ve zříceninách viděl, že předměty chráněné obalem z olova zůstaly bezvadně zachovány. Jen co se vrátil, doplnil asfalt směsí pryskyřice s olejem a na ní pod tlakem nanesl v lisu olovo. A první kabel byl na světě. Psal se rok 1879. Zpočátku byly kabely používány pro potřeby signalizace, jako telegrafní a telefonní. V silnoproudé elektrotechnice se kabel poprvé objevil v roce 1881 na světové výstavě v Paříži. Rok na to už byla v Lausanne u Ženevy položena první městská kabelová distribuční síť.

0: U nás začala výroba kabelů bezprostředně po vzniku Československé republiky. V roce 1919, po rozpadu rakousko-uherské monarchie, zakládá v Praze Vysočanech svou pobočku rakouský podnik SKV, tedy Schwechater Kabelwerke. Důvod byl prostý. Bylo třeba zajistit zastoupení přímo v nově vzniklých důležitých odbytištích. Podílníkem se stal dnes pozapomenutý český velikán Emil Kolben. O dva roky později Kolben kupuje v SKV většinový podíl. Podnik přebírá, přesouvá ho na okraj Prahy do Hostivaře, na pozemek o velikosti zhruba 2 km čtvereční a registruje ho pod ochranou známkou Prakab SRO. Značka zkracuje dvouslovný název Pražská kabelovna. Obor podnikání formuluje takto. Výroba a obchod kábly a jiným elektrickým bodícím materiálem a všemi v obor ten spadajícími předměty. Potřebnou surovinu, ponejvíce měď, nakupuje v cizině. Nechá ji vyválcovat na drát o průměrech 7 až 8 mm, no a ostatní výrobní postupy až k hotovému výrobku už si zajišťuje továrna sama. Vedle kabelů si podnik zvládá i vlastní výrobu pryžových směsí a jako vůbec první v Československu v létě 1922 začne s výrobou lakovaných drátů.
1: Vybavena reflexní vestou a pevnými botami vydala jsem se do areálu Prakabu. To všechno kolem mě, to je bývalé kablo?
2: Ano. Nacházíme se v areálu bývalého kablo Hostivař.
3: Výrobou provedl Světlanu Lavičkovou výkonný ředitel Prakabu Jiří Dědek.
2: Budovy, které tady kolem sebe vidíme, tak ty historičtější z období první republiky poznáte podle cihlového vzoru, který je na jejich povrchu. Další ostatní postavené později, tak to už jsou moderní haly. V těchto historických tak máme pouze provoz kabelovna, jinak zbytek výroby tak se rozkládá především v těch novějších budovách.
1: My stojíme před vysokánským komínem, na kterém právě ten nápis Prakab je vidět zdaleka, když sem přijíždíme.
2: Komín, který je tady hned před námi, skutečně byl v provozu. V současné době využíván už ke svému účelu není. Máme ho toho důvodu, který jste sama zmínila, je vidět i z dálky nápis Prakab, to znamená, je to náš takovýhle čnící billboard. Určitě nám připomíná naši dlouholetou, téměř staletou historii.
1: Tak se vypravíme do té výroby.
2: Ukážu vám, jak u nás vyrábíme kabely.
0: Je čas věnovat se chvíli doktoru Emilu Kolbenovi, zakladateli Prakabu, jednomu z našich největších podnikatelů a průmyslníků. Získal kvalitní technické vzdělání a cenné zkušenosti ze zahraničních pobytů. Díky nim se zasloužil o vzestup tuzemského průmyslu na světovou úroveň a také o elektrifikaci českých zemí. V období meziválečného Československa se mu pak podařilo vybudovat obrovský podnik, který, dle dobového sloganu, vyráběl vše od špendlíku po lokomotivu. Narodil se v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy do nemajetné židovské rodiny Joachima a Francisky Kolbenových. Měl 8 sourozenců a jen díky své píli se vypracoval, dnes by se řeklo, do pozice top manažera. Získal světové uznání. Poté, co s vyznamenáním dokončil německou techniku v Praze, odstartovalo jeho kariéru Gerstnerovo cestovní stipendium 1200 zlatých, kterému věnoval Český zemský výbor. Díky stipendiu navštívil průmyslová centra v Evropě, procestoval Švýcarsko, Francii a Anglii a pak se vydal na 5 let do Spojených států amerických. Během svého pobytu v New Yorku se dočetl v novinách, že slévárna společnosti Edison Machine Works, pozdější General Electric, na řece Mohawk schořela. Napadlo ho, že firma bude potřebovat projektanty a tak jí nabídl své služby. Už druhý den dostal telegram. Přijedete-li hned, máte u nás práci. A tak začal pracovat v konstrukční kanceláři za gáži $15 týdně. Brzy upoutal pozornost samotného Thomase Alvy Edisona. Edison hned poznal jeho talent a schopnosti a jmenoval jej v 27 letech šéfem svých technických kanceláří i zkušebních laboratoří. U Edisona získal neocenitelné zkušenosti. Ještě víc jej ale ovlivnilo setkání s Edisonovým velkým obchodním i vědeckým konkurentem Nikolou Teslou. Ten ho pozval, aby se účastnil zkoušek vícefázových elektromotorů v Tesla Electric Company. Kolben byl nadšen a stal se jedním z prvních průkopníků střídavého proudu ve střední Evropě. I proto se mu přezdívalo Český Tesla. Za Kolbenem se mezi tím do Spojených států přistěhovala i jeho manželka Malvína. Přestože si sebou vzala i českou kuchařku, za oceánem nikdy nezdomácnila. V Americe se necítila dobře a nechtěla tam zůstat. A tak se v roce 1892 Kolbenovi vrátili zpět do Evropy. Načas se usadili ve Švýcarsku a Kolben se zabýval vývojem třífázových motorů pro přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Po 4 letech se paní Malvína dočkala svého prvního potomka. Narodil se syn Hanuš a zřejmě i proto se Kolbenovi rozhodli pro návrat do vlasti. Odstěhovali se zpátky do Čech, kde se jim narodili další 2 děti, dcery Gerta a Lily. Napřed bydleli ve Vysočanech, pak se přestěhovali do Červené vinohradské vily v Hradešinské ulici.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V září 1896 založil Emil Kolben východně od Prahy v městysi Vysočanech elektrotechnickou továrnu, která byla zapsána do firemního rejstříku jako komanditní společnost Kolben a spol. Elektrotechnická továrna. Místo si vybral dobře. Byla to sice periferie, ale v dosahu byla železniční trať i vydatné zdroje užitkové vody. Veškeré stavební plány, výpočty i konstrukce strojního vybavení byly jeho dílem. Začátky s 25 zaměstnanci jistě nebyly jednoduché, ale brzy už se továrna dostala do povědomí jako zdařilá kombinace evropského a amerického průmyslového myšlení. Krátce zvažoval i spolupráci s Františkem Křižíkem, ale ten ho považoval za snílka a odmítal připustit, že by budoucnost mohla patřit střídavému proudu. Továrna se specializovala na výrobu strojů a zařízení pro velké parní a vodní elektrárny. A z tohoto zárodku ve 20. letech vzešel mamutí podnik Českomoravská Kolben Daněk, chcete-li ČKD, se 14 tisíci zaměstnanci, který byl schopen konkurovat i škodovým závodům.
2: Tohle je jako v pohádce, protože tady se z velkého kola drátu odvíjí drát směrem nahoru a vypadá to jako pohádkový tančící hadi.
3: Dalo by se říct, že jsme krotitelé hadů.
2: Ti hadi, ty potom přijdou kam?
3: Kovoví hadi se protahují skrze průvlaky drátotahů, natahují se na tenčí průměry, ze kterých následně vyrábíme žíly kabelů ostřikem na extruzních linkách. Dráty putují na žilové linky buď přímo v podobě drátu, anebo přes lanovací linku, která z tenčích průměrů drátu slanuje větší průměry jader, nazýváme lana.
2: A teď půjdeme na tu lanovou linku?
3: Lanové linky jsou přímo za linkami drátotahů, kterých nyní stojíme.
2: Tady zase se hýbe ten drátový had a postupuje po velikých kolech.
3: Stojíme u měděného drátotahu. Ta vůně, kterou cítíte, tak to je vůně emulze, což je směs oleje a vody, která má za úkol chladit a mazat tažný proces, který probíhá v této lince. A ty kola, která vidíte, tak to jsou válce, které postupně protahují drát skrze menší a menší průvlaky k tomu, abychom na konci linky docílili požadovaného průřezu neboli průměru drátu. Drát je polotovarem pro výrobu kabelů.
2: Máme tedy drát a kde se z něj stane kabel?
3: Teď se musíme rozhodnout, zdali chceme izolovanou žílu, pouze konstruovanou samotným drátem, anebo chceme dráty tenčích průřezů slanovat do lan, které mají prakticky stejné elektrické vlastnosti, ale mechanicky jsou měkčí. A zrovna tady po pravé straně tak vidíme lanovací linku, která vyrábí takovéto měděné lano.
2: To znamená, že vyrábí lano z těch tenkých měděných drátů, které jsou tady na těch obřích cívkách.
3: Ano, jsme u polotovaru drátu, který vidíte na cívkách, a vyrábíme z něj další polotovar, měděné lano.
2: Jo, ano, tamhle se ohromnou rychlostí točí asi ty cívky s tím drátem a tady se to na takovém jakoby kolotoči, vodorovně položeném, stáčí do lana.
3: Vidíme jeden druhý rotační koš košové lanovky, ze kterého se odvíjejí z jednotlivých cívek dráty a v průvlaku, který následuje za jednotlivými koši, se tyto dráty slanujou do lana. Na konci linky vidíte buben, na který se navíjí už výsledné lano. Tato lana jsou jádry izolovaných žil námi vyráběných kabelů.
2: Z těchto lan teprve vzniknou ty kabely, když to řeknu po našem požensku, oblečením.
3: Ano, přesně tak. Oblékáme kabely postupně do izolace, do jednotlivých vrstev, které můžeme přidávat, a do finálního pláště. Ten je skutečně takovým naším svrchníkem kabelů, které vyrábíme.
2: Tak se tam půjdeme podívat?
3: Ano.
2: Thank you.
1: Nesmíme se ale příliš vzdálit od historie prakabu. Jak se podniku dařilo za první republiky? Skvěle. Rostl závratnou rychlostí. Výstavba svižně pokračovala, úroveň infrastruktury stoupla a tak v roce 1930 firma zřídila vlastní vlečku, která jí umožnila napojit se na železniční stanici Praha-Hostivař. Dva roky na to už bylo kvůli zvýšené spotřebě měděného drátu nutné postavit vlastní tažírnu. V té době už se vyrábějí dráty s pryžovou a textilní izolací, telefonní vodiče, kabely pro zdviže a lakované dráty. Podnik zaměstnává 250 lidí a je u nás jedinečným co do produkce i výrobních kapacit.
3: Teď jsme vstoupili do haly IKEA, kde vyrábíme kabely pro energetiku. Pojďme se tady podívat na postup, jakým z polotovaru lana nebo drátu vyrábíme kabel.
2: Obrovská cívka, která se otáčí, z ní jde stříbrné lano. To lano tady podle nás stále běží kolem různých
3: kladek, naváděcích zařízení. Dostává se do extrudéru. Extrudér je šnek, ve kterém se míchá a taví granulát plastické hmoty. Vystřikuje se izolace, nebo plášť, to podle toho, na jaké jsme lince, ve směru polotovaru. Opět jsme na lince, která vyrábí polotovar.
2: Tady se to chladí, protože z toho původního se kouří.
3: Ten plast po vystříknutí tak je horký a následně se chladí ve vodních lázních. Nyní budeme ten polotovar vyrobené žíly následovat až k navijáku.
2: Tak a blížíme se ke konci. Už je také větší hluk.
3: Ten hluk je působený především ofukem, který používáme k sušení těchto polotovarů. Následně vyráběná žíla prochází vysokonapěťovou zkoušečkou, která testuje jakost, kvalitu vyráběné izolace s tím, že kdyby náhodou došlo k porušení izolace, proběhne jiskra, která zahlásí obsluze, že došlo k závadě a následně s materiálem pracujeme jako s neschodným. V tuto chvíli probíhá výroba bez potíží, takže vidíme, jak na buben navijáku je navíjena postupně otáčka za otáčkou námi vyráběné žíly.
2: A vy jste řekl, že tohle to je polotovar, ale já bych řekla, že se koukám už na hotový kabel.
3: Kabel se stává většině případů z několika žil. Děláme i jednožilové kabely. V tom případě by toto byl skutečně hotový kabel, ale tato konkrétní situace tak kabelem stále ještě není. Pořád se díváme na polotovar. Ještě musíme projít přes lanovací linku. Následně uvidíme plášťovou linku, která už vyrábí náš výsledný produkt, to znamená kabel.
2: Tak jdeme.

0: je tu rok 1939. Továrna sama sídlí v Hostivaři. Její kancelářské prostory leží ve vnitřní Praze na Václavském náměstí a v ulici 28. října. Firma vlastní 5 automobilů, 3 osobní, jedno pro generálního ředitele a zbylé pro ostatní vedoucí pracovníky a 2 nákladní. Hotové zboží se prodává prostřednictvím zástupců s vlastními sklady ve větších městech naší země i v zahraničí, v Bruselu, ale třeba též v Haifě či Casablance. Jenže nad Evropou se stahují mračna druhé světové války. Prakap se po násilném vyvlastnění německými okupanty mění v akciovou společnost a většinu akcií přebírá Pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík Šodor AS. Staví se nová výrobní hala. Sortiment se rozšiřuje o místní telefonní kabely a silové kabely s papírovou izolací.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V době druhé světové války získává Prakap významné zakázky od československé armády a podnik zůstal strategicky důležitým i pro říšskou branou moc. Osudným se stal slavnému průmyslníkovi jeho židovský původ. Po Mnichovské dohodě rodina i přátelé Kolbena přesvědčovali k emigraci. Ten však takovou možnost vytrvale odmítal. Mně, Kolbenovi, nesmí a nemůže nikdo ničeho zlého učiniti. To byla jeho odpověď na jakékoliv varování. Syn a nejmladší dcera bez něj nechtěli Čechy opustit. Jen starší dcera včas emigrovala do Anglie i s rodinou. 16. března 1939 byl Emil Kolben odvolán ze svých funkcí v ČKD. Byl nucen prodávat majetek, včetně továrny na kabely. Navíc v roce 1940 zemřela jeho žena. Dva z jeho sourozenců spáchali sebevraždu před jistou deportací. Přestože protektorátní vláda pro něj požadovala u říšských úřadů výjimku, byl v červnu 1943 zatčen gestapem, deportován z jejich rodinného sídla v Praze a musel nastoupit s celou rodinou do transportu. Už nemohoucího ho SSáci odnášeli na nosítkách a nakládali do sanitky. On je přitom hlasitě proklínal. Bylo mu 80 let. Do géta se odebral jen s malým kufříkem. V něm měl akcie ČKD. Byl internován v terezínském koncentračním táboře a zde také po třech týdnech zemřel. Přestože Kolbenka patřila k sloupům českého průmyslu a strojírenství i v době po první světové válce, o jejím zakladateli a tvůrci se jako o kapitalistovi nesmělo v období budování socialismu vůbec hovořit. Teprve po roce 1989 se Kolbenovi dostalo satisfakce. Jeho jméno nese jedna ze stanic metra trasy B a také ulice v Praze 9. Obec Stránčice mu in memoriam vrátila čestné občanství zrušené nacisty. Jeho vnuk Jindřich byl spolu se svým otcem zařazen do transportu do Osvětimi. Hanuš Kolben zemřel v plynové komoře. Jindřichovi se podařilo uprchnout a válku jako jediný z mužských členů rodiny přežil. Protože se Kolbenovi před válkou přihlásili k německému jazyku, dostali v poválečném Československu zrádcovský cejch. Kolbenův vnuk tak v 50. letech musel kvůli původu ukončit studia elektrotechniky a uplatnění našel jen jako dělník v ČKD. Po srpnu 1968 emigroval do Německa.
2: Procházíme kolem velkých odvijáků a když se tak na ty vaše stroje dívám, ty už něco pamatují v tom dobrém slova smyslu.
3: Jedná se o letité zařízení, nicméně vybudované značně robustně. O toto zařízení je pravidelně pečováno, to znamená, držujeme provoz v dobré kvalitě a jsme schopni i s takto, řekněme, letitými zkušenostmi vyrábět kvalitní kabely. Jsme u lanovací linky, na které se vyrábí duše kabelů. Jedná se o podobnou linku, jako jsme viděli před chvílí, která lanovala lana jednotlivých jader do kabelových žil. Nicméně zde nejsou odvíjeny dráty, ale izolované žíly, které se stáčejí do kabelové duše.
2: Spletá se to v podstatě jako pro vás.
3: Ano, kabelová duše je takovým, řekněme, silnějším provazem.
2: No jo, ale tady jdou ty žíly čtyř barev. Doprostřed se tam dostává jakýsi bílý tenoučký kabel, taková trochu nitka.
3: To je gumová vložka, kterou vpouštíme do prostřed duše kabelu kvůli vylepšení mechanických vlastností povrchu a kompaktnosti vyráběné duše.
2: Už je vidět, jak je ten pestrobarevný žílový provaz spletený. Vypadá to jako dlouhatánanánská, velikánská, barevná, velikonoční pomláska.
3: To je asi nejlepší příměr. Jedná se o takovou kovově plastovou pomlásku. Jedná se o energetický kabel, připojitelný do sítě s maximálním napětím 1 kV, to znamená 1000 V.
2: Jdu pořád podél té pomlásky, ale tadyhle se ty navijáky otáčejí, ale vlastně úplně jiným směrem, než by člověk řekl.
3: U tohoto velikého stroje se díváme na proces toho samotného skrutu. Odvijáky nerotují v axiálním směru, pouze odvíjí jednotlivé žily, čímž dodávají materiál do místa skrutu a samotný skrut je zajišťován rotací, kterou vidíte na navijáku.
2: Tohle už je, ne, hotové to ještě není.
3: Teď jsme u polotovaru duše.
2: Tadyhle jako kdyby se otáčelo obří mlýnské kolo.
3: Obří mlýnské kolo, které nám nese pomlásku, kterou jsme vyrobili v předchozím kroku, to znamená kabelovou duši. Z tohoto odvijáku se kabelová duše dostává do gumolisu, což je podobné zařízení jako extrudér, s tím rozdílem, že šnek zpracovává pouze gumu, která tvoří výplňový materiál mezi kabelovou duší a svrchním pláštěm.
2: Tady si ten kabel obléká jakési spodní prádlo?
3: Tady si obléká svetr, to je výplňová guma. A následuje v dalším kroku plášť. Od tohoto kroku dál, tak už se jedná o finální produkt.
2: Takže teď dostane kabát a vyrazí na cesty.
3: Ano.
1: Po válce Prakap potkalo zestátnění a následně byl začleněn do národního podniku Elektrotechnické závody Křižík a poté do nově založeného národního podniku Kablo Bratislava. Později se stal samostatným národním podnikem a nesl název Kablo Hostivař, ovšem po 10 letech byl integrován spolu s dalšími kabelovnami do národního podniku Kablo Kladno. V listopadu 1991 byla založena akciová společnost Prakap a začal se hledat vhodný strategický partner. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o prodeji nadpoloviční většiny akcií kabelovně Švechater Kabelwerke. Touto změnou se obnovily původní svazky mezi oběma firmami, sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do České republiky už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z vězení. A počasí zítra zpočátku zvětšená oblačnost, odpoledne se začne vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v celé České republice k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom dnes Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 000 dávek už dorazilo, dalších asi 4.

0: 300 tisíc by mělo přijít tento měsíc a na začátku listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj se jedná o celoevropský problém.
1: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos, když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a utekl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden další rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil to jeho advokát Tomáš Miketa.
2: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Terezínské muzeum Geta se v pondělí 2. listopadu na 3 roky uzavře veřejnosti. V prostorách totiž během příštího roku začne plánovaná velká rekonstrukce budovy. Pracovníci památníku Terezín teď musí vyklidit stálou expozici a předměty uložit zpět do depozitáře, říká mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
3: Zároveň se musí vlastně všechny ty prostory vyklidit tak, aby vlastně počínaje příštím rokem mohla firma, která tu zakázku na zhotovení té stavby vyhraje, tak aby mohla začít s rekonstrukcí.
0: Muzeum Geta se v následujících letech promění podle vítězného návrhu ateliéru skupina vedený architektkou Marcelou Steinbachovou. Součástí budovy má být nově také světelný maják, který navrhl americký architekt Stephen Hall.
4: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojediněle s mlhami, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. A zítra přes den bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu čekáme výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku překáží nehoda před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Projíždí se pomaleji, tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročiti ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli nárad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda? Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy.
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena býti přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobit se všemu? Svěřit se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být i každou chvíli. Pojď v jízbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: Předstup blíže, hochu. Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
1: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
1: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
1: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
1: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
1: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
1: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
1: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
1: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haně ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
1: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty, syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spíděl po službě u dvora?
1: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
1: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
1: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
1: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
1: Celá noc, o bože, již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
1: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
1: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň bližního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
1: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
1: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
1: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. Však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
1: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a Tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej služím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? Vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
1: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
1: To co tvá, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
1: O bože. O bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
1: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
1: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
1: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému, kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
1: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
1: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
1: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
1: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
1: Pane můj.
0: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
1: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplnožitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova. Se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brňanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický, neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste je laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz skažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: Sto košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000. Nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni. Tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano, 82 tisíce.
4: Měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
4: Sosnogorsk.
3: Sosnogorsk Kalitkin. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. No, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arky nekladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy. Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
4: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
3: Moji drazí.
5: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
3: Jste tak milí.
6: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
3: Vynechal jste komickou starou?
6: O, ne, to vy jste nikdy nebyla.
5: A také nikdy nebudete.
3: Pane...
6: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
3: Určitě oba, paní. Jak jinak, že?
5: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
6: Marfo Petrovno.
5: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
3: Jste tak milý, báječný, skvělý.
5: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
3: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
6: Marfo Petrovno.
3: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
5: Vy jste...
6: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
3: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
5: Jak jsme jen mohli?
6: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
3: Pán si žádáme foto.
6: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
3: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
6: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
3: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
6: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
3: Ale na představení přijdete, že?
6: Jistě. Naschledanou.
3: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
7: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
3: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi se mohli, no opravdu to. Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, bo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klek, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký. Ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
4: bez
3: ten
4: obraz,
3: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
4: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
3: Já se odbourám.
4: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
5: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
6: Tragédie.
5: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
4: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
3: No, je, protože a Dana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
4: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
3: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když obce nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
7: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
6: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Mm-hmm. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkalo. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno. Občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
7: Jo.
6: To je přece tak.
7: Děkuju, no.
6: To si nevymyslíš.
7: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapi v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnaní v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí, že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
3: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte? To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
7: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem napsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám

těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili, dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, že jo. A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání, jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát úterně středeční právě otevírá, odbíjí 23. hodina, začínáme jako vždy přesně na čas. No a krásný pozdní večer, zatím stále ještě úterní, vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit po celé 2 hodiny, které jsou před námi. No a já doufám, že najdete chvilku a zastavíte se u nás, jak se říká, na kus řeči, a také pro vás máme i tentokrát spoustu příjemné muziky pro vaši pozdně večerní relaxaci a pro váš příjemný pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Co považujete ve svém životě za úspěch? Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se třeba nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? A podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku? A považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu, jak se říká, na správném místě? A přineslo vám to taky úspěch. Pro každého slovo úspěch znamená asi něco jiného a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu můžeme nasadit především také svoje vlastní úsilí. No, takže na toto téma z vašeho úhlu pohledu a na základě vašich zkušeností, jako vždycky, telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka.

0: a samozřejmě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl na úvod Jaromír Nohavica i s potleskem a písničkou Jdou po mně, jdou. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, Jitulko, tobě.
0: Děkuju.
1: Sluchačům.
0: Děkuju za všechny.
1: A od západu na východ. No, všechny moc zdravím a já bych dneska nechtěla být teda negativní, protože jsem teď prošla těžkým obdobím, ale chtěla bych vyzdvihnout to, co jsem v životě dokázala, nebo co se mi povedlo.
0: Co se podařilo a z čeho máš radost? Ano, ano.
1: Tak, přesně. Podařilo se mi hlavně to, že jsem teda zdatně a slušně vychovala 3 děti.
0: No.
1: Taková jako pro mě docela podsta.
0: To já si myslím, že není vůbec jednoduchá věc, takové 3 děti teda.
1: Nebylo to jednoduché. Můj život nebyl jednoduchý. No a pak jsem se ujala teda různých kočiček, který z nich teda jedna mě bohužel zemřela po 16 letech, ale to je krásný. No a dělala jsem práci hlavně, která mě bavila, protože já jsem byla u prvních pamětí, u prvního úplně počítače, který byl v Česku.
0: Jo.
1: A já jsem dělala vlastně ve vývoji paměti. Jo, takže v podstatě moje práce byla i mým koníčkem, i když to bylo hodně analytického myšlení a počítání a tak dále a tak dále. No a za druhé teda k tomu vedle toho jsem se dostala ke zpívání. A to už teda v Ústí nad Labem během těch studií, přípravu na volání. No a u toho mikrofonu jsem vydržela stát snad 20 let přestávkou teda na první dítě.
0: No pánečku.
1: To nešlo. No a opravdu teda jsem pak i hostovala, takže jsem se podívala i do zahraničí, teda do východního Německa.
0: No to je jedno, ale měli jste zkrátka.
1: Ty si prostě brali kapely, protože jsem byla taková univerzální zpěvačka. Takže za to jsem vděčná Pánu Bohu, že mě nechal tady vůbec ještě a že prostě jsem dokázala prostě tyhle ty 3 věci podstatné pro mě.
0: Ano, ano, ano. No a co to zpívání, to tě provází stále ještě dano životem, nebo už tak jako jenom tak pro sebe někde doma?
1: Právě, že teď jsem řešila takový ten smutek momentální posledních 2 týdnů, že když přijel syn z Prahy, tak jsem prostě, jsme museli vzít kytaru a prostě museli jsme zpívat, aby jsme ten žal nějak přebyli.
0: Jo.
1: A ono mi to fakt pomáhá i třeba při hudbě, i ty noční lince, když poslouchám ty písničky české a slovenské, no tak já jsem úplně nejšťastnější člověk, já se prostě vznáším nad zemí a no a to zpívání, to byla prostě, to byl můj největší koníček. A vlastně tím se naplnil taky můj, z velký části můj život, jo.
0: No tak to je dobře.
1: Využila i cestování vlastně.
0: Ano, ano.
1: A odměny sladké i věcné, prostě bylo to krásné a byla jsem populární.
0: Tak to je nádhera.
1: Mladí lidé, kteří mě potkávají, si mě ještě pamatují. Jako zpěvačku, když oni byli děti a chodili na dětský maškarní.
0: Jo, jo, jo, tak to je nádhera. To je nádhera, to je krásný úspěch a radost zkrátka, když člověk navíc dělá to, co ho baví a co ho těší opravdu.
1: Já jsem dostávala tu radost plnýma ruškama. Jituško, měj se moc krásně, všichni posluchači, buďte zdraví, ať vás nepotkává nic zlého, ať se vám vyhýbá a jděte v klidu a v míru. A
0: ráda vyřizuju, děkuji za návštěvu, jinak přeju všechno dobré, Dano, a ať se všechno tak jako brzo trošku vylepší a ulehčí.
1: Čas je milosrdný.
0: To je pravda, říká se přesně tak. A děkuji moc za návštěvu, hezký večer, jo? Dobrou noc, naslyšenou. Zdravíme do Blatné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel. Tolik písnička? No a na telefonu teď máme Jána z Hradce Králové. Tak Jáno, krásný večer.
1: Pěkný večer vám prajem všetkým.
0: Děkuju za všechny.
1: Jestli jsem dobře počul, že jaká je otázka, alebo o čem se má hovoriť.
0: No.
1: Takže čo jsme dosiahli, jaké úspěchy?
0: Co považujete ve svém životě za svůj úspěch? Co vám udělalo radost? Co
1: no,
0: se povedlo? Na čem pracujete
1: to,
0: ještě? No.
1: Presně to, čo by měl každý chlap mať. Já jsem to urobil.
0: Uh-huh.
1: Spravil jsem syna, zasadil strom a postavil dom, který vyhrál na Slovensku súťaž v roku 72 a je postavený v Hradci Králové.
0: Jo, a čím to, že jste dostal do toho Hradce Králové konkrétně?
1: Prosím?
0: Čím to, že jste, nebo co vás přivedlo do Hradce Králové
1: no,
0: Slovenska?
1: Abyste to viděli všetci,
0: no.
1: Já jsem zbojnic.
0: Aha.
1: Ne zbojnic, ale zbojnic.
0: Ano.
1: Je to krásné město u Prievidze.
0: Ano, ano.
1: Je tam zámok, zrovlická zahrada, lázně. No a tam chodili přes leto na dovolenku Košičanky, Pražáčky, Plzeňáčka, kde já vím, všetko možné. No a jedna Hradečáčka mi zůstala.
0: Mhm.
1: Tak jsem byl dvakrát na motorky na rande v Hradci Králové.
0: Jo, jo.
1: No a po třetí krát jsem už motorku nechal v Hradci. No a
0: bylo jasno.
1: A bylo to výborné v tom, že jsem prežil mladí těch normalizačních letech, které tak kritizují všichni.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem velmi rád, že jsem v nich mohl žít, protože jako spojář jsem dostal za 3 měsíce od okresné zprávy spoju Hradci Králové byt,
0: uh-huh.
1: 2 plus 1 v Činžáku,
0: uh-huh.
1: A už jsem už mít 3 děti, že jo?
0: Uh-huh.
1: Měl jsem kde bydle a to. A byl to byt 2 plus 1. A keď 3 děti, co s tím? No tak v těch časoch někdo dobře počívají všetci občania České republiky.
0: Uh-huh.
1: Za 4 koruny štvorcový meter jsem koupil parcelu v Hradci Králové,
0: uh-huh.
1: 8 árov,
0: uh-huh.
1: 3000 korun jsem mal peknou parcelu,
0: uh-huh.
1: No a postavil jsem barák.
0: No vidíte to, tak velký úspěch.
1: A tím pádu udržala v Čechách, v Hradci.
0: Ano.
1: No a já už mám 8 měsíců drvočkou.
0: Aha.
1: Takže už tady, už mám koupit, všetko jsem už mal.
0: Jo.
1: A i mám, a víte, co jsem nemal?
0: No.
1: Hrob. A
0: jo.
1: Už mám aj hrob.
0: Tak jste si říkal, udělal jste si radost a koupil jste si své místo, jo?
1: Ano, mám už svůj flek, děti nebudu mít starosti, kam so mnou.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jo, akorát ten kapitalismus, já ty mladí lidé teď litují, protože se nedivím, že se rodí málo dětí, protože nestavějí se byty nájemné.
0: Jo, ale tak to zase je trošku jiné téma, pojďme k těm vašim osobním úspěchům. Tak pro vás, kdybych udělala podrženou sečteno, tak je to hlavně rodina, to, že jste ji zabezpečila, to, že se všechno takhle podařilo pěkně. Jo?
1: Ano, mám všechny 3 děti, vítáte v pořádku, všechno.
0: No tak to je krása.
1: A mám 5 vnučat, ale s tou jediná vnučka, sami
0: jo.
1: Vnuci.
0: Jo, jo, tak ono se vám to zase rozroste. No a žijete teda v Hradci nebo na Slovensku teď?
1: Ne, v Hradci Králové.
0: V Hradci Králové stále.
1: Preto hovorím teda po slovensky, abyste věděli, že jsem nezabudol. No.
0: Jasně, to věřím.
1: Jinak se mluvím česky normálně.
0: Jo, že se nezapomíná.
1: V jedné části Hradce jsem dělal 10 roků, jak se tomu hovorí teda, ne starostu, ale toho předsedu občanského výboru. Mal jsem rozhlas ve sklepě, tak jsem hlásil zprávy, víte, kolik a to.
0: No, vidíte
1: takže
0: to.
1: Takže jsem po česky, písanou češtinou, udělal jsem si tady maturitu z češtiny.
0: Dobře.
1: Ale víte, co jsem dostal otázku,
0: no.
1: Že si čeští profesory koukali, to slyšeli poprvé. Dostal jsem slovenský spisovatele 2. polovina 19. století.
0: Uh-huh.
1: A byl to Hvězdoslav Kukučin Vajanský.
0: Uh-huh.
1: A já jsem jim povedal také to, že například povedal jsem, čo kdo napísal a všetko a čo jich dojalo a dali mi 1.
0: No prosím.
1: Jsem povedal také Pavol Orsák Hvězdoslav, největší slovenský básnik,
0: uh-huh.
1: Napísal prvou jako vlastničku, tak dala, tak chtěl mamičke, že? A ona začala plakat.
0: Jo.
1: Myslel si, že to je dojata z toho, jak to, ale ona ne. Synko, to je po maďarsky, já nerozumím. A od té doby psal Pavol Rosák, vyzosla po slovensky. A ta komise maturitní, ta říká, děkujem, stačí, no.
0: Stačilo, ano, vidíte to. No výborně, tak Jano, každopádně moc vám děkuju. Přeju vám pevné zdraví celé vaší rodině, ať se vám v Hradci dobře stále žije, ať máte radost z toho, že jste tam vlastně zakotvil na celý svůj život, nebo téměř na celý svůj život, a přeju krásné dny a vůbec, ať se vám vede celé rodině.
1: A Jitko, podle hlasu, takým holkám, jako jste vy, víte, jako jsme na Slovensku říkali?
0: Nevím.
1: Bohovská baba.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za poklonu velkou, děkuju taky za návštěvu a
1: tak
0: mějte se
1: pěkně.
0: Taky, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Jo, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a tohle to bylo, jak jste určitě všichni poznali, Pavel Bobek a jeho písnička Můj rodný dům. A dovolal se František ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučková, tak ti přeju krásný večer od vlastně a všem posluchačům Mlčí linky.
0: Děkuju moc krát. Tak co vás tak napadlo, Františku, když jste slyšel, že si budeme povídat o tom, co se komu z nás podařilo a co nás těší a co nás těší o něco méně a tak dále.
1: Tak já vám to řeknu, paní Jitučko, od začátku,
0: ano,
1: do školy.
0: Ano.
1: Tak ve školy jsem nebyl nějaké premiánu, takové jako samé jedničkář nebo něco, jo, byly tam trojky a tak, jo, ale to nevadí, to vůbec nevadilo, nemělo to vliv na další postup, třeba na vyučení.
0: No je, to já víte, že ne, no.
1: Já jsem vyučil zedníkem a to už asi to takem dobře, jako jo, no a teď jsem se teda vyučil, za krátkou dobu v 18. jsem se oženil, jo, taky jsem neměl, taky to bylo dobrý, protože to naše manželství trvá do posud 64 roku, takže...
0: Pánečku, no.
1: To nám taky podařilo, jo. No a teď jsem šel na vojnu, to jsem taky absolvoval dobře, bez nějakého, jo, bez nějakých průšvihů velkých. A, no, a pak jsem teda se vrátil z vojny. S manželkou jsme dostali byt, získali tady v Židlochovicích, kde jsme se dostali do JZD. A řeknu vám jednu věc, že jako zedník, to neznamená, že jste nějak odvařené, nebo ne, méně cená, nebo něco, člověk, že...
0: No je, to víte, že ne.
1: Vůbec na tom nic nemělo, když se nebojíte práce, zaberete za prácu, všem lidem, když vyhovujete, tak mají vás celkem rádi, jo, a ne, dneska, když jezdím všude tady v okolí, když se podívám na ty domy, co jsme dělali v Brně, až v Bystřici pod Hostinem, jo,
0: no,
1: jako v zaměstnání jsem dělal i v Řeži u Prahy, taky jak ten pán teďko vykládal, v Hradci Králové jsem taky dělal, ale... To už jsem se potřeboval dostat, to už jsem potom se oženil, tak jsem se potřeboval dostat dom, z toho Hradce nejezdit po světě.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: Tak jsme si dostali tady do těch Židlochovic a prostě ohromně, jo. A jako dostal jsem se i do jako 8 roku jsem byl v městském zastupitelstvu, jako jo. A přitom říkám, obyčejný zedník a neznamená, že je člověk odvařený, že je méněceně. Byl jsem ve společnosti hodně potřebné, teda tady, jako na ty, aby jsme dělali ty paláce, ty domky stavěli a všechno opravovali. Tak tady si myslím, že jsem udělal hodně práce, ne sám, já jsem si organizoval i partu kluku, jo, to by... To bych měl všechno dělat sám, tak už jsem tady dneska nebyl, jo?
0: Jo, jo.
1: Tak to mě, protože jsem taky prodělal pár nemocí, jo, tu ledvinu pryč a to všechno.
0: To nejsou jednoduché věci, ano, přesně tak.
1: A mám to štěstí, že jsem dokonce překonal, naši úřeli se nedožili 80, a my už teda překračujeme 80, takže, takže, ale taky jsme se nadělali, že já dneska jezdím a vidím, jak jsme dělali vězené a chodili jsme na tu řeku a vidím ty lány, tu táčku a my jsme to protadhávali, okopávali, byly velký vedra, jako jo, horka.
0: Jo, jo.
1: Prostě dostali jsme do zamrat, no ale přečil jsem to a hlavně, že se lidi na nás mohli spolehnout, když jsem něco lidem řekl, že něco uděláme, tak jsme to udělali, jo.
0: Ano, a klaplo to
1: škoda,
0: všechno.
1: Že ti lidi, no, to většinou už byli lidi starší a už dneska skoro nejsou žádní, co jsme jim to dělali, to už většinou podědili ty děcka, jo, a ty ani nevěří, o některé, že jsme tam dělali, no. No já jim vždycky takhle, to jsou takový oponenti, jo, tak vždycky musím vysvětlovat, co jsme tam dělali a tak všechno vytvořovat, prostě je takový, no, tak my si takový kluci do nás rádi zavrtají, jo, a tak to, tak šel život, no a myslím si, že jsou spokojené, jako,
0: že jste
1: jo.
0: Že rád, co všechno se podařilo časem postupně vybudovat a...
1: No to zdravíčko, trošku takový, musíme se hlídat, jo, no a tak občas někdy spadnu, takže musím dávat bacha, abych se nezabil, abych nespadl někdy zase z nějaké vešky, jo.
0: Jo, opatrně, no, ano, no, přesně tak.
1: Ale věřím, teďko budu trošku ubírat na té fyzické, no nebo na té práci, no jo, trošku už ubírám.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A už to přepoštím na kluka, ale kluk už taky, už je dávno v částečním důchodě a teď už za rok nebo za dva půjde do normálního důchodu, jo. Takže...
0: No to utíká všem, já vím, no.
1: No, takže to je to tak. Bude, no, takže... Tak říkám, tu rácu srdce spokojené, jo?
0: Tak to je dobře. To je dobře. Františku, moc vám taky děkuju, jinak samozřejmě jsem ráda, že se vám daří a přeju hlavně pevné zdraví celé rodině a hezký večer. Mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju taky, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová, to mám tak ráda. No a krása po 11:30 pozdravíme Elišku do Olomouce. Eliško, krásný večer.
1: Já vám taky přeju, Jitušku, a přeju všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se trošku zvíct na to téma, protože už dnes, já, když si to dávám dohromady, tak se dím, že jsem to dokázala.
0: No.
1: Protože jsem začala můj život těžké, začal ve 12 letech. A dneska mě je 94 a já jsem spokojená.
0: No panečku.
1: Právě proto si tak říkám, jak jsem to dokázala, protože v těch 12 letech jsem ztratila méně maminku při bombardování a dva sourozence a zůstali jsme 4.
0: Jo.
1: A ty malí, jeden měl 7, jeden 5 a ta nejmladší měla 6 neděl.
0: Mm-hmm.
1: Tak si dovedete představit, co to pro mě znamenalo.
0: No.
1: Takže škola byla pro mě vzácnost.
0: Mm-hmm.
1: No a chyba byla právě to, že ten můj otec se brzy oženil.
0: Jo.
1: No a teďkom já jsem se musela starat o ty děti. Musela jsem je roznášet jak kvočna, protože jsem nemohla v těch letech ještě.
0: Mm.
1: Takže jsem je každýho Libuška ta šla do kojeňáku a potom ji dal otec k adopci.
0: Aha. Mm-hmm.
1: Tu nejmladší a ten...
0: A víte o ní, Eliško, teďka, nebo úplně se vám...
1: Jo, teď mě volala zase.
0: Víte o sobě.
1: Hmm. Já si myslím moc, já jsem mu potom vyhledala, když jí byly 3 roky. Já jsem si vzpomněla, co mě maminka říkala. Maminka mě udala do kočárku ke krytu a říkala, Eli, hlídej ju a dej na ňu pozor, je to malá, tak prosím tě, staraj se o ňu. A ty slova mě zůstaly na celý život.
0: No je, rozumím.
1: Hmm. Takže já, když měla 3 roky, tak jsem ji vyhledala, byla jsem za ní, koupila jsem ji panenku, ona si to dodnes pamatuje. A mě se ulevilo, protože já jsem musela mít o všechny starosti. Ten 7letý, toho jsem dovedla do jedné ochranovny mládeže, tak ten tam taky, ale to jsem musela před církev a dokonce jsem jim lhala, protože jsem musela jít na to biskupství a oni se mě ptali, jestli jsme katolické církvi a já jsem říkala, že jo, ale nebyli jsme, my jsme byli československé husitské. Ale to jsem jim neřekla, no tak oni, když jsem řekla, že jo, tak mě dali to povolení a ta ochranovna ho vzala. No a ten 5letý, on byl dost na mě namazaný, že ten v těch letech ještě ty děti na tu maminku bývají zvyklí, takže jsem se mohl. A kterého jsem vezala k mojí tetě, tatínkové sestře, protože jí umřel chlapiček a byl se tak starý, jak ten náš Pavel. A ona byla ráda, že by tam byl, jenomže ona ho druhý den přivedla dom, že pořád pláče a křičí, že chce jít za mnou. Takže já jsem musela teda, on byl to největší chudák. On potom, já už jsem šla potom z domova ve 14. A on trpěl. Takže já jsem trpěla taky, že ten život byl opravdu ukrutně těžké.
0: A pro vás?
1: Pro mě, protože mě nikdo nepomohl, že?
0: Ano.
1: Tak jsem musela jít, jak se říkalo, do služby. Takže jsem tam musela, ale nedostávala jsem peníze. Moje, ta nevlastní matka otce přišli prvního a dostali od milostpaní peníze a nedostala ani na zmrzlinu.
0: Tak a pro vás to byl velký úspěch, že jste se vlastně postarala o celou rodinu, že jo? Že jste to zvládla všechno. A...
1: Zvládla jsem to, ale říkám, nevím, jak jsem to dokázala. No,
0: rozumím.
1: Se vdala, měla jsem 3 děti.
0: Jej.
1: No a to jsem taky zvládla, říkám, byla jsem šťastný. Já jsem schopný člověk, ale dneskom jsem šťastná, že jsem to dokázala.
0: Jo, rozumím, že se to povedlo nakonec všechno i přes ty starosti.
1: Povedlo, že jsem to, a říkám, kolikrát v noci přeluduju, protože nemůžu spát, a říkám, jak jsem to dokázala. Pak jsem se ocitla v Karlových Varech, protože já jsem pak dělala, a jsem rozhadovala sama za sebe, začne dělat zdravotnici. Dělala jsem zdravotní sestru v Brně u svaté Jany. No a pak jsem šla do Karlových Varů do školy, ale nemohla se udělat. To mě ještě nebylo 18. A nemohla jsem udělat, protože mě řekli, co mě to bude stát. Já neměla, kdo by mi to zaplatí. Tak jsem se v těch Varech rozhodla, že půjdu pracovat. Já zadila dobrodu. Já jsem říkala, tak já tady zůstanu a vím, že tam jsou porcelánky, takže vám půjdu do nějaké porcelánky. Já jsem žádnou ještě v životě neviděla, že? A potkala jsem policajta a povídám, prosím vás, kde je tady porcelánka? A on říká, tady jich je hodně, do které chcete. Já pan do té nejbližší. A on mě řekl, tak musíte sednout na autobus, na Bečko a pojedete do dvoru a tam je epiak.
0: Jo.
1: Já tak jsem se zbrala a udělala jsem to zase moje dobrodružství.
0: A Eliško, prosím, už jenom stručně, musíme na závěr, jo, poprosím.
1: Já vám řeknu stručně, já jsem mě zali, takže jsem pracovala ještě do 21 let v Karlových Varech podstáce.
0: Pánečku.
1: A takže moje dobrodružství bylo dobrodružstvím a jsem ráda, že se mi to povědlo.
0: Tak to já jsem taky moc ráda, že takhle ještě vlastně s láskou vzpomínáte i na období, které bylo plné třeba velkých vážných starostí, ale přesto se to povedlo. Tak Eliško, velká poklona a děkuji moc za váš příběh, taky, který jsme museli velmi,
1: já
0: velmi zestručnit.
1: Já taky děkuji, se hodně a hodně pěkně taky, a hodně zdravíčka.
0: Taky, Eliško, a hezký večer, jo?
1: Ano, já vám taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježorář, skupina Elán a písnička Vermi. Tak, tolik muzika, no a u nás je teď na telefonu Pepíno z Valašska. Krásný pozdní večer, Pepíno.
1: Hej, pěkný večer a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju opět za všechny. Tak co vás tak napadlo, Pepíno, když jste slyšel naše téma a některé příběhy už, které tady zazněly?
1: Tak co napadlo, tak ten život jako přináša, já už mám 80 roku, že? Přináša jako leda, jaké takové překážky, že? Ale tak jsme to překonali, vybudovali jsme si jako zázemí, jako na horách, že? A jako hledíme, aby jsme byli zdraví, rodina je zdravá jako děti a vnuci, pravnuci, takže ano. No a tak musí se člověk snažit zdravě žít, že my to tu máme takové klidnější na ty horách, že to je
0: člověk to zdravější život vlastně,
1: vypracuje,
0: že?
1: Aby byl odolnější, že? Takže zaměstnání, teď se mě splnilo, co jsem si jako odmala přál, takže
0: ano.
1: Jsem ten, a tak teď už to je v pohodě, manželka je po operaci kyčle, takže už pomaly, už chodí,
0: cvičí, jo?
1: Jo, už se rozchoďuje.
0: Tak to je dobře.
1: My sedne na vůz a s koníkem popojížďáme, takže my to máme tady takové veselé.
0: Jo.
1: No, takže s psíkem a kosůl jezdí s námi, takže my jsme taková čtverka.
0: Takže jste rád vlastně, že žijete tam, kde žijete a že se vám podařilo se tam usadit a vlastně tak si tak hezky žít společný život s těmi vašimi blízkými.
1: Jako od mala nemyslíte, bylo to těžké, protože já už jsem od 8-9 roku musel ráno, než jsem šel do školy, podojit krávy, že?
0: Jo.
1: Pomoc poklidit všecko, že? A 8 kilometrů do školy pěšky, že?
0: Ano.
1: Ten, ale všecko se přežilo, že? No a tak. Takže paní, ještě by jsem chtěl paní Vlastičku, ona pochodí z Karlovic a teď je v Krnově, pozdravovat, ať se drží, jo, že ten. Takže.
0: Tak doufám, že vás slyší, že ještě neusnula, a že je napříjmu a že má radost, že jste si na ní vzpomněl určitě.
1: Jo. A vy se teď, paní, držte.
0: Děkuju nápodobně, Pepíno. Přeju vám krásné dny.
1: Teď svítí měsíček, víte, jak je tu nádherně.
0: No věřím. Věřím, že tam máte krásně teď čisto.
1: Je, tu je. Klídeček, rybky, jaké si narostly, takže jsme to zpracovávali, že rozdali jsme hodně a jí. Takže
0: pořád
1: to,
0: co dělat, že jo, tam u vás.
1: Jo, to je. To je teď paráda, takže klídeček a tak, jo.
0: Tak to jsem ráda. Pepíno, děkuju moc za návštěvu, ať se vám daří stále dobře. Jo.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Mějte se hezky. Teď. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Stojím v dešti.

0: Tolik hudební vzpomínka na Jirku Schellingera v podobě písničky Jsem prý blázen jen. A blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Rajhradu paní Jitku. Krásný večer, Jitko.
1: Krásný večer všem přeju a Jitka zdraví Jitušku.
0: Děkuju, taky nápodobně.
1: Já začnu teda tak od mládí, když jsem byla ještě v Brně a tato měla babičku, kde teda oni celá rodina byli sokoli, sokolský zjiště, takže jsem byla tam non-stop věčně u ní, že mě maminka znala méně jak babička a já jsem samozřejmě s těma sokolama snažila se všechno cvičit od malička. Mě byly 4 roky, 5 roku, já už jsem vyšplhala na ty šplhadla vysoký a babička úplně šílela, že tam z toho spadnu. Podobně, jo. A takže jsem se prostě tak tělesně zdatně až do té školy udržela a opravdu jsme kde jaký závody, ono bylo v Brně hodně, všechny možných mezi školama a taková rivalita, takže ještě ředitel vybral tam takových pár, jedna byla lepší, taková elegantní na kladině, že lepší cvičila, já zase zdatná zase na ostatních, tak všechny možné sporty jsem prošla, kde jakých medailí a já nevím, diplomu a všeckého nanosila domů a vždycky maminka mi říká, no za to si nic nekoupíš, ale tu radost toho nikdo nezažije, tak to kdo to nepoznal, tak to je prostě něco.
0: Jasně.
1: No a samozřejmě to končilo až, že jsem začala chodit s mužem, který měl motorku 250. Takže jsem si udělala samozřejmě řidičák a on odešel na vojnu, na Šumavu. No já říkám, tak to je dobrý, tak to já si teďka můžu klidně za ním zajet. No jenže samozřejmě bylo to o ty opravy a to seřizování, tak tím, že jsem byla na svazarmu, tak mě to udělali vždycky samozřejmě zdarma všecko.
0: Ano, ano.
1: A pamatuju si, že jsem jeden večer, ještě o 9 večer volala, že jsem tak dojela, že prostě mě to dělalo neplechu. Takže přijeli před dům a spravovali mě to skoro do 1 hodiny pod lampou doslova. A já už ale jsem měla nachystaná, že o 4 ráno prostě pojedu za mužem na Šumavu. Tak já říkám, kluci, víte dobře, že to musí být spravený, že musím odjet, jo, už jsme domluveni, nebylo tehdy mobil nebo co, aby to bylo všecko se jenom dopisovalo, že. A takže opravdu od těch 4 jsem ráno vyjela, abyste viděla ty nervy a samozřejmě cesta do Českých Budějovic byla daleká, tak já jsem při tím provozu slabým tehdy se bála někde zastavit, aby mě ta motorka nezhasla, tak vždycky, kde nikdo nebyl, tak jsem zastavila u lesíčka, odběhla si, ale motorku jsem nechala stát nastartovanou, aby mě to nezdychlo a prostě dojela. No a skutečně jsem do Českých Budějovic dojela a teď tam oni ho hledali, volali, říká, Ježíš, ale on odjel traktorem až do Kaplic, to je ještě pod Českýma Budějovicma. Tam to takto nic se neděje. No jenže už tam mě to nešlo zase nastartovat, tak zase tam zavolali nějakého kluka, protože to zase uměli kde co mezi sebou spravovat. No a tak honem mě to tam zase pošteloval a nastartoval. Já říkám, výborně, a teď se vyjela do Kaplic a přijeli. A říká, je, on teďka odjel, odvelili ho s traktorem až na Pohoří. A to už bylo opravdu na hranicích, že tam bylo zakázané hraniční pásmo. A tehdy už, když jako mě řekli, že tam jako jedu za ním, tak mě známe, říká, běž v Brně na Leninovou za sembákama a vyříct si propustku do hraničního zakázaného pásma a budeš tam, protože nebudou tě nikde moc omezovat. No skutečně, když jsem tam přijela, tak samozřejmě už tam v tým hraničním pásmu, tam seděli kluci pod stromem a já přijela na motorce v přilbě, neviděli, kdo to přijel, jestli to kluk nebo baba, to je nenapadlo. A tak na mě mávají, jo, ale já jsem neviděla, proč na mě mávají, tak já jsem jim zamávala a odjela jsem až na ta jejich rotu. A teď tam přilítl ten jejich velitel a říká, jak to, že jste ujela hlídce? A já říkám, a proč bych ujela hlídce? protože oni vás chtěli zastavovat a vy jste ujela. Já říkám, podívejte se, že se oni tam slunili pod stromem nebo vedle stromu a já mávali na mě, no já se nemohla vidět, že se

0: otci, potom budu sama, můj ženě mezi tím zemřel a teďka jsou v Rajhradě a představte si, že už jenom to, že tady jsme taková božská partie,
1: tak
0: že
1: jste tam tím, ráda.
0: A to, že stačí jenom, že děláme humor a já jsem šťastná, že tam
1: tak
0: babičky.
1: Tak to je dobře, tak to je dobře. Paní Jitko, moc děkuju, jinak vám přeju, ať se vám tam líbí, budu se těšit zase příště v noční lince a přeju hlavně pevné zdraví. Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou.
0: Děkuji,
1: dobrou noc a teď už přichází Mr. Elton John, se kterým se přehoupneme do nového dne.

0: Do nového dne jsme se přehoupli s písničkou od mistra Eltona Johna a je tady středa s datem už 7. října. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, abychom z něj měli radost, aby nám práce šla dobře od ruky, abychom si ten den užili, samozřejmě pokud možno ve zdraví a s radostí a s těmi, které máme rádi, a abychom zkrátka na co šahneme, tak aby se to povedlo a abychom slavili své životní úspěchy i dnes ve středu 7. října. No a o čem to ještě bude až do 1 hodiny v noční lince? Dnes bude pokračovat naše povídání na téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch a tedy i radost a naplnění? No a podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu na správném místě a přineslo vám to úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená něco jiného, no a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu musíme nasadit také především své úsilí. Tak jak to vidíte vy a jak jste na tom vy se svými úspěchy, tak to si rádi poslechneme na našem telefonním čísle 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda, co se má stát, to se stane, tak alespoň o tom v písničce. No a teď pozdravíme Olina do Kopřivnice, protože právě se dovolal. Hezkou noc, Oline, zdravím vás.
1: Já vás zdravím, taky zdravím posluchače.
0: Děkuju.
1: Tak tedy.
0: Pojďme na úspěchy, ano.
1: Řekl bych takhle, ono to bylo řečeno na začátku, každý vlastně považuje za svůj úspěch něco, co je schopen sám získat nebo zdolat.
0: Mm-hmm.
1: A je to různé.
0: Mm-hmm.
1: Klukovi v mateřské škole podaří poskládat nějakou skládanku, tak je to pro ně úspěch.
0: Mm-hmm.
1: Chlapec 16-17, když políbí poprvé děvčátko, tak je to taky úspěch.
0: No je.
1: Prostě každý máme něco samozřejmě, že jo. No abych to teda svedl na sebe. Mám, nebo takhle bych řekl, jsem spokojený.
0: Uh-huh.
1: V rámci jako svého života člověk dosahuje různých úspěchů od výchovy dětí.
0: Ano.
1: Dosahuje zaměstnání úspěchu a tak dále. Já to, že se včelařím, to už je všeobecně známo.
0: Uh-huh.
1: Mě Robert vždycky zdravím včelaře, takže já zdravím Roberta. S Františka z Židlochovy, s tím jsme se poznali při jednom takovém malém setkání.
0: Uh-huh.
1: No a ten k těm úspěchům, já jako včelaření jsem začal dost pozdě, v 45. I když můj tatínek včelařil, ale tak tenkrát jsem o tom neměl ani páru a neměl jsem ani zájem, protože on když včelařil, tak měl takové divoké včely, že to prostě to se nedalo. Ten když vytáčil med, tak to vyhlásil místním rozhlasem, že bude točit med a lidi už věděli, že bude zle, protože on jak hrábl do těch včel, i když byl oblečen jako kosmonaut, tak vždycky dostal žádla.
0: Jo, a bylo.
1: Takže bylo to. Ten, kdyby mě viděl, jak chodím v trenérkách v tričku v krátkýma rukavama do včela, tak by řekl, že jsem se zbláznil. No, tam prostě, ale tak to je vývoj těch včela.
0: Ano.
1: V souvislosti s tím včelařením, ono se říká, že každý včelař by si měl vychovat svého nástupce. Jakoby.
0: No.
1: Snažil jsem se o to u svých vnuků, ale tak nějak je to nedrží.
0: Mm-hmm.
1: Mají 18-19 a pak mám ještě jednoho 8-letého vnuka. Tak by možná, že s ním to nějak zachytím a snad to půjde.
0: Jo.
1: Ale to nevadí, já jsem vychoval spoustu včelařů, protože od roku 99, minulého tisíciletí nebo století, jsem založil včelař, nebo založil, v domě dětí byl založen s pomocí naší organizace včelařský kroužek.
0: Uh-huh.
1: A tím kroužkem prošlo odhadem, no, když tak spočítám, kolem 50 děcek.
0: No to je krása.
1: 99. roku, jo?
0: Jo.
1: To znamená, že to už je 26-27 roku. S některýma včelařema zrovna dneska jsem se s jedním z mým absolventem, když to tak řeknu, jsem se s ním potkal, protože bereme nějaké nové úly od jednoho včelaře, který končí.
0: Mm-hmm.
1: Takže toto je, myslím si, dost úspěch, protože těch kluků, kteří prošli tím kroužkem a včelaři, tak není sice moc, ale je jich tam možná 5 asi. Ale tak to stačí. Prostě.
0: No je, když budou šikovní.
1: Včelařská generace trošku by potřebuje toho omlazení, protože přece jenom ti staříčci, jako jsem já, nebo důchodci už tak prostě...
0: Chtějí mít nástupce svoje.
1: Ano, chtějí mít nástupce, protože ta technologie jde dopředu. No, takže dalším úspěchem si myslím, nebo mám z toho radost, máme takovou skupinu, nebo je nás pár muzikantů, kteří se scházíme pravidelně a nepravidelně, tak jedenkrát za týden, možná za 14 dnů, vždycky se sejdeme a zahrajeme si. Kolem nás vždycky se vytvoří skupina posluchačů a zpěváků, takže tímto způsobem já si myslím, že odcházíme všichni spokojení. Aspoň já teda, když skončíme to hraní, my třeba začneme v 6 hodin večer, zahráme, já nevím, do jedné hodiny ani ne, ale no někteří do jedné, když jsou místní, záleží, kde se sejdeme, když je to někde přes pole, tak my se musíme vrátit domů. Takže já jsem vždycky takový nabitý, že vždycky přijedu domů, ať je to třeba, jak říkám, o půlnoci nebo o půl jedný, tak už mě čeká Korinka, to je ten můj spacek, a jdu do terénu, ještě chodím třeba hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny po Kopřivnici, abych prostě to vydýchal, tu energii, kterou tím raním, a opravdu líbí se mi to a musím říct, že se to setkává s takovým příznivým ohlasem. Spousta lidí nebo spousta lidí, není jich moc, ale jsou někteří, kteří si vyžadují nebo chtějí, ať přijdeme třeba tam někde zahrát nebo takhle. Takže to tady roznášení té radosti pomocí té hudby, písniček, tak to mi taky dělá radost.
0: No tak vlastně, jak vás tak poslouchám, vás prostě baví život a ten se vám stává vlastně úspěšným tím, že vás baví a že vás těší to, co děláte.
1: Nevnikáme, když, jak František říkal, jsou tady nějaké zdravotní indispozice, ale tak bojujeme s tím, tak s pomocí pánem doktoru a paní doktorky.
0: Ano, ano.
1: Vždycky to nějak vyladíme do nějakého nesidelného stavu, abychom se mohli pohybovat. Když ráno, když vstanu, tak opravdu to trvá nějakou dobu, než se rozjímu.
0: Než se člověk rozchodí.
1: Mám páteř od vrchu až dolů, takže to je takový nepříjemné. Ale prostě vždycky něco je za něco, takže musím se rozhýbat, aby potom mohl fungovat celý den.
0: A užívat si ten den podle představ, ano.
1: Jsem venku, máme tady skoro jasno.
0: No krása, no krása.
1: Nefouká, nevím, jestli Korina ještě přijde, ale ta už někde je zalezená.
0: Půjdete sám na procházku, vypadá to.
1: Takže doposlechnu si váš pořad, protože některé ty odpovědi jsou takové zajímavé. No tak samozřejmě člověk vždycky srovnává sám sebe.
0: Ano, ano, to je pravda.
1: Třeba dneska jsem se setkal se svými spolužáky z průmyslové školy, co jsme dělali v Rožnově. Uh-huh. Setkali jsme se v Rožnově, naložili jsme se do auta, jeli jsme na Horní Bečvu a houbařili jsme.
0: No krása.
1: A musím říct, no nádhera. Jenom ta procházka po tom lese.
0: A k tomu ještě koší hub, velký úspěch. Mlázím,
1: jak to zpívám, mám velkou kabelu, do které házím co vše, o čem sním, to už zase zpívám.
0: Ano. Tak Oline, děkuji mnohokrát, přeju krásnou noc, hezký celý nový středeční den.
1: Já taky těším se na další příspěvky, opatrujte se.
0: A já se zase budu těšit příště na návštěvu, mějte se hezky.
1: A někdy někde taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Voda živá, Aneta Langerová se svou písničkou a 19 minut po půlnoci pozdravíme Otu do Uherského Brodu nebo Brodu? Hradiště?
1: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, tak vás moc zdravím.
1: Ano. Oto, já vás zdravím, tak já zdravím taky posluchače všechny.
0: Děkuju.
1: Tak já bych začal těma úspěchama, mám takové dva.
0: Povězte.
1: Které mě nesmírně těší. Uh-huh. Já jsem dělal v pivovaře a já jsem se stal závislým na alkoholu, těžce závislým.
0: Jo.
1: A před 20 rokama jsem s tím seknul a je to. V pohodě, jsem svobodný člověk.
0: No tomu věřím, že se člověk... A vy jste se stal závislým vysloveně na pivu, jo?
1: Na pivu a my jsme dostávali kořálky v obchodech,
0: jo, takhle.
1: V hospodách,
0: že to bylo...
1: jsme skládali. No... Nebyl jsem sám, no byli jsme tam alkoholici všichni, no.
0: Jak padne to rozhodnutí, že si člověk řekne a dost, mám toho dost a jdu něco dělat s tím?
1: No, já jsem vyzkoušel různé léčebny a tohle a takhle, nepomohlo nic. Tak mám známého jednoho kriminalistu, já jsem se ho zeptal. Kdybych v obchodě ukradl něco nad 5 000, jestli bych se dostal do vězení. A on mě řekl, že bych mohl dostat 2 roky, což mě vyhovovalo. Tak já jsem se u nás vloupal do obchodu, ukradl jsem zboží asi za 6 000 a nechal jsem se zavřít.
0: A to byla pro vás ta léčebna, jo?
1: Ano, a já jsem za 20 měsíců byl propuštěný a byl jsem střízlivý.
0: No já vám řeknu, vy máte teda zamotaný příběh, to teda léčebna nepomohla žádná, až takhle jste si to musel sám naordinovat.
1: Těch léčeben bylo moc, toho to jako...
0: A čím to, že vám nepomohli jakoby tam, že to tam nezabralo v té léčebně?
1: Oni v těch léčebnách, já nevím, já jsem byl v Kroměříži a oni tam na nás nějak nedbali.
0: Jo, byli málo přísní, jo, říkáte.
1: Tak člověk tam přijel a měl abstinenční příznaky a oni mu dali léky, které na to nebyly. Takže málo kdo to vydržel, no, tak podal reverse a šel první na pivo.
0: A šel pryč, jo.
1: No, takže já jsem to řešil takhle radikálně, už jsem to tady jedenkrát říkal na program na ČRO. A ještě bych vám chtěl říct, že jsem aspoň něco pořádného udělal. Já jsem zachránil jednoho mladého kluka od strašlivé smrti. Já jsem byl v práci a šel jsem zastavovat provoz na silnici, protože mělo vycouvat naše auto, jako z pivovaru. Vycouvat na cestu a řidič neviděl přes barák. A tak jsem šel na chodník, na protější, a tam jsem začal rozjíždět trambus. Nákladní auto s vlekem, plně naložené pískem, těrkem. A teď vedle mě si hrály 2 děcka a točili se dokola, vzali se za ruku a naraz to jedno děcko spadlo, ten kluk spadl pod ty kola. Mezi ty kola, pod to auto, na té vlečce. Ale protože bylo to auto tak strašně naložené, tak on se strašně pomalu rozjížděl. A já jsem stačil skočit pod to auto a vytrhnout ho ven.
0: Rozumím.
1: Vyrval jsem ho ven s tama. Vyhodil. Takže já jsem mu zachránil život, protože on měl tak 5-7 centimetrů, aby mu to začalo brát nohy.
0: Jej, to jsou, no, tak ještě, že to takhle dobře dopadlo, že se vám to povedlo. Každopádně o to velké gratulace k tomu vašemu velkému životnímu úspěchu.
1: Děkuju vám.
0: Přeju pevné zdraví, protože to je strašně moc důležitý pro vás a velká poklona, že jste to dokázal, protože to
1: dokázal.
0: Určitě žádná závislost není jednoduchá.
1: A to je to strašné.
0: Vymotat se z toho potom, tomu rozumím, že jste určitě bojoval. Takže velké gratulace
1: hrůza.
0: A děkuju za telefon, za návštěvu, ať se vám daří.
1: Jo. Pěkný ještě zbytek dne, nebo večera.
0: Krásnou noc přeju taky.
1: Ještě nashledanou.
0: Budu se těšit, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina AG Fleck a písnička Carpe Diem za 12:30 končí. No a na telefonu teď pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezkou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak zdravím vás taky.
1: Rovně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka půjdu k tématu.
0: Dobře.
1: Takže takový úspěchy, co jsem zažil, tak jeden z nich byl, že společně se ženou jsme se nechali potřít, protože víra pro mě hodně znamená.
0: Mm-hmm.
1: Obohacuje mě to, rozšiřuje mě to rozhledy.
0: Jo.
1: A věřím, že jednoho dne, ale si do poslední souda, buď budu věčně žít, to je to nejlepší, nebo věčně zahynu a to je lepší, to ani nenarodit.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je taková duchovní věc.
0: Ano, ano.
1: Tak je další úspěch, že jsem se ze ženou vzali.
0: Mm-hmm.
1: Žili jsme spolu celkem 22 let, 2 roky jsme spolu chodili. No a pak se nám narodil syn Marek.
0: Mm-hmm.
1: Je moc prima kluk, sice autista, ale mám ho aj tak moc rád.
0: No je, je.
1: No a to bylo takový hodně smutný, ale to už není žádný tajemství, už tu 3 roky a 2 měsíce vdove, protože žena se mě utopila.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem si našel kamarádku.
0: Mm-hmm.
1: A teďka se seznámím z jednoho paní, ale musíme si nastavit hranice, protože ta paní je vdaná a nechci udělat nic, abych si ublížil. Ale vypadá, že je to rozumná ženská, tak si řekl, že si jenom budem povídat nebo takhle, ale...
0: Mm-hmm. Ano, ano.
1: Co potřebuju a kamarádka to ví. Já to měl kamarádi Moroka půl, tak... A zatím na to není připravená, tak strašně potřebuju takový ten pocit toho tepla, bez točit, no prostě holku, která by mě vzala do náruče, abych se nebál. Mě je strašně smutná, co sám, víte.
0: Mm-hmm.
1: A to je i důvod, proč jsem se vlastně přidal v té noční lince, že jsem si tam našel bezva lidí.
0: Mm-hmm, tak to je dobře.
1: A mám radost, když se teda dovolám, když se nedovolám, no nedá se nic dělat. No, tak prostě
0: tak to se stane, jasný. Ano, přesně tak.
1: No a tak jsou takové uplakánek, no bojím se bez holky, ale zase jako, když budu mít holku, která mě veme do náruče, tak potom už se to zlomí zase k lepšímu. No,
0: mm-hmm, no tak vám budu držet palce, aby to...
1: Začíná od nuly, no teď už mám 2,50, no.
0: Mm-hmm.
1: A jinak, jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně se mě...
0: No ne, to já čekám spíš na co vy na sebe prozradíte jako za své životní úspěchy, ze kterých máte radost. Určitě máte radost ze svého syna, jak jste říkal. Tak čím se třeba bavíte, no, když jste spolu, nebo co vám dělá radost oběma?
1: Stavíme spolu pucle, to je primo.
0: Uh-huh.
1: Chodíme spolu na bohoslužby, to je taky moc primo.
0: Uh-huh.
1: Občas chodíme na plavání. Dneska jsem měl taky úspěch.
0: Jo.
1: Zehnal jsem, mám z toho velikánskou radost, knihu stála mě teda 600 od Roberta Křesťana.
0: Mm-hmm.
1: Je to vlastně takovým o jeho životě v podstatě. A pak je tam i jako ty texty, které slyším v rádiu.
0: Ano, ano.
1: A teď mám možnost si to přečíst, a protože to tam napsané, tak se ten text můžu naučit a pak ho můžu zpívat. A víte, co jsem vlastně paní Tuško poprosit, ale my si máte tu možnost. Ale já bych chtěl ještě nějakou hezkou knihu, kdybyste něco věděla, protože vím, že máte kontakty na internetu a zeptám se lidi. Nějakou hezko knihu o skupiny Fešáci, oni jsou mě moc sympatičtí, jako mají fakt pěkné písničky, tak kdybyste o něčem věděl, tak já vám dám na sebe telefon a můžete mě třeba i zavolat, do kterého knihkupectví se Olomouci vypravit, ono jich je tady hodně.
0: Tak zkuste se zastavit, když tam máte knihkupectví po ruce, zastavit a popovídat s paní prodavačkou. Už jste nechával minule, Roberte, jo, děkuju. Máme
1: jo,
0: tady
1: tak
0: na...
1: zbytečný,
0: no,
1: tak...
0: ano, přesně.
1: Takže kdybyste věděla, kde tu knihu koupit, s kterým knihkupectví, tak mě normálně zavolete.
0: Dobře.
1: Já tam půjdu.
0: Dobře.
1: Vám děkuju.
0: Není vůbec zač.
1: Pozdravujte Olina,
0: mm-hmm.
1: Pozdravujte Vastičku, pozdravujte Odmilu, zkrátka všechny linkaře.
0: Tak no, já doufám, že vás slyší a mají radost.
1: Závěrem chci říct, že jste prima rozhlas a že vás mám moc rád.
0: Tak děkujeme mnohokrát.
1: To těžké období, moc děkuji. Naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, ať se vám daří a hezkou noc a budu se těšit zase příště. A teď už přichází Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a duet s názvem Jsme stálí. No a teď máme vzácného hosta Láďu z Velké dálky. Já jsem mu nejdřív nerozuměla, ale už jsme se dorozuměli. Láďo, moc vás zdravím do jižní Alberty v Kanadě. Doufám, že se uslyšíme hezky.
1: Já taky doufám, děkuju pěkně a už to je úspěch, že jsem se dovolal.
0: To je úspěch. A mě hned napadlo, víte, ano, že o té vaší jižní Albertě, kde vy žijete, zpívá také písničku Neil Young, který je vlastně původem Kanaďan taky. Tu určitě znáte, že jo?
1: Ale o tom žádná, když vy máte ty nové písničky, no úžasné to.
0: Vy posloucháte radši ty český zase, když jste tady napřímu, jo?
1: Ano. Ano, máte náročné zaměstnání, vy moderátoři.
0: Jo, děkujeme za poctu a za pochvalu. No povězte mi, když takhle člověk se rozhodne žít v úplně jiných zvyklostech, jiné zemi, jiném kraji, tak co musí udělat všechno pro to, aby se dostavil aspoň nějaký úspěch a žil tam rád?
1: No tak úspěch, no. Předně pracovat jednou v jakém směru, že? Mm-hmm. Já jsem to, protože jsem se narodil tady v Kanadě, ale...
0: Jo, vy jste narozený tam už, aha.
1: Ne, já jo, ale narodil jsem si českým rodičům během světové války, mm-hmm, a jsem si tady poznali a já jsem se odstil s mojí matkou, mm-hmm, následovala manžela jako do Československa jako letce z Anglie.
0: Jo.
1: A z České Perutě 312. A tím pádem jsem žil v Československu od roku 46.
0: Jo. Tak vy to máte takový komplikovaný, teda vám řeknu, no.
1: No tak ne, ani ne, to nejsem sám takový lidi.
0: Já vím.
1: Hodně všude, no. A teď jsem chodil do školy, education, jako vzdělání, základní a automechanik, no a 35 roku. V 80. roku s manželkou a s třema synama jsme dostali vystěhování, a jsme odletěli z Prahy a od roku 80 žijeme tady. Mhm. Nepřestali jsme být nikdy Češi, pořád jsme Češi, i když jsme Kanaďané, samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Manželka už umřela 7 let tomu zpátky. Zeskali se ze Slovenska, zdravím. Moji synov jsou vlastně Čechoslováci.
0: Jasně, jo.
1: No a takže ten úspěch, a ten úspěch, teď vám řeknu, lidé, co mluvili, pán se měl úspěch, protože už jsem taky někoho slyšel, mi připomíná smutnou muže Válka, komika, a ten vždycky tak mluvil takovým hlasem a měl vždycky úspěch, že se prostě dovolal.
0: Jo.
1: No, úspěch, já si myslím, že všichni jsme se dopracovali úspěchu v momentální době, v této rozbouřené době, ale ten úspěch teď mezi národy se začíná rozvíjet na té správné cestě. To znamená přátelství mezi národy, spolupráce a hlavně mír. Jakmile se to podaří, když si lidi uvědomí a řeknou ne, to, co bylo za roky strašné, jak fašisti nesmí existovat, to si musí oni uvědomit, oni to nechcou zapomenout, ale oni, já vím, že si to uvědomí, konečně všichni. Takže to jediné se podaří rozumným lidem, lídrům tady těchto národů, kteří to pořád všechno vedou. Takže já nevím, co bych ještě říkal, ale já si myslím, že to je právě ten úspěch. Nejenom to, úspěchy jsou, kolik vy jste měla, já jsem měl úspěchu plno a všichni z nás takový lidé, jak paní doktorka Nora z Frenštátu, já jsem žil v Novém Číně, takže okres, jo, a tak to vynikající žena, a jiný, já si to nemůžu vzpomínat ty jména, protože já to tady chytnu, vy tam už máte nový den, středu mi ještě pořád úterý, předvečer.
0: Vy jste mladší o něco, no.
1: Jste 8 hodin vpředu.
0: Jo.
1: Takže tak to je, no.
0: Jo.
1: My jsme byli několikrát jsme byli. Hned příští rok, v 90. roku jsme byli dokonce na den, měsíc a rok, 10 let. Uh-huh. 80 jsme odletěli a zase v 90. roku už jsme byli mezi váma.
0: To zase na návštěvě.
1: Takže to bylo úžasné. Uh-huh. Tak to jsou taky úspěchy.
0: To jsou úspěchy. Tak já myslím, že přece jenom ten svět se, co se týče cestování, tak trošku jakoby v dobrém slova smyslu zmenšil, takže už to není tak těžko dosažitelné podívat se, ať už do Prahy, nebo do Čech, nebo zase potom zpátky k vám a tak dále.
1: Ano, ale jestliže by se měli omezovat kvůli energetice,
0: jo,
1: třeba letní návštěvy lidem z Evropy, tady do Ameriky, nebo kdekoliv jinde, takže to je smutné. A je to možné, ale nechci, oni nechtějí, ti nejbohatší, oni nechtějí to dopustit. Oni si myslí, že je svět jenom pro ně. No, není správné.
0: Tak Láďo, moc vám taky děkuju, na dálku zdravím a mávám, přeju vám zatím hezký podvečer u vás, hezké pozdní odpoledne a budu se těšit, že se zase uslyšíme, ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a všechny zdravím, dobrou
0: díky,
1: noc,
0: hodně
1: držme,
0: zdraví.
1: Držme se za rytě.
0: No, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a Nějak se vytrácíš, má lásko. No, pomalu půjdeme do finále, úterně středeční noční linky. Pojďme také do pošty. Nepřijte se mi teď, někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, ale hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. A třeba paní Iveta k tématu dodává. Moc vás zdravím do studia a nespavci. Za svůj největší úspěch považuji svoji práci. Když jsem poprvé nastoupila do zaměstnání, zdaleka to nebyla moje vysněná práce. Vdala jsem se, postavili jsme dům a narodili se nám dvě děti. V té době se mi naskytla má vysněná práce, jenže mi chybělo vzdělání. A tak jsem se do toho zakousla. Při zaměstnání, starosti o dům, o zahradu, o děti jsem se pustila do studia. Bylo to kruté období, ale vydržela jsem a vyhrála. Dnes už jsem dlouho v důchodu, ale na svou práci ráda vzpomínám. No a věřte, je moc krásné, když na procházce potkáte své bývalé žáčky a oni se k vám i po těch letech hlásí a svým dětem šeptají, vidíš, tohle byla moje paní učitelka. Dobrou noc všem. Tak paní Iveto, velké gratulace, že se vám podařilo dělat vaši vysněnou práci a že jste to v určitém období, které asi nebylo také jednoduché, prostě zkousla a dala jste to krásně takhle se ctí a s úspěchem. Takže ještě jednou také děkuji za písemný příspěvek a moc vás zdravím. No a my popojedeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

Skupina Hop Trop a písnička Tři kříže. No a pojďme se opět začíst ještě do dalších písemných příspěvků. Pan Michal Sedlák z Myšlína dodává: úspěch v životě znamená pro mě narodit se ve zdraví a do dobrých poměrů, prožít čestný život s vědomím, že jste nikomu neublížili, uchovat si do konce života dobré zdraví a pak bezbolestně a s čistým svědomím odejít. Pro mě osobně největším úspěchem v životě není ani tak vybudovat kariéru, jako nalézt toho správného životního partnera se společnými hodnotami, s nimiž to ostatní zvládneme. Myslím, že na tom, koho máte či nemáte po svém boku, záleží více, než se může zdát. Osobně se v životě považuji za úspěšného jenom v některých aspektech. Naučil jsem se zvládat svůj zdravotní stav, odolávat závislostem a konzumerismu, vydržet sám se sebou, to je taky důležitý poznatek, to je pravda, a vybudoval jsem si určité jméno ve svém pracovním oboru. No a hlavně jsem snad nespůsobil nikomu újmu. Taky důležitá věc. Michale, moc vám taky děkuju za všechny. No a protože je čas takový, jaký je, tak musím konstatovat, že více už se nám toho do noční linky nevejde. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásnou noc, hezké sny a pokud budete bdít, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a brzy naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou, společně se mnou jsou tu dnes i naši asi, opak, nejslavnější dřevění herci. No tak dobře, dobrý den, pane Spejble, dobrý den, Hurvínku, a aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kirchnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věruže unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kirchner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi

0: něco napadlo.
1: Je, taťulo, co to máš na sobě za ubrus?
2: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
1: Ty ho dáš kuchaři ti?
2: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upeču jí bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
1: Ano, tati, na všecko.
2: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
1: Tati, nestraš.
2: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou bukličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
1: Ono je špinavé.
2: Ale ne, to je takový kuchařský čtvrtku másla.
1: Ono je špinavé.
2: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
1: Ano.
2: Tak je zatím můžeš rozbít.
1: Co to říkáš, to snad přece...
2: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbije.
1: Ano.
2: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
1: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
2: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh, to je ale hloupej předpis, teďko v letě, kde mám vzít sníh, v červenci.
1: Ale ze 6 bílků, táti.
2: A dět, já vím, nech si prosím tebe pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky na pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
1: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se, tu pšeničnou mouku včetně... Už tam asi nedostanem.
2: Ale musí se to tam vejít, Vakáš. Trošku to zmaží. Nerozbij mě to, hrec kluku nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
1: Aha. Tati, tadyhle...
2: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, teďko. Čeká celý osplete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
1: Co, tati, bábovku?
2: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
1: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
2: Co?
1: No podívej se.
2: No tak vidíš, co děláš, kluku.
1: No já to dělám.
2: Ale ticho už buď. Pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
1: Až po krk.
2: To víš, bez práce nejsou koláče.
1: Bábovka.
2: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No, teď si teprve můžeme oddychnout.
1: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
2: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
1: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
2: No?
1: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
2: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
1: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
2: No tak dobrá, tak podej tedy hadr, podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí semne hezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
1: Tati, zkusme to ještě.
2: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně, počkej, nech to. Podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?

0: Patuldo, tuším strašný konec.
1: Proč?
0: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
2: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co, už ten celýho člověka spleteš, poráty.
0: Nic neříkám.
2: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
0: No a váleček je v půli.
2: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opajej se, jaká je?
0: A je ale vypečená.
2: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
0: Tak já jsem zjevo tu bábovku říct do prstu.
2: Co to, jak je to možné?
0: No to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
2: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné, to... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
0: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
1: No jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
0: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
2: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
0: Tati.
2: No?
0: My jsme tam zapomněli něco dát.
2: A co?
0: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městečce.
2: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
0: Ale teď, Julio, co to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
2: Jak to, která?
0: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo?
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Skrýble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, tati, no to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se, vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tati... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťuldou zkusím jinak. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak fajně, no.
5: Zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No.
5: No a co má být?
4: No, všechno?
5: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
4: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
4: O to ale tati nejde.
5: Ne?
4: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
7: No?
4: No, sní.
7: No,
4: sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Porostebla, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: No,
7: no a jsme u toho. No?
5: U čeho zase? Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvinkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
7: No?
5: Počkat.
7: No?
5: Ha. Počkat, první sníh?
7: No, tati.
5: Jo, napad sníh.
4: Sláva, slávenečka, konečně to taťuldu napadlo.
7: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano?
4: No ano, samozřejmě naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
4: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
4: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
7: Sánkovat.
4: A lyžovat.
5: A bruslit.
4: Teda, taťolinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
7: Je, pane Stojblo, vypravujte, jak byla zima a sníh
4: tati,
7: vždycky vaše.
4: Vypravuj, tati.
5: No, když já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
4: Taťolo, nebo tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
4: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal.
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
4: Tati.
5: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
7: A proč, pane Spejble?
5: No, proč, kvůli piruetám.
4: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
4: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
4: Do nemocnice? Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek. Říkali mu Bušťoun.
4: To je hezký jméno.
5: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
4: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
4: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
7: To musí být krása, víte? Odrazit se.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
4: Ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl málem až na letiště.
4: No jo. Tati.
5: No.
4: Nevytahuje se trochu?
5: Já?
4: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No, vždyť já také říkám, málem až na letiště.
7: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
5: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
4: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
7: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
4: Jak tě tak poslouchám, tati, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: V Šárce si, milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem měl 12.
4: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, Mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
7: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo zezadu nešťouch. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
7: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
7: Ale tati, když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: Jo. To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
7: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
8: No, kdyby se vám povedl 13. rák. Tak dobrou noc.
7: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kirchner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kirchner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kirchner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci.
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko z Pejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji, u každé význačné návštěvy má být přítomen reportér, jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťo, naklade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malej kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě A vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco ohromného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: No,
2: vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání, kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo, moment!
2: Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? Jak jsem se učil ve škole, s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: Dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo na matku, se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely, se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím, pojď.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste zakousli, totiž chci se zeptat, jak vy jste se zakousli do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže říct...
3: Ano, prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec, do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád rada.
2: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
4: Ano, to je konfese.
3: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře.
4: A přehnané
2: ale říká mistře,
4: to
2: že?
4: Vyzrálé bylo tak, trošku přehnané.
2: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej, no a nestal jste se třeba...
4: Třeba učitelem.
3: Učitelem,
4: no.
3: Ano.
4: No, právě, to ne.
2: No a...
3: Ještě jeden malý nový džus?
4: Ano, rád.
2: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil? No jo, co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
4: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
2: Ano.
4: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
2: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, že by mládež měla příklad. Smím ještě otázečku?
4: Ano, prosím.
3: Hrajete rád v pohádkách?
2: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
3: Tak se zeptej.
2: Hrajete rád v pohádkách?
4: Strašně.
2: A když tak koho?
4: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je, prince mi nedali. Ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále, jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
2: Ale?
4: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
2: Já bych taky, když byste, mistře, dovolil, že bychom samo sebou velice...
4: Někdy dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
2: To zní velice hezky.
4: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
2: To snad ani není pravda.
3: Je, jak slyšíš. No.
2: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi, odborníky. No. Jak se má na divadle hrát?
4: Jak se má na divadle hrát?
2: Ano.
4: No, dobře se má hrát.
2: Jo, jistě, to chápu.
4: To je šalamounská odpověď.
2: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
4: Aha, tak já vám to povím.
2: Aby pochopili tu postavu, kterou
4: vám,
2: právě vytváříte.
4: Ano, rozumím.
2: A mohl bych pokračovat, ale...
3: Radši ne.
2: No, jistě.
4: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
2: Slyšíš, Hulinku? Zapiš si to za uši.
4: Nešermujte příliš rukama do vzduchu,
2: promiňte.
4: Ale... Ano, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
2: Ale co, prosím?
3: Slyšíš, Taťuldo, zapij si to taky někam.
4: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
2: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
4: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
3: Taťuldo!
2: Posunu se, pardon.
4: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
2: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
4: Ale nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
2: Aha! A to nebyl Našinec?
4: Ne, Našinec ani Vašinec, ne, to byl Angličan.
2: Já jsem si to hned myslel, taková hlava otevřená, a on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
4: Ne. Tak star zase nejsem.
3: Mohl bych nějak rychle zamluvit Taťuldovu nevědomost?
2: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
3: Tak já zamluvám. Na závěr z jiného soudku.
2: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džús?
4: Velmi rád.
3: Mistře, Máte potomka?
4: Ano, mám potomici.
3: A jak se jmenuje?
4: Moje potomice, tedy můj potomek, vlastně se jmenuje Barbora. A jak už ty jméno naznačuje, je to holka.
2: Poslouchá vás?
4: Tak moc ne, zrovna.
3: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
4: No ano, tak to z toho poslouchám.
2: No vidíte, takže...
4: No prosím, můžete poslouchám.
2: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
4: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
2: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
3: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
2: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední, odpolední spánek.
3: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
4: Ano, jsem s ní. Psst. Tatulda už spí.
3: A ještě poslední otázku.
4: Ano, prosím, jakou?
3: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
4: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
3: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble, chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No.
4: Ty ještě nemáš vyžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není moderní.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak tak pozoruju.
3: Ale Hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou?
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťuldo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, Hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no, krása, no, líbí se mi, ale...
2: No.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: tatí.
4: To
2: je střapec.
3: No jo, dobře, střapec.
2: No.
3: Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Copak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Teď je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, Hurvajs, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podej ten nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko, přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
2: Ale vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož. No, tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
2: Ještě no, míň.
3: No tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor, no a hele, šmik. Šmik, šmik, no jí, hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Tak si ústřih. Jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko, ty...
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí.
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Je, umíte si přišít, pane Spejle.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš. Vy nemáte?
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No, budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď, Máni, taťule v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, a nebo žena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble.

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Máma.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám?
1: No to no. Víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No, lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí,
4: jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak. To si, chlapče, pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si od tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. tak mlmel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Copak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid, na mucholapku dám zaječit lap.